Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10 na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl. You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7-7-203. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies, Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters on Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies adeb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tietrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčku kontinentální Evropy. Z Německa mám pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies a neb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný singl Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také dvě pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Hold it just a minute and watch me now.

Co je to loop de loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byli koncem května před 58 lety do Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru.
0: Dobře. Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní Humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, především ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak ti najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Vzpomínku pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano. No, měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako herec?
1: Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, šel by vedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několikrát, jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval. Ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích. A on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lechá. A ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru Komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Zrada.
2: To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily, a teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla
2: už tuším,
3: takový
2: ano.
3: Zrzavý zrzavý skvrnky tady a
2: tak pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před vás, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste vás vzal amok?
3: Nevzal vás ještě amok? Já jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, no. Tohle? Tohle je tedy veselá, aby byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak my ho s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo, jak si ekonomický výbor pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala,
2: ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili, ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale se svojí rukou prostě. A
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel, pak byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěma si trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko, František, Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židlochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měli záchod, aby se šla třeba vyčurat.
2: Ano.
3: Měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já to vím. No, a tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. A byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den, já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba tomu.
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Přízrak. A Vlčí bouda možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale...
4: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned
4: to si pamatuju, to si člověk a to vybaví. Jsem neřekl všechny ty vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy, které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi by znal jednou. Pojď, Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík. Je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pojď, Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringo Čecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj, nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Nera, jo. Já mu to přijdu, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. Takže a zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej. Teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec. No tak to je německý ovčák, to je šlechtic. Jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové. Český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, je. Český fousek ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový, bych řekl, vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouskej, tak on je přesně tak podobný. Takže já, když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací. Ano, to je pravda. No. A hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák,
4: samozřejmě.
2: Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, to vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04, posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá, 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším, kdo hlasuje.
4: Miroslav z Karvine. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase, je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: Co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No to víte, to už se hodně třese ratli. No jo, no on tak. Se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se, já to se vlastně, dívám. Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale víte, pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: Jo, tak. A dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane ne, smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: Co?
8: Koruní.
7: Koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba po tom čas mysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No já pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnících, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec
3: ne, něco? Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz
1: vlastně v životě. Jste byl honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu
3: cowboy.
1: Dostal?
3: Jo. No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru, košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase kobojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl
3: no,
1: být
3: že měli,
1: tady, ano, naháněl tady krávy na, Slávek
3: no, ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za hezky. Ten měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to
1: no,
3: byly
1: jasně,
3: peníze.
1: To
3: pane, víte, co byl pařez, ten pioní? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koník. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no
3: si
1: Hlustvisiháka? Slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady.
3: Máme Hlustvisiháka.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeneme vám telefon 731 800 900, je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání. Buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
1: Děkujeme.
2: Děkujem.
3: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
2: Díky.
3: A přál bych si Bčko.
1: Dobře, zapisuju
2: Bčko. Výborně,
1: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
4: Tady Roma Myslivec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
1: Ano,
4: a dávám Ačko a dávám si hlasy a Patriku vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky napsání. Chybí nám to. Naslyšenou.
1: Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
5: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
1: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
2: Bývalého.
5: Pane, bývalého, teda pardon.
1: A?
5: To mi trošku uniklo.
1: A co vybíráte? Hlavně,
5: pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše role, co pak je to za vojáka?
1: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
2: Musíme, protože...
1: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
5: No, každopádně, těžká volba.
1: No, tak rychle.
5: Takže B.
2: Bčko.
1: Lustný
2: dobře.
1: Sirák, dobře.
2: Mějte
1: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
2: A díky.
1: Lubomír Lipský.
6: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
7: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
6: to byste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No, to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: Tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: Na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labužník.
7: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky ponápil mlíko, to hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Ne, když jsem se narodil.
0: Humoriáda.
1: Závěrečná ukázka. Děkuji Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
2: Já děkuji Patrikovi Rozenalu, že mě podržel. Že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá strandu.
1: To je pravda. Děkuji moc, ať
2: já
1: se daří i vám.
2: Všem a zdravím všechny.
1: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňská Škoda JS bude vyrábět malé modulární reaktory pro britský Rolls-Royce. V Plzni dnes začne kompletní rekonstrukce Květné ulice na Slovanech. 5 nových obecních bytů pro mladé rodiny má vzniknout v Postřekově na Domažlicku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno přeje u zpráv Petra Broučková. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství ze skupiny ČES bude dodávat společnosti Rolls-Royce komponenty na malé modulární reaktory. Výběr dodavatelů potvrdila včera britská společnost. Jak uvedl pro Český rozhlas Plzeň generální ředitel Škody jaderné strojírenství Karel Bednář, plzeňská továrna bude vyrábět reaktorové soustavy, včetně tlakových nádob.
2: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu a ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
1: První tři malé modulární reaktory s využitím dílů od Škody JS postaví Rolls-Royce v severním Velsku. V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny Temelín. Plzeň dnes zahájí rekonstrukci Květné ulice na Slovanech. Kromě vozovky se budou opravovat i chodníky a pásy zeleně. Vzniknou nová parkovací místa, v plánu je i přeložka plynovodu a obnova veřejného osvětlení. Po dokončení stavebních prací město vysadí celkem 69 nových alejových stromů. Jak se práce dotknou řidičů a automobilové dopravy, vysvětluje mluvčí města Barbora Hájková.
3: Práce budou probíhat tak, aby byla v maximální možné míře zachována dopravní obslužnost této části města. V první etapě se Květná ulice uzavře v úseku mezi ulicemi Liliová a Motýlí. Zavřená bude taky křižovatka ulic Květná a Liliová, kde ale bude zachovaný průjezd jedním jízdním pruhem.
1: Úpravy Květné ulice skončí do konce listopadu a vyjdou na téměř 40 milionů korun. Postřekově na Domažlicku chtějí postavit nový bytový dům. Bude stát na obecním pozemku u trati. Obec teď připravuje projektovou dokumentaci, na kterou získala dotaci. Pokračuje starosta Petr Anderle, zvolený za Společně za Postřekov.
4: Dokončujeme projektovou dokumentaci na bytový dům o 5 bytových jednotkách. Startovací bydlení pro mladé rodiny. Jakmile budeme

0: mít tedy stavební povolení a finanční prostředky na to připravení, tak myslím 27-28, kdyby se začalo. Počítám rok, výstavba může trvat, takže k dispozici můžou být v roce 29.
1: Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Argentince Navoneho porazil po více než 4,5 hodinách 3-2 na sety. Třetí kolo dvouhry si zahraje taky Karolína Muchová po výhře nad Rachimovovou z Uzbekistánu. Postupuje i Marie Bousková, která porazila Britku Jonesovou. Vypadly naopak Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 na 9. kilometru u Loděnice ve směru na Plzeň je uzavřen pravý jízdní pruh. Z důvodu prací na silnici projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zpravodajské relace pro vás dneska ráno připravuje Petra Broučková, tu aktuální zakončila 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezký čtvrtek, dneska je 28. května 2026. Děti bez školních lavic, ale s povinnou školní docházkou. Domácí vzdělávání v Česku láme rekordy a volí ho stále více rodin. Co je k tomu vede a jak taková výuka vlastně vypadá, to uslyšíte za několik okamžiků. Teď Jitka Zelenková.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jak se pozná spokojený člověk?
1: Že si třeba odpočine.
2: Že má třeba něco rád.
3: Že si pobíhá po pokoji.
4: Třeba se usmívá a takhle.
5: Že skáče radostí.
6: Spí. Povídá se s někým nebo si najde holku.
7: Má dobře.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, hezké ráno vám přejeme v 5 hodin a 18 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia. Na horách by mělo být do 21 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr, rozptylové podmínky máme dobré a biometeorologická zátěž bude mírná, tedy na stupni číslo 1.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 22 minut, bez školního zvonění, bez třídní knihy a často i bez klasického rozvrhu. Individuální neboli domácí vzdělávání si v Česku volí stále více rodin a počet takzvaných domškoláků je rekordní. Nejde ale jen o výuku doma s rodiči, některé děti dochází také do komunitních skupin nebo alternativních škol. Učí se tam v menších kolektivech a jiným způsobem než v běžné škole. Jak takové vzdělávání vypadá, to jsme zjišťovali v jedné z nich.
1: Děti v domácí škole Praha se každé ráno sejdou na koberci, aby zjistili, co je ten den čeká.
2: Si řekneme, jaká bude hodina, jak to dneska bude poskládaný. Pokud jdeme třeba na nějakou výpravu, tak se řekne, kdy přijdeme.
1: Říká jeden ze žáků. Na první pohled děti působí jako běžní školáci. Ve skutečnosti jsou ale zapsané k individuálnímu, tedy domácímu vzdělávání. Rodiče se je ale rozhodli neučit doma, ale dát je do komunitní školy. Nemusí sem třeba chodit každý den a i když tu mají rozvrh, nefunguje to tu jako na běžné základní škole.
3: Hodně ty předměty propojujeme, takže v podstatě snažíme se, aby všechno to učivo bylo pro ně srozumitelné, dávalo jim smysl a hlavně, aby to nebylo odtržené z toho života, jak žijou.
1: Popisuje ředitelka Hana Házová. Školu navštěvuje zhruba 20 dětí a stará se o ně 5 učitelek. Přístup je tak velmi individuální. Výuka probíhá v menších skupinách a nikdy se učitelka věnuje i jen jednomu žákovi. Děti tak mají zároveň více prostoru na vlastní tempo učení i na spolupráci.
3: Většinou pracují dohromady prvňáčci samostatně, třetíáčci většinou taky a čtverky, pětky dohromady.
4: Se ty malí naučí něco nového, přitom my se učíme něco, co jsme v podstatě už věděli.
1: Říká jeden z žáků komunitní školy. Všichni mají stejně jako děti, které učí doma rodiče, dvakrát ročně povinné přezkoušení, aby se zjistilo, jestli zvládají to, co mají umět. Platí to i pro alternativní vzdělávání v povinném posledním ročníku školek, jak vysvětluje Magdalena Němcová, máma předškoláka Toníka.
5: Jelikož jsme rodina, která hodně cestuje, příbuzní jsou všude po světě, takže jsme dost rozlítaný a využívali jsme toho, že můžeme cestovat, že ještě nejsme povinně v nějakém systému a snažili jsme se vybrat školku tak, aby rovnou navazovala na školu.
1: Toník chodí do domácí školy třikrát týdně.
5: Jelikož je těch dětí málo, mají na ně mnohem víc času a prostoru a energie, takže Toník za ten 3/4 rok, co tam je, tak prostě neuvěřitelně prospívá, už čte, píše.
1: Sama doma by Magdalena Toníka učit nechtěla. Podle ní je důležité, aby měl kamarády a učil se fungovat v kolektivu. A s těmito výhodami komunitních škol souhlasí i dětská psycholožka Lucie Hubertová.
6: Vidím velký význam v škole třeba o přestávkách, kde ty děti si vlastně hrají, řeší tam různé věci. Obrovský význam má družina, volnočasová pedagogika, kde ty děti zase mají možnost testovat se v různých situacích, řeší mezi sebou konflikty, poznávají různé osobnosti dětí a dospělých. To má obrovský význam pro ten psychologický vývoj.
1: Domácí vzdělávání má jasná pravidla a podle ministerstva školství nejde o běžnou alternativu ke klasické školní docházce. O povolení rozhoduje ředitel školy, do které je dítě zapsané a schválit ho může jen ze závažných důvodů. Součástí žádosti je také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
7: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
1: Podle programového ředitele organizace Eduin Jana Vereše Mušuty nicméně platí, že pokud rodiče zajistí dítěti vhodné podmínky, ať už doma nebo jinou variantou, poradny tomu obvykle nebrání.
8: Protože tam vlastně by byli velmi v opozici v té pedagogicko-psychologické poradně a pokud nemají za to, že tomu dítěti tím bude jako ublíženo, což zpravidla nebude, protože ti rodiče bývají jako naopak třeba vzdělaní a mají svoji představu o tom vzdělání velmi konkrétní, typicky, tak nemají vlastně důvod ty poradny na tom lpět, aby to takhle formálně dodržovali.
1: V Česku se teď individuálně vzdělává přes 7,5 tisíce dětí, nejvíc od zavedení této možnosti v roce 2005. Zároveň ale v posledních letech roste i celkový počet žáků základních škol. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Společnost Plzeňská teplárenská, která vyrábí teplo a elektřinu, bude schopná při výpadku vysokonapěťové sítě zásobovat elektřinou celé město. Spolu s městem a společností ČEZ Distribuce podnik dokončuje ostrovní provoz, nezávislý na dodávkách zvenčí. Plně funkční bude do roka, uvedl plzeňský primátor Roman Zarzický z ANO po jednání krizového štábu města. Podle ředitele podniku Václava Paška by tak Plzeň byla prvním městem v České republice s certifikovaným ostrovním provozem, který by uměl pokrýt potřeby celého města. Dotaci přes 2 miliony korun pro spolky v regionu schválili zastupitelé Strašic na Rokycansku. Největší část peněz využije místní sportovní spolek Spartak. Podporu ale získají i kroužky pro děti a mládež nebo sdružení znevýhodněných osob. Na svůj provoz dostane finance z rozpočtu Strašic, taky třeba sbor dobrovolných hasičů v Těních. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni připravila na dnešek Den kognitivního zdraví. Akce nabídne setkání s lékaři, vývojáři i pacientskými organizacemi a zaměří se také na prevenci a zdravý životní styl. Na akci je třeba se předem registrovat, například na webu ZČU, kde najdete i podrobnější informace. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzera nebo Lenku Termerovou. Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Starého Plzence je uzavřen exit 76 ve směru na Prahu v souvislosti s opravou silnice 20 na Losinou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 3 minuty po 17:30 a Roman Stupka konstatuje.
3: Je to v cajku, což znamená všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být.
2: Kde se v češtině vzalo slovo cajk, to se díky slovíčkaření dozvíte už za několik okamžiků. Ještě předtím vám ráno zpříjemní Olympik a Naďa Urbánková. Dneska je čtvrtek 28. května, svátek mají Vilémové. U nás jim můžete popřát popoledni a připojit písničku. Objednávky už přijímáme na adrese písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Tak nezapomeňte, začínáme popoledni.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovík.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Cajk. Kdysi v mládí, když jsem byl na brigádě v plzeňském pivovaru na Spilce mezi ohromnými sudy, se občas ozval pokřik cajky. Znamenalo to jít fasovat kvasnice v malých kbelících, které se potom z vozíku do sudu lily. Tehdy jsem nad tím slůvkem příliš nepřemýšlel. Nedávno mi však vytanulo na mysli ve spojení je to v cajku, což znamená všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být. V souvislosti s pivovarem by to tedy znamenalo, že zakvašené pivo už je v pořádku a může dál zrát. Pravidelnému posluchači slovíčkaření určitě naskočí souvislost s němčinou a bude mít pravdu. Nejspíš se tu totiž jedná o zkráceninu německého Werkzeug, tedy nářadí nebo náčiní. Pokud je tedy připraveno, je opět všechno OK a práce může začít. Pro pořádek je nutné dodat, že cajk znamená i pevnou bavlněnou látku, ze které se vyráběly především kalhoty.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: I dneska bude v regionu slunečno, ale chladněji, tak to vidí plzeňští meteorologové a v 5 hodin a 46 minut přidáváme další informace.
1: Počasí.
0: V plzeňském kraji bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Typy pro volný čas.
1: A je jich opravdu hodně, tak pojďme na to, přejeme hezké ráno. V budově Českého rozhlasu Plzeň se dneska odehraje Peča Kuča Night. Peča Kuča, to je zajímavý a svižný prezentační formát 20x20, kdy přednášející ukazuje návštěvníkům 20 obrázků s tím, že každý zůstává na plátně pouhých 20 vteřin. Tématem 53. plzeňského pokračování, které proběhne ve velkém činoherním studiu S3, jsou vlny. Mezi hosty budou mimo jiné i Karel Sedláček, hlasatel a pamětník přelomových událostí z roku 1968 i 89. David Jakš, bývalý i budoucí zahraniční zpravodaj a současný ředitel regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a v Karlových Varech, a Rudolf Havlík, spisovatel a režisér. Akce startuje v 18 hodin a 20 minut. V kině Čakan v Domažlicích se uskuteční projekce českého snímku Pět švestek, ve kterém hrají například Lenka Termerová, Oldřich Kaiser a Petr Kostka. Promítání začne v 8 večer. V domě s pečovatelskou službou v ulici Loudů v Dobřanech se koná setkání u seniorů, na kterém vystoupí základní umělecká škola Johana Sebastiana Bacha Dobřany. Akce začne ve 14 hodin v Dobřanech v objektu bývalé jízdárny v Teršově ulici, se dále koná školní akademie, od 16 hodin na ní zve základní škola Dobřany. V rámci festivalu ZUŠ Open se mimo jiné koná i absolventský koncert základní umělecké školy Horšovský Týn, který proběhne v budově školy od 17 hodin. Malá letní scéna v Nepomuku také láká na ZUŠ Open od 16 hodin. Tam můžete se základní uměleckou školou Nepomuk strávit příjemné hudební odpoledne pod širým nebem. Připraven je i doprovodný výtvarný workshop a základní umělecká škola Hanuše Štajna zve od 18 hodin na absolventský koncert. Fakultní nemocnice Plzeň láká širokou veřejnost na preventivní akci Chcete pomoci přestat kouřit, která proběhne ve fakultní nemocnici Bory v pavilonu 22 od 10 do 15 hodin. Zájemcům jsou k dispozici odborníci kliniky pneumologie a ftyziologie. V kině v Sušici se koná divnohraní, třetí ročník celovečerního představení literárně dramatického oboru základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici. Začátek akce je v 17 hodin. V Měšťanské besedě v Plzni se uskuteční beseda a následná projekce celovečerního dokumentu popisujícího neuvěřitelnou japonskou cestu olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka na pozadí neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře. Dokument Jemný raváč a beseda s Lukášem Krpálkem startuje v 19 hodin a 30 minut. Na malé scéně divadla Jekátela v Plzni bude zahájen festival francouzské kultury Bonjour Plzeň představením Svatby v domě. Začátek inscenace je v 19 hodin, jarní edice festivalu potrvá do 18. června. No a u Branky v Plzni se od 17 hodin uskuteční druhý promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. Tak přejeme hezkou zábavu a už vás zvuk poslechu dalších zpráv, se kterými přijde za chvilku Petra Broučková. 5 hodin, 53 minut. Já

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Konečná tramvaje v Plzni na Skvrňanech má modernější a bezpečnější zastávky. Strašice na Rokycansku podpoří spolkovou činnost v regionu. Dětí v individuálním vzdělávání je v Česku nejvíce od zavedení této možnosti. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré čtvrteční ráno, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Plzeň dokončila rekonstrukci tramvajové trati z centra města na Skvrňany. Nově je zmodernizovaná i konečná, včetně výstupní a nástupní zastávky. Tramvajový provoz se na poslední část opravované trati vrátí ve zkušebním režimu dnes. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.
3: V rámci rekonstrukce byly upraveny nástupní i výstupní zastávky, které nesplňovaly normy. Nyní jsou tedy bezpečnější a na ně komfortnější přístup pro všechny. V rámci rekonstrukce byla v podstatě veškerá ta trať v úseku skoro 200 metrů odbagrována, byla tam upravena i kanalizace.
2: Dotaci přes 2 miliony korun pro spolky v regionu schválili zastupitelé Strašic na Rokycansku. Nejvyšší část peněz využije místní sportovní spolek Spartak, podporu ale získají i kroužky pro děti a mládež nebo sdružení znevýhodněných osob. Na svůj provoz dostane finance z rozpočtu Strašic, taky třeba sbor dobrovolných hasičů v Těních. Pokračuje starosta Strašic Jiří Hánr z ODS.
4: Kromě hasičů podpoříme třeba zahrádkáře, rybáře, sportovce a chovatele. Nebo unikátní dopravní muzeum ve Strašicích a část rozpočtu míří i do hospice svatého Lazara nebo do klubu vojáků v záloze.
2: Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti.
5: Rodiny k tomu vedou různé důvody, od psychických obtíží dětí po snahu přizpůsobit výuku jejich potřebám, pokračuje Jan Vereš Mušuta, programový ředitel organizace Eduin.
6: V mnoha případech se v individuálním vzdělávání, pokud na něj má rodič nebo lektor čas, tak se učí efektivněji než v té škole, protože ve škole je více dětí v té třídě a tempo té výuky se nemůže přizpůsobit každému.
5: Neznamená to jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol. Povolení k takové výuce je na řediteli kmenové školy, kam je dítě zapsané, říká Ondřej Macura, mluvčí ministerstva školství.
7: Zároveň musí být součástí žádosti také stanovisko školského poradenského zařízení.
5: Počet dětí v individuálním vzdělávání dlouhodobě roste, stejně jako celkový počet žáků základních škol. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel se v druhý den státní návštěvy Estonska vydá na prohlídku baltské obranné linie. Bezpečnost je hlavním tématem jeho dvoudenní cesty po nejvýchodnější pobaltské zemi. Estonsko společně s dalšími pobaltskými státy budují podél hranic s Ruskem a Běloruskem systém pevností.
1: Sport.
2: 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34

0: letech oslavil první triumf na závodě nejvyšší kategorie. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard pak udržel víc než 4minutový náskok v čele průběžného pořadí.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Mezi obcemi Přestavlky a Dnešice na jižním Plzeňsku počítejte s omezením dopravy z důvodu prací údržby silnic. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Petra Broučková se s dalšími zprávami vrátí k mikrofonu za nějakých 25 minut, tedy opět v 6:30. Zatím vám přejeme hezké ráno, dneska je čtvrtek s datem 28. května. Jak pomoci záchranářům zorganizovat pacienty při hromadných neštěstích? Studenti z pražské střední školy vymysleli chytrý náramek, který by mohl zachraňovat životy.
3: Textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký, na něm je přidělána litiová baterie s nabíjením a stačítkem, to napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Než uslyšíte další detaily, ještě tu bude třeba kalendárium Petra Jungmana.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Díky za to, že jste s námi i v 6 hodin a 12 minut. Je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prag, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: 6 hodin a 19 minut. I dneska bude v regionu jasno nebo skoro jasno.
1: Počasí.
0: K tomu nejvyšší teploty mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 21 stupňů, slabý během dne přechodně mírný severní až severní, severozápadní vítr, a to o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 22 minut náramek, který by monitoroval životní funkce pacienta a pomáhal zdravotníkům při hromadných neštěstích. S takovým nápadem vyhráli 3 studenti střední školy technologickou olympiádu. Zatím se stavili jeden prototyp, jeho vývoji se ale chtějí věnovat dál.
1: Mám tady textilní náramek, který je zhruba 2 cm široký. Na něm je přidělána litiová baterie s nabíjením a stačítkem. To napájí mikrokontroler ESP32, na kterém jsou senzory pro měření srdečního tepu a tělesné teploty.
2: Náramek mi ukazuje Marek Blažek ze 4. ročníku Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia v Praze. Tohle je teď první prototyp.
1: Tohle je zatím první a jediný prototyp.
2: Vidíme, že zatím to není finální verze, protože z náramku čouhá řada barevných drátků a nemá žádný kryt.
1: Takhle to samozřejmě vypadat nebude. Potom bychom chtěli dělat vlastní PCB na to a celý to vyrábět nějak profesionálně s casingem okolo toho, který by ideálně by byl vodotěsný.
2: Tak teď bychom si to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Druhý z týmu Ondřej Konrád si nasazuje náramek na ruku.
3: Byli jsme schopni to nasadit během pár sekund a během chvilky vidíme hned můj srdeční tep. Po chvilce uvidíme i teplotu.
2: Takže zatím na notebooku teda vidíme, že to snímá teplotu, tepovou frekvenci, takže 75 tepová frekvence.
3: V té aplikaci potom bude vidět i seznam všech pacientů, jejich stav, ať už z různých ostatních senzorů, který bychom tam později chtěli dát.
2: Náramek studenti vymysleli pro zdravotníky, aby jim pomáhal při hromadných neštěstích.
3: Vždy zdravotníci rozřazují ty pacienty do několika skupin, mají několik desítek sekund na to, aby se rozhodli, do jaký skupiny patří a během těchto desítek sekund by mohli i aplikovat během pár sekund náramek, který by potom mohl měřit jejich životní funkce.
2: Díky průběžnému sledování by pak náramek upozornil na pacienty, jejich stav se zhoršuje.
3: Můžou začít po chvilce kolabovat, můžou mít vnitřní krvácení, opadne adrenalin a je potřeba, aby se upozornil zdravotník včas.
2: Měření zatím není úplně přesné, studenti proto budou pracovat na vylepšení.
1: A potom případně kontaktovat nějaký zdravotníky, profesionální nějaký firmy, které by nám s tím mohly pomoct s vývojem.
2: Od nápadu k realizaci, i když zatím nedokonalé, to týmu ve složení Ondřej Konrád, Marek Blažek a Adam Pícha trvalo jeden den. Chytrý náramek jim zajistil první místo v technologické olympiádě a také přijetí na fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze bez přijímaček. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Uvedl to mluvčí Škody JS Karel Samec. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Společnost Rolls-Royce letos na jaře podepsala smlouvu s ČEZem na přípravu výstavby prvního malého reaktoru v Temelíně. Ten by měl začít fungovat ve druhé polovině 30. let a v budoucnu by mohly přibýt i další. Plzeň postavila v Zátiší dům se 17 městskými byty, prostorem pro 12členou dětskou skupinu, dětským hřištěm a parkováním. Třípodlažní stavba za 69 milionů korun, kterou platilo město, je poslední součástí nové obytné zóny s 200 byty. Nové nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesích, jako jsou záchranáři, policisté, zdravotníci nebo učitelé a dále pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Spolek Visit pro Rokycansko pořádá virtuální běh v Brdech v rámci akce Proběhni si Brdy. Zájemci mohou absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí do konce června. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily. Účastníci se mohou registrovat na stránkách visitrokycansko.cz. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje začne v 19 hodin bohoslužba k připomínce vzniku plzeňské diecéze. Stále více dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti. 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Wellgren a ve 34 letech oslavil první triumf na závodě nejvyšší kategorie. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Draženovem na Domažlicku havarovalo nákladní auto s osobním. Nehoda je se zraněním, projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček, Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin 41 minut, po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Novinka v plzeňském divadle Alfa s názvem Posviťme si na světlo potěší děti od 2 let i jejich rodiče. Co můžou malí diváci v divadle zakusit, to vám řeknou už za chvilku tvůrci inscenace. Stačí to ještě do 7 hodiny. Teď máme 6 hodin 45 minut. Přejeme hezké ráno. Počasí. V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: 6:49. Plzeňské divadlo Alfa po čase opět zařazuje do svého repertoáru inscenaci pro nejmenší diváky. Novinka Posviťme si na světlo pozve malé diváky do magického divadelního světa plného světla a stínů. Seznámí se s kočkou, která umí neobyčejné věci, s rybáři, kteří místo ryb loví světlo, a s kouzelnou světelnou fontánou. Kolegyni Anděle Blaškové inscenaci blíže představil její autor a režisér Jiří Ondra.
1: Ten název směřuje k tomu, že prozkoumáváme, co to je světlo, ať už jako světelný zdroj, třeba z technického hlediska, ať už je to svíčka, měsíc, slunce, baterka, lampička, tak pak si myslím, že tam je trošku taková linka toho, co světlo vlastně znamená třeba v tom duchovním slova smyslu pro nás jako pro lidstvo.
2: Nutno říct, že inscenace je vhodná pro děti od 2 let a samozřejmě i jejich rodiče. Jak náročné, popřípadě jak lehké je udělat představení pro tak malé děti?
1: Já moc nerozlišuju to, jestli dělám inscenaci pro děti nebo pro dospělé. To východisko je vždycky stejný. Myslím si, že to chce nepodcenit dětského diváka, nechovat se k němu jako k někomu méně cennému. To je tady v Alfě samozřejmostí u herců, což je perfektní. Čili pro mě to východisko je stejný. Samozřejmě víme, pro koho tu inscenaci děláme. A zároveň si troufnu říct, že ta inscenace je pro kohokoliv, že může být i pro půlroční děti, i pro mnohem starší děti, i pro dospělí. Mně přijde, že když inscenace pro děti funguje i pro dospělí, takže je to dobrý.
2: Seznamte nás s dějem, je tam příběh?
1: Ta inscenace je nenarativní, to znamená, že nemá lineární příběh od začátku do konce. Je to hodně výtvarně hudební inscenace, kde my sledujeme určitý obrazy. Je to taková světelná dílna, velmi dobrodružná, ale zároveň si myslím, že těch příběhů je tam spousta a v každém věku si tam někdo přečte svůj příběh.
2: V šestici herců se divákům představí také Lenka Lupínková. Nemáme úplně přesně daný příběh, ale přesto interakce mezi herci a malými diváky probíhá.
3: My děti pozveme na jeviště. Na jeviště hrajeme, ale děti sedí kousíček od nás. Každý má svého bubíka, děti si můžou kdykoliv zvednout, můžou jít za paní učitelkou nebo za maminkou, takže je to pro ně bezpečné prostředí a my rozehráme příběh, vlastně takovou laboratoř, kde si zkoušíme věci se světlem a se zvukem a oni to celý prožívají s náma, je tam tajemný klepání a otevíráme dveře a tak. A oni sice sedí, ale vlastně prožívají všechno s náma. A pak, když to světlo tak nějak jako polapíme a využijeme k tomu, že si třeba můžeme kreslit, tak tam už děti dostávají pastelky a kreslí s námi pomocí jako toho světla a tak. Takže oni i nakonec si to prožijou i nějakým svým vlastním jako tvořením, což je hrozně fajn.
0: Slavnostní premiéra inscenace Posviťme si na světlo proběhne v divadle Alfa zítra od 16 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Začíná rekonstrukce Květné ulice v Plzni na Slovanech. Česká národní banka vydala přes 8 000 zlatých mincí s motivy Plzně. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. V Plzni na Slovanech začíná oprava Květné ulice. Práce jsou rozdělené tak, aby co nejméně ovlivnili dopravní obslužnost. V první etapě je úplně uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Na čem se bude konkrétně pracovat, upřesňuje mluvčí města Barbora Hájková.
3: V Květné ulici se opraví vozovka, chodníky a pásy zeleně a doplněna budou parkovací stání pro osobní automobily. Provedeno bude taky odvodnění ploch do nových odvodňovacích prvků. Plynovodu a obnoveno veřejné osvětlení. Po dokončení stavebních prací zde bude vysazeno celkem 69 nových alejových stromů, konkrétně třešní, jasanů a jeřábů.
2: Práce na rekonstrukci Květné ulice potrvají do konce listopadu a vyjdou na téměř 40 milionů korun. Plzeň má vlastní zlatou minci, má hodnotu 5000 korun českých, váží půl trojské unce a v počtu více než 8000 kusů ji vyrazila Česká národní banka. Rub i líc mince přibližují plzeňskou městskou památkovou rezervaci. Najdeme na ní gotickou katedrálu svatého Bartoloměje, plzeňskou renesanční radnici nebo budovu městské knihovny. Autorem návrhu, podle kterého banka mince vyrazila, je akademický sochař a medailér Zbyněk Fojtů, který v Plzni nějakou dobu žil.
4: To centrum znám, tak pro mě byla nejdůležitější vlastně ta katedrála svatého Bartoloměje, radnice renesanční a potom další jako vlastně stavby hlavně z 19. století a taky jsem chtěl, aby tam byla vlastně budova, na které jsou z grafita od Mikuláše Alše, který dělal desítky návrhů pro hodně budov tady v Plzni.
2: Minci prodávají smluvní partneři České národní banky. I když její nominální hodnota je 5000 korun, její prodejní hodnota může být různá. V dotačním programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Další a kompletní změny v tomto dotačním programu oznámí Ministerstvo životního prostředí odpoledne. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů už dřív řekl, že půjde například o lidi, kteří splňují podmínky superdávky.
5: Ještě navíc jsme je schopni podpořit, a to konkrétně, až 250 tisíc korun na zateplení domu a až 150 tisíc na výměnu energetického zdroje v tom daném domě. A pokud by docházelo k nějaké komplexnější renovaci, tak ze strany státu mohou obdržet až 400 tisíc korun.
2: Z programu Nová zelená úsporám už stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2021.
0: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 na sety a po třetí v řadě na Roland Garros postoupila do třetího kola. To si zahraje taky Karolína Muchová po dvousetové výhře nad Rachimovovou z Uzbekistánu a Jakub Menšík, který zdolal v pěti sadách Argentince Navoneho. Sára Bejlek naopak podlehla Polce Švojtekové 0-2. Vypadl taky Tomáš Macháč, který podlehl 0-3 na sety Němci Zverevovi.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severní až

0: Severozápadní vítr, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Draženovem na Domažlicku havarovalo nákladní auto s osobním. Nehoda je se zraněním, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtvrtek 28. května na hodinách 5 minut po 7. hodině. Přejeme vám příjemné ráno. Škodovky známe jako stovky, trabanty, barkase, volhy nebo žigulíky už dneska na silnicích téměř nepotkáte. Kde jich ale o víkendu bude celá přehlídka, to je Hnačov na Klatovsku. Už po 12. se tam koná sraz socialistických vozidel. A právě o něm si za pár minut budu povídat s hlavním organizátorem Petrem Jirsou. Ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio.
3: Dobré ráno. A Vladimír Šťovíček.

0: Zastaralé výrazy si malé děti vysvětlují po svém. Důkazem jsou naše ranní ankety Ahoj rádio. Další premiéra tu bude za chvilku a my děkujeme dětem ze 4. základní školy v Plzni. A o které slovo půjde tentokrát? O škrpál. Chceš-li zdolat krpály, zapomeň na škrpály. Když to řeknu jemně, s citem, jsou to boty za zenitem. Bývají z nich trosky. To jdi radši bosky.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Kdo nebo co je to škrpál?
1: Že se někdo dusí.
2: Že někdo škrtá.
3: Nebo že někdo škrtí někoho.
4: Škrtá oheň.
5: Škrtá sirky.
6: Had škrtic.
7: Škrábe.
8: Že člověk škrábá psa nebo kočku.
9: A!

0: Tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 7 hodin 15 minut.
1: Počasí.
0: A už je to s námi meteorolog Ivo Bauman, tak co nám dělá počasí? Hezké ráno.
2: Dobré ráno, na obloze je to jasné, tam je zkrátka dobře jasno, za to s teplotama je to rozličné, ty se pohybují místo od místa mezi 6 a 12 stupni Celsia, takže dost různě v této chvíli ještě, ono se to srovná, no a bude se to srovnávat tak dlouho, až budeme mít odpoledne mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách pak 18 až 21. Vítr teď ráno slabý, do 4 metrů za sekundu, během dne pak přechodně mírný severní nebo severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu a večer zase opět slabý.
0: A v příští hodině se budeme ptát i na zítřek. Zatím děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
1: Výtah mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je před námi poslední květnový víkend a to pro Hnačov na Klatovsku znamená jediné. Sjedou se tam stovky vozů vyrobených v bývalém východním bloku. Sraz socialistických vozidel je tam už po 12. a je to akce přístupná nejen milovníkům historických vozů, ale i komukoli, kdo si chce třeba jenom zaspomínat na to, ve kterých autech jezdil ve svém dětství nebo mládí, a nebo si prostě jenom zajít na nějaký koncert nebo vystoupení. Já už teď zdravím hlavního organizátora srazu Petra Jirsu, přeji vám hezké ráno.
1: Krásné dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: No už mě zajímá, kolik vozů letos očekáváte, odkud přijedou a jaké značky budou na srazu k vidění?
1: Tak na letošním 12. srazu očekává náš pořadatelský tým opět více jak 1000 vozidel. Jelikož je ta sraz stále populárnější, tak je to rozkřiklý i po celé Evropě, takže nejenom z České republiky přijedou z vozidla, ale přijedou například z Německa, z Polska, Maďarska, ale i Slovinska, ale největší počet účastníků zahraničních jsou samozřejmě slovenští přátelé a kamarádi. Tak z motocyklů můžu jmenovat například motocykly Java, ČZ, ale ze zahraničích Dněpr, Ural a já nevím, prostě mnoho a dalších značek z motocyklů a z automobilů. Z našich samozřejmě Škoda, ze zahraničních Lada, Warburg, Barkas a tak dále a tak dále.
0: Je mi jasné, že kdybyste to měl vyjmenovat všechno, budeme tu hodně dlouho. I když jsou ty vozy už docela dost letité, tak některé z nich stále vypadají, jako kdyby právě sjeli z výrobní linky. A i když už vlastně všechny jsou dneska v podstatě raritní, bude mezi nimi i něco, na co byste zvlášť chtěl upozornit?
1: Tak samozřejmě, pokud dorazí parta z Německa, takže myslím si, že tam v tom voze jsem v životě neseděl, rád bych se do něj posadil, přijedou vozy Němci s nákladními benzínovými automobily Kras, což je obrovská mašina a jedou tam dva, mají jíždět dneska v noci, takže by měli dorazit a myslím si, že při dnešních cenách paliv, že to je obrovská srdcová záležitost, když přijedou z Německa s takovýhlema obludama, jak se říká.
0: Jak jste řekl, pokud přijedou, jak velká je ta pravděpodobnost? Předpokládám, že velká.
1: Tak u takovýhle srdcařů je ta pravděpodobnost veliká. Musela by se něco stát, nějaká dopravní situace, že by to nedovolila nebo to, ale plánujou to už 2 měsíce dopředu, takže si myslím, že tu cestu mají naplánovanou dobře a tu techniku připravenou taky dobře.
0: Tak držíme palce, ať ta cesta proběhne bez problémů. K vidění budou nejen samotné vozy, ale i dobové oblečení a vybavení, protože i na to posádky velice dbají, je to tak?
1: No je to tak, ale netýká se to jenom těch dobových karavanů, ale například pro letošek je tam novinkou výstava historických kočárků Liberta, což mě mile překvapilo, že paní s kočárkama sběratelka se sama nabídla, že by to tam přijala vystavit a myslím si, že to bude taky zpestření, nejenom pro ty dobově oblečený lidi nebo pro diváky, ale pro všechny, kteří si chtějí zaspomínat na tu dřívější, myslím si, že pro mě teda lepší dobu.
0: Mimochodem i vy chodíte na ten sraz v dobovém oblečení, nebo ne?
1: Bohužel ne. Nebohužel ne, já se převlíkám během srazu, jak jsem propocený a tak dále, lítám, takže opravdu se převlíkám několikrát, ale vždy mám na sobě srazové triko.
0: Mimochodem našel byste ve skříně ještě něco dobového, nebo už to šlo definitivně pryč?
1: Kéž by ve skříně, mám toho plný garáže.
0: No, k tomu srazu patří i doprovodný program, nejen pro účastníky srazu, ale pro všechny příchozí a bývá sestaven tak, aby si v něm našli něco dospělí, ale také děti. Co to bude letos?
1: Tak letos tam máme připraven celý sobotní doprovodní program, vlastně zaberou děti a na parketu je bude bavit skupina Andorera, je to žonglérsko-kejklířská skupina, jezdí na jednokolkách, dělají bubliny, žonglujou, prostě jsou to kluci, který opravdu to dětský publikum zabaví a zapojí je do té akce, což se mi hrozně líbí, když to spontánní dětská atmosféra, když opravdu si mohou zkusit udělat bubliny s bublifukem a s kejklířem na jednokolce a tak dále, to se mi hrozně líbí.
0: A co, pro dospělé?
1: Pro dospělý v pátek samozřejmě kapela Brutus jako tradičně, před nima kapela Syrová ryba nebo místní Andromeda a v sobotu večer vyhlášená kapela Argema a přes den dechové kapely a mnoho dalších kapel a zmluveného slova mohu jmenovat například na Stojáka Live, kde vystoupí Lukáš Pavlásek, Ester Kočičková a další baviči.
0: Tolik Petr Jirsa, organizátor srazu socialistických vozidel. Jenom doplním, že sraz začíná v Hnačově zítra po 16. hodině a hlavní program je pak po celou sobotu. Tak ať se sraz vydaří a všichni také zpátky odjedou v pořádku. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Společnost Plzeňská teplárenská, která vyrábí teplo a elektřinu, bude schopná při výpadku vysokonapěťové sítě zásobovat elektřinou celé město. Spolu s městem a společností ČEZ Distribuce podnik dokončuje ostrovní provoz nezávislý na dodávkách zvenčí. Plně funkční bude do roka, jak uvedl plzeňský primátor Roman Zarzický z ANO po jednání krizového štábu města. Podle ředitele podniku Václava Paška by tak Plzeň byla prvním městem v České republice s certifikovaným ostrovním provozem, který by uměl pokrýt potřeby celého města. Náhon u Švihovského hradu je bez vody. Správci památky ho museli vypustit kvůli opravě stavidla. To je součástí protipovodňových opatření města a jeho nutné rekonstruovat, informoval o tom kastelán hradu Lukáš Bojčuk. Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni připravila na dnešek Den kognitivního zdraví. Akce nabídne setkání s lékaři, vývojáři i pacientskými organizacemi a zaměří se také na prevenci a zdravý životní styl. Na akci je třeba se předem registrovat, například na webu ZČU, kde najdete i podrobnější informace. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než včera. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšku klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Klenčí pod Čerchovem a Draženovem na Domažlicku probíhá vyšetřování nehody nákladního auta s osobním. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nový koncertní sál v Nepomuku, obnova kašny v Blovicích a tradiční jarmark v Košlanech. To je obsah dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Nepomuk má vlastní koncertní sál, informují Nepomucké noviny. Nachází se v bývalé kapli v centru města. Jeho název, Atrium Piarum, odkazuje na piaristy, kteří tento prostor vybudovali v polovině 19. století jako své poslední sídlo na území Čech. Sloužit bude jako mokrá varianta letní scény a pro koncerty v zimním období. Rekonstrukce objektu probíhala rok a náklady přesáhly 3 miliony korun. Zhruba polovinu z nich pokryla dotace od místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku. Město Blovice dokončilo obnovu kašny na náměstí. Rekonstrukce zahrnovala vyspravení spár, renovaci litinových částí a pískování povrchu kašny. Nyní je kašna opět plně funkční, jak se dál dočtete v blovických novinách. V ulicích 5. Května a Kamenická byly nově instalovány parkové lavičky, které nabízejí pohodlné místo k odpočinku pro obyvatele i návštěvníky města. Představení kožlanských divadelníků, jak to bylo doopravdy s pokladem, oživí letošní tradiční jarmark, který pořádá spolek sochaře Václava Levého v Kožlanech. Kromě vystoupení inspirovaného podmokelským pokladem je na programu vzpomínka na sochaře Václava Levého a jeho rodinu a fotografická poznávací soutěž. Pro dobrou pohodu bude hrát TFC Blues Gin. Jarmark plný řemeslných výrobků a slaných i sladkých dobrot se koná tuto sobotu od 13 hodin před radnicí v Kožlanech. Na akci zve kožlanský zpravodaj.

0: 7 hodin 44 minut, aktuální čas, přejeme příjemné čtvrteční ráno.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách do 21 stupňů. Slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

maraton, svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy. A já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě schořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevzduchem.

0: online seznamka, jeden klik a všechno se může zhroutit. Chytrá a vtipná romantická komedie o přátelství, lásce a o tom, proč offline svět pořád vítězí. To už vám čtu z obálky knížky Sázka na lásku autorky Maxine Mori, vydávalo ji nakladatelství Kazda a právě teď tento knižní titul můžete získat v telefonické soutěži na lince 221 554 222. Tipněte si, v podtitulu toho názvu Sázka na lásku je a jiné kratochvíle, a jiné maličkosti, anebo a jiné katastrofy. Linka do studia 221 554 222. Pojďte si zahrát o knížku z nakladatelství Kazda. Přeju vám hezké ráno, koho tam máme?
1: Dobrý den, tady je Honzo.
0: Honzo, zdravím vás, chápu dobře na cesty. Je to tak?
1: Prosím.
0: Jestli vás zdravím na cesty, protože to spojení není úplně...
1: Zdravíte mě na cesty, ano, pardon.
0: Máte tam momentálně dobrý signál, kde jste?
1: Jsem u Všeru, tady na Plzni severu.
0: Tak vás tam zdravíme, přejeme šťastnou cestu bez nehod. A tak taky je hodně štěstí v telefonické soutěži, tak co jste si vybral?
1: Já jsem si vybral C.
0: A jiné katastrofy.
1: A jiné katastrofy.
0: No tak jestli vám ta cesta půjde takhle krásně, tak se o vás vůbec nebojím.
1: Děkuji.
0: Moc gratuluju a s ohledem na to, že jste za tím volantem, už vás nebudu dlouho zdržovat. Mějte se krásně a přeju pěkný den. Nashledanou.
1: Děkuji, hezký den. Nashledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec

0: dne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Tramvaje v Plzni ode dneška zajíždějí i na zmodernizovanou konečnou ve Skvrňanech. K Blovickému koupacímu biotopu povede nový chodník. Distributoři kvůli limitům sítě nezapojují některé solární elektrárny. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkný čtvrtek u zpráv přeje Petra Broučková. V Plzni definitivně skončila oprava tramvajové trati z centra na Skvrňany. Ode dneška zajíždí tramvaje i na Konečnou, kde jsou zmodernizované výstupní a nástupní zastávky. Právě poslední část trati se opravovala až po dokončení prací na předchozím úseku. Náměstek primátora Aleš Tolar z Hnutí STAN vysvětluje proč.
3: My jsme tu skvrňanskou rekonstrukci soutěžili i letos na jaře a pochopitelně zhotovitel musel začít ty práce až s nějakou jistotou konce toho zimního období. Takže ta akce začala v dubnu, trvala 2 měsíce a tedy skončila v těchto dnech.
1: Blovice na jižním Plzeňsku budují v blízkosti biotopu novou kanalizaci. Jde o přibližně 300-metrový úsek od koupacího biotopu do Luční ulice. Po dokončení město vybuduje podél současné komunikace koridor pro pěší, říká nezávislý blovický starosta Robert Zelenka.
4: Město Blovice v letošním roce zahájilo investiční akci, která spočívá ve vybudování chodníku k našemu biotopu. V rámci této stavby dojde ještě k rozšíření komunikace a ještě tam bude položená kanalizace.
1: Větší firmy s fotovoltaikou naráží na fyzické limity přenosové soustavy. Někteří distributoři jim kvůli tomu žádosti o připojení zamítají nebo jim nepovolují prodávat přetoky do sítě. Například společnost EGD zamítla za poslední rok a půl 17 000 žádostí, asi 13% z celkového počtu. Predistribuce problém řeší v menší míře, říká Jan Bílek z tiskového oddělení PRE.
5: Zcela určitě nejsou na hladině nízkého napětí, tedy například u solárních systémů na rodinných domech nebo v menších firmách. Částečně odlišná situace je na hladině vysokého a velmi vysokého napětí, a to na severovýchodě Prahy, kde se dělíme o rezervovaný výkon se sousední distribuční soustavou. Nicméně je potřeba podotknout, že tento stav má v praxi minimální dopad.
1: V budově Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě se tuto sobotu 30. května otevře dílna malého novináře. Hravý workshop mediální výchovy pro nejmenší školáky vznikl před 10 lety a podle jeho tvůrců jim prošlo už kolem 20 000 dětí po celé republice. Děti si v galerii Vinohradská vyzkouší práci reportérů, moderátorů nebo tvorbu vlastních zpráv a naučí se třeba i rozpoznávat dezinformace a ověřovat zdroje. Další informace najdete na webu informace.rozhlas.cz. Sport. Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Do vedení šli ve 30. minutě domácí, ale Slovácko ještě do poločasu vyrovnalo a ve druhé půli přidalo další 3 góly. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
2: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý, přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na jedničce. Mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 od 7. kilometru u Drahelčic ve směru na Prahu se tvoří kolona a dále na dálnici D5 u exitu 73 u Starého Plzence je neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam sražená srna, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Květnový den roku 2026 má za sebou 8 hodin a 4 minuty. Přejeme vám hezké ráno. Schválně, zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zřícení?

0: U nás? Jestli ne, tak se chvilku počkejte, už za okamžik se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tak to vidíte, i auta zpívají, tolik kapela Cars v 8 hodin a 16 minut. Chytrý neinvazivní systém pro trénink pánevního dna vyvinuli vědci z Plzně a Regensburgu. Ženy můžou díky správnému posilování svalů předejít třeba inkontinenci. Podrobnosti řekneme za chvilku.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno s nejvyššími denními teplotami mezi 22 a 25 na horách do 21 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Takhle jednoduché to dneska je.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez nutnosti invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu.
1: To zařízení je navržené vyloženě na to cvičení. Žena je třeba instruována, aby tedy zkusila zatnout svaly pánevního dna a tohle zařízení ukáže, zda je z toho schopná nebo ne.
2: Vysvětluje Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
1: Výhoda toho zařízení oproti těm, co už dneska existují, je, že je úplně neinvazivní. My skutečně měříme jenom pohyb vlastně povrchových částí těla.
2: Vědci testovali zařízení na 23 dobrovolnicích.
1: Ty měli to zařízení, byly instruované, aby prováděli ty kontrakce a kromě toho jsme ještě sledovali ultrazvukem a díky tomu jsme byli schopni identifikovat, že ty naše naměřené signály opravdu odpovídají těm kontrakcím.
2: Podle urogynekologa Zdeňka Rušavého z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy jsou poruchy pánevního dna velmi časté.
3: Jsou studie, které ukazují, že na 20 let je to asi 27% žen, tedy trpí nějakými poruchami pánevního dna a samozřejmě s věkem toto stoupá.
2: Prevence takových poruch je možná posilováním svalů pánevního dna. Asi třetina žen ale neumí vytvořit kontrakci svalů, i když si myslí, že to umí.
3: Takže tato věc vlastně umožní ženám, aby si sami na sobě ověřili, zda jsou ony ty, které umí posilovat svaly pánevního dna. A odliší to ty, které tohoto schopné nejsou a ty potřebují specializovanou péči.
2: Zařízení můžou ženy používat sami doma. Další využití by mohlo být v gynekologických ordinacích.
3: A konečně to, co si myslím, že by bylo možná vůbec nejlepší využití, by bylo v rámci třeba nějaké sexuální výchovy nebo osvětových programů pro mladší dívky.
2: Pomůcka je chráněná jako užitný vzor. Vědci teď hledají investora pro její uvedení na trh. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Plzeň postavila v zátiší dům se 17 městskými byty prostorem pro 12členou dětskou skupinu, dětským hřištěm a parkováním. Třípodlažní stavba za 69 milionů korun, kterou platilo město, je poslední součástí nové obytné zóny s 200 byty. Nové nájemní městské bydlení je pro pracující v klíčových profesích, jako jsou záchranáři, policisté, zdravotníci nebo učitelé, a dále pro rodiny s malými dětmi a pro seniory. Spolek Visit Rokycansko pořádá virtuální běh v Brdech v rámci akce Proběhni si Brdy. Zájemci mohou absolvovat jednu ze tří tras během nebo chůzí do konce června. Pokud trasu úspěšně dokončí, dostanou pamětní medaily. Účastníci se mohou registrovat na stránkách visitrokycansko.cz. V plzeňské katedrále svatého Bartoloměje začne v 19 hodin bohoslužba k připomínce vzniku plzeňské diecéze. Stále víc dětí se v Česku učí doma s rodiči nebo v komunitních školách místo těch klasických. Dětí s povoleným individuálním vzděláváním eviduje ministerstvo školství více než 7,5 tisíce, nejvíc od zavedení této možnosti. Čeští hokejisté nastoupí v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Utkání Česko-Finsko začne v Curychu v 16 hodin a 20 minut. A dnešní počasí: bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klenčí pod Čerchovem bourala dvě osobní auta. Dejte tam pozor na přecházku ve vozovce. Ve Šťáhlavech v ulici Náves Republiky na kruhovém objezdu havarovalo auto s motorkou. Projíždějte tam opatrně. V Plzeňské ulici u Stříbra dejte pozor na požár auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, čím se zapsal do dějin Tonda Domol? Nespočtem nádherných melodií, které napsal, byl totiž věhlasným skladatelem, jehož hudba se hraje dodnes. Za chvilku o něm bude řeč, a to u příležitosti hned dvou výročí, která si tento týden připomínáme. Počkejte si na to.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Vyprávěním herečky, zpěvačky a moderátorky Pavlíny Filipovské, které přejeme všechno nejlepší k dnešním 85. Teď oslavíme i jiné výročí tohoto týdne. Sobotních 160 let od premiéry Smetanovy Prodané nevěsty. Když Pavlína Filipovská před časem Vladimíru Bednáškovi vyprávěla o svých rodinných kořenech, nemluvila jenom o svém tatínkovi, který byl populárním hercem. Řeč se stočila i na dědečka.
1: František Filipovský, dědeček, byl výtečný muzikant a studoval v Praze, ale byl to student dosti neposedný, to jsem si přečetla o něm, že jaksi taky zlobil, no a většině byl bez peněz, když tady studoval a tak, no přivydělával si i v kavárnách, chodil s tou flautičkou a různě, no byl šikovnej a potom měl to štěstí, že se dostal do orchestru Prozatímního divadla, což bylo průkopnický divadlo v tom, že se tam hrálo, zpívalo česky a Bedřich Smetana, chudák, dlouho usiloval o to, aby byl jmenován kapelníkem a ředitelem vlastně toho orchestru. No, nakonec se mu to podařilo, ale v době, kdy měla premiéru Prodaná nevěsta, tak snad ani v té funkci ještě nebyl, ale ta zpěvohra se mu podařila, že jo? Ten dědeček František Filipovský seděl v tom orchestru Prozatímního divadla vedle Antonína Dvořáka. Tomu říkali tak jako familiárně Tonda Domol, protože Antonín Dvořák byl se vším nehotový a páč on byl enormně nadaný hudobně a to vám nemusím tady přednášku. Tak prostě k němu chodili začínající hudebníci a i z orchestru se s ním radit, že tu něco napsali hezkého, drobného a jako v který tóně těma, dej to domol vždycky a měl od nich pokoj. Takže Tonda Domol a můj dědeček František hráli tu premiéru Prodané nevěsty.
2: A dirigoval je?
1: Bedřich Smetana.
2: To se jim to hrálo, když byl Smetana hluchej.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ivo Bauman, to je službu konající meteorolog. Ptám se ho na aktuální počasí v regionu. Jak to vypadá? Dobrý den.
2: Dobrý den, vypadá to, že máme stále jasno a teploty už dosáhly 15 stupňů Celsia.
1: Kam se dostanou přes den?
2: Dostanou se mezi 22 a 25 stupňů, to znamená tak těsně pod tu hranici nebo na hranici letních hodnot, tam ta hranice je 25 stupňová, na obloze zůstane jasno nebo skoro jasno. Vítr bude vát mírný severní nebo severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu, večer opět zeslábne.
1: Dobře, tak tu zimu oproti předchozím dnům přežijeme a co nás čeká zítra?
2: Čeká nás, že se zase ohřejeme, ale až přes den, v noci bude naopak chladněji než o minulých nocích. Zůstane nám jasno nebo skoro jasno, až potom někdy večer bude přibývat oblačnosti, ale pouze takové té vysoké průsvitné. Teď těm teplotám v noci klesnou na 8 až 5 stupňů, v údolích to může být o trošku níže a připouští se i ojedinělé přízemní mrazíky. Přes den se teploty dostanou už oproti dnešku naopak nadletní hodnoty mezi 24 a 27 nebo dokonce 28 stupňů Celsia. Na horách to bude něco málo nad 20 stupňů. Vítr zůstane zítra po celý den slabý, pouze do 4 metrů za sekundu.
1: Teď se připouští, že můžeme skončit?
2: Teď se připouští, že budeme dělat něco jiného, ano.
1: Hezkou službu přeju a děkuju, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
0: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Tak hezké dopoledne s Ivou Kokešovou, Vladimír Šťovíček se loučí a přeje vám hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v Radnicích na Rokycansku je židovský hřbitov? Leží asi 1,5 kilometru jihovýchodně od města na okraji lesa. Má tvar nepravidelného šestiúhelníku a rozlohu skoro 4000 metrů čtverečních. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. Letopočet vzniku hřbitova není přesně znám. Podle některých pramenů to bylo v 16. století.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo

0: stavidla u náhonu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. V Plzni pokračuje rekonstrukce hlavní plochy historického náměstí Republiky v centru města. Jedná se o první etapu, kdy se předělává západní část, tedy prostor mezi katedrálou svatého Bartoloměje a biskupstvím. Náklady na tuto část jsou 55 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem července nebo začátkem srpna, říká náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů.
1: Co se říká náměstí, tam práce pokračují zejména na přeložkách. Konečně se podařilo vyměnit všechny ty trubky a dráty a tak dále a bude se postupně budovat ten systém rýh a hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom mohli už během příštího měsíce sázet ty stromy. Jsou to speciální jilmy, které jsou velmi odolné a měly by vydržet, řekněme, ty náročné podmínky toho náměstí vylážděného.
0: Správa hradu Švihov opravuje stavidlo u náhonu. Už netěsnilo a navíc ho bylo nutné kvůli bezpečnosti návštěvníků rozšířit a opatřit zábradlím. Oprava přijde zhruba na 1 000 000 korun a podle kastelána Lukáše Bojčuka je to nejzásadnější investice tohoto roku.
2: Pro nás je to obrovská investice. V tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
0: Oprava stavidla by měla skončit do poloviny června. Poslanci by dnes měli v prvním čtení projednat novely o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny dnes ale vyplní pravidelné interpelace. Poslanci se během nich můžou obracet s dotazy na členy vlády. Ministry bude interpelovat například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová kvůli rodičovskému příspěvku.
3: Zase hodlají rozdělovat děti narozené 31. prosince versus děti narozené 1. ledna a rozdělovat je budou o 50 tisíc korun. Navrhli rodičovský příspěvek, který naprosto nespravedlivě takhle dělá dvě kategorie rodičů malých dětí. My jako Piráti dlouhodobě navrhujeme valorizaci rodičovského příspěvku, předvídatelnou, stabilní.
0: Rodičovský příspěvek se má od nového roku podle vládní koalice zvýšit o 50 tisíc korun. Změna se má dotknout jen rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Fouká slabý, přechodně mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby předpověď na jedničce. Mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Klenčí pod Čerchovem bourala dvě osobní auta, dejte tam pozor na překážku ve vozovce. Ve Šťáhlavech v ulici Náves Republiky na kruhovém objezdu havarovalo auto s motorkou, projížděte tam opatrně. V Plzeňské ulici u Stříbra na silnici od obce Sitno dejte pozor na požár auta. A na dálnici D5 od 8. kilometru ve směru na Prahu počítejte s kolonou a se zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je čtvrtek 28. května. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. A za chvíli vás pozveme na výstavu jarních hub v Plzni, která se koná o tomto víkendu. A povíme, které houby právě v těchto dnech rostou.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Plzeňští mykologové chystají na sobotu výstavu jarních hub. K vidění bude i sírovec žluto-oranžový. Houba, která aktuálně dělá radost všem houbařům a plní jejich košíky a také sociální sítě.
1: Lidé se chlubí košíky sírovce. Je to houba, která je téměř nezaměnitelná s jinou další. Díky nádherné barvě a i takové tomu růstu střechovitě nad sebou na listnatých stromech.
2: Trošku nám ho popište, prosím.
1: Je to houba, která vytváří jednoleté plodnice, patří mezi chorošovité houby. Má dvě takové období růstu. Ta první je právě nyní na jaře, ten květen do poloviny června, druhá vlna bude někdy na podzim. Je to houba, která je nesmírně chutná. Angličani ji velmi rádi sbírají a říkají chicken on the wood, jako kuře z lesa. Ona opravdu taky dobře chutná. Připomíná to některým těm, kteří ji konzumovali, chuť kuřecího masa, pokud je připravíte v trojobalu.
2: A roste tedy na stromech?
1: Roste na listnáčích, s oblibou roste na dubech, tam je asi, řekl bych, nejčastější. Můžeme jej nalézt na vrbách, na akátech a nejlepší je z ovocných stromů, jako jsou třeba třešně nebo švestky.
2: Takže s žebříkem na sírovec?
1: Ano, někdy to tak je, roste i ve vyšších výškách, ve vyšších patrech toho stromu, ale budete nemít štěstí, najdete ho klidně i u báze kmene. Když vezmete nůž a zaříznete ho do té houby a nůž projede hladce, jako třeba kostkou másla, pak je to optimální ke sběru, ale pokud při tom řezání té houby uslyšíte takový skřípavý zvuk, jako když nechty po tabuli nebo polystyren, tak to už neberte, to už je houba, která už není vhodná ke konzumaci.
2: Sírovec žluto-oranžový nám popsal mykolog Luboš Zelený. Jak je to s růstem dalších hub? Počasí jim nepřeje, nejdřív bylo sucho, teď se přidalo i velké horko. Vystrkují vůbec nějaké houby klobouky?
1: Toto počasí přímo kloboukatým houbám nenahrává, i když budete mít štěstí, kde ještě nějaká vláha je, tak lze najít ještě třeba čirůvku májovku, což je výborná jarní chutná houba, anebo závojenka podtrnka, to je podobná houba, roste na podobných lokalitách, pod třešněmi, pod švestkami, můžeme ji najít ještě.
2: V sobotu mykologický klub Plzeň pořádá výstavu hub. Budete vůbec mít co vystavovat?
1: Ptáme se i sami sebe, jestli vůbec jako v tomto počasí něco bude, ale máme takový jako velký cíl, protože pražská ústředna pořádala o víkendu výstavu, měla 80 druhů a my se chceme tomuto cíli, této metě přiblížit.
2: A jak to děláte, abyste to realizovali?
1: Máme zapojeno celou řadu členů, každý má za úkol donést nějakou houbu, tak snad se zadaří, ale pokud ne, tak je to také jedno. Budeme rádi, když lidé přijdou a naučí se nebo prohlédnou si aspoň ty exponáty, které budou na místě.
2: Výstava se tentokrát bude konat v meditační zahradě v Plzni. Poprvé.
1: Je to vůbec poprvé, zvolili jsme takové jako klidné místo, kde lidé mohou navštívit i něco jiného než konkrétně houby a očekáváme, že to přinese velký zájem obyvatel.
2: Výstavu jarních hub můžete v meditační zahradě navštívit tuto sobotu 30. května od 10 do 18 hodin. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili opravdu famózní sestavu, posuďte sami. Jiří Suchý, Miroslav Horníček, Jiří Šlitr a Jan Werich.
2: Werich, co považujete za nejlepší vtip?
3: Ne. No, stvoření světa snad.
2: Ještě jednu otázku rybářskou. Co si počnete, když vytáhnete na udici místo ryby mořskou panu?
3: No, hodí mi zpátky.
2: Znám to, ano, taky. Šlitr, chtěl byste Suchého za bratra?
4: Ne.
2: Chtěl byste Šlitra za bratra?
4: Ano.
2: To je celý rozdíl mezi těma dvěma. Jaká písnička z dílny Semaforu vás nejvíce zaujala?
3: No teď já nevím. No ne všecky.
5: Tulipán, řekněte, to se nejvíc říká.
3: Tulipán?
5: Jo.
3: Tulipán. Všecky, skoro všecky.
2: Skoro všecky, ano.
3: A nejlíp se mně líbí rým v české poezii, který napsal tady, jak se jmenuje?
2: Suchý.
3: Suchý. Tak jak ten rým, jak... To je ta tulipan, tam bitva ulipan.
2: Ano, ano.
3: Nádherný jedin.
2: Ano. Ale že byla bitva u Hradce, na to nic nevymyslí, to je zajímavé. U Domažlic taky ne.
5: Takový kytky nejsou.
2: Ale bitvy, jo. Čím si vysvětlujete, že tolik hvězd vzešlo právě u vás a čím si to vysvětlují ty hvězdy?
5: Jo, to je ve hvězdách.
2: Werich, dal byste se oholit, kdyby to vyžadovala filmová nebo divadelní role?
3: Ale to je zajímavé, teď zrovna včera mě telefonovali, jestli bych se nechal oholit do jedné role. Já jsem řekl, že za určitou obolu šmilerát, protože to je můj majetek, to se musím zdát, tak se to musí nějak zhodnotit. Ne?
2: A ta otázka byla položena česky?
3: Cizím jazykem. Česky by mě oholili jenom.

0: No a budeme končit. Schlitter, pomohlo vám právnické vzdělání k tomu, že jste až dosud odolával svodům žen?
1: Kdo to o mě rozšiřuje?
2: Já myslím, že mu pomohl spíš jeho výraz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program Za pět minut bude půl desáté. Jak už od nás víte, vodní hrad Švihov výjimečně nelemuje voda. Správci památky vypustili celý náhon, aby opravili stavidlo. Máme pro vás reportáž za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: V budově Českého rozhlasu Plzeň se dnes odehraje Peča Kuča Night. Peča Kuča je zajímavý a svižný prezentační formát 2x20, kdy přednášející ukazuje návštěvníkům 20 obrázků s tím, že každý zůstává na plátně pouhých 20 vteřin. Tématem 53. plzeňského pokračování, které proběhne ve velkém činoherním studiu, jsou vlny. Mezi hosty budou mimo jiné i Karel Sedláček, hlasatel a pamětník přelomových událostí z roku 68 a 89 a také David Jakš, bývalý i budoucí zahraniční zpravodaj a současný ředitel regionálních studií Českého rozhlasu v Plzni a Karlových Varech. Akce startuje v 18.20. V rámci festivalu ZUŠ Open se mimo jiné koná i absolventský koncert Základní umělecké školy Horšovský Týn. Proběhne v budově školy od 17 hodin. Malá letní scéna v Nepomuku také láká na ZUŠ Open. Od 16 hodin tam můžete se Základní uměleckou školou Nepomuk strávit příjemné hudební odpoledne pod širým nebem. Fakultní nemocnice Plzeň láká veřejnost na preventivní akci Chcete pomoci přestat kouřit, která proběhne ve fakultní nemocnici Bory v pavilonu 22 od 10 do 15 hodin. Zájemcům jsou k dispozici odborníci kliniky pneumologie a ftyziologie. Tvořivé odpoledne pro všechny s dobrovolnicí Evou začíná v 15 hodin v městské knihovně v Chodově. Pokud máte jehlice, háčky a vlnu, přineste si je. Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. No a keramický ateliér připravili v karlovarské Becherově vile od 16 hodin a 30 minut. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet práci s hlínou a vytvořit si třeba závěsný květník. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Rádio vašeho kraje a Pavel Bobek, 9:55. Vodní hrad Švihov bez vody. Takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody.
2: Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
1: My chodíme na procházky hodně, tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
2: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné, to stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
2: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
2: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
3: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
2: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčouk.
4: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhadl asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6-7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme na tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti. A ta pochozí část se zábradlím se bude dělat za napuštěného stavu vody.
2: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud bude voda nad jezem, teda samozřejmě.
2: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
4: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
2: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
6: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
5: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Máme 3:45. Dopoledním hostem ve studiu Českého rozhlasu bude po 10. hodině, takže už za chvilku Jan Čábelka z Chebu. Bojovník MMA, tedy smíšených bojových umění. Propracoval se přes amatérské soutěže, mistrovství Evropy až mezi profesionály. Tak si rozhovor určitě nenechte ujít. Ještě předtím samozřejmě nabídneme kalendárium už po písničce. Vrátíme se třeba k pařížské komuně a také připomeneme vznik organizace Amnesty International. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
0: Čtvrtek 28. května. Svátek mají nositelé germánského jména Vilém. Všechno nejlepší. Vám všem pěkný den přeje Petr Jungmann. Pařížská komuna byla potlačena ozbrojenými silami Francouzské republiky po krvavém týdnu před 145 lety v roce 1871. Radikálně socialistická a revoluční vláda komunardů držela moc na území Paříže něco přes dva měsíce. Nejznámější a nejúspěšnější fotbalový klub německé menšiny v Praze, Deutscher Fußball Club neboli DFC Prague, byl založen před 130 lety v roce 1896. Zanikl ještě před válkou, jednak kvůli převážně většině židovskému původu členů a jednak z důvodu, že německá část klubu se odmítla zapojit do henleinovského hnutí. Anglický advokát Peter Benenson upozornil v časopisu The Observer v roce 1961 v článku Zapomenuté osoby na osudy lidí, kteří byli vězněni, mučeni a popraveni, protože jejich názory nebo náboženství jsou pro jejich vládu nepřijatelné. O dva měsíce později, přesně před 65 lety, právě Benenson založil mezinárodní organizaci na obranu lidských práv Amnesty International. Český rozhlas otevřel nové studio pro výrobu dramatických žánrů v Karlíně přesně před 30 lety. Tehdy 29-letý klavírista Lukáš Vondráček se stal před 10 lety jako první Čech v historii vítězem prestižní mezinárodní klavírní soutěže královny Alžběty v belgickém Bruselu. 85 má dneska herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská. 75 slaví český herec Svatopluk Skopal. Já přeju dobrý den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Dětí v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. V plzeňské fakultní nemocnici začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Dnes

0: zapsáno. Součástí žádosti musí být také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
1: Jde například o žáky, kteří mají tak zásadní problémy, jako závažná psychiatrická onemocnění anebo výrazně specifické nadání, že je pro ně perspektivnější se vzdělávat individuálně.
0: V Plzni na Lochotíně začala stavba pavilonu chirurgických oborů. Bude stát v blízkosti gynekologicko-porodnické kliniky v místě současného záložního heliportu. 12-podlažní chirurgický pavilon s heliportem na střeše a operačním traktem bude koncentrovat chirurgické kliniky a obory z lochotínského a borského areálu nemocnice. Bude v něm chirurgie, ortopedie, neurochirurgie a urologie, velký urgentní příjem a emergency. Pavilon by měl fungovat po roce 2030, říká ředitel nemocnice Václav Šimánek.
2: Je tam asi 450 lůžek plánováno, na to je napojený dvoupodlažní koridor a dospávací pokoje, takže bychom měli zvýšit obrat a využít operačních sálů v rámci toho chirurgického pavilonu, protože pacienti standardně, kteří budou po větších výkonech, budou na dospávacích pokojích, kde pomalu budou probouzeni a ten operační sál už bude moct operovat dalšího pacienta. Takže se zrychlí, zlepší se, zefektivní se provoz operačních sálů.
0: Planá na Tachovsku vybuduje v ulici Dukelských Hrdinů vodní prvky. Město opravilo chodníky a silnici a teď tam chce instalovat například mlhoviště a opravit starší kašny. Odpočinková zóna povede od náměstí k poliklinice, pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
3: Hned dole na místě, kde kdysi bývala právě kašna, tak se bude doplňovat nová moderní kašna. Na dalším místě je pítko, tedy normální pitná voda, i malinká odbočka dole pro pejsky. A o dalším odpočinkovém místě právě této mlhoviště, tak tam byla taky kašna. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí v 16 hodin a 20 minut k zápasu čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Souběžně se utkají Kanada a Spojené státy. Ve 20 hodin a 20 minut začnou duely Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Pouká slabý, přechodně mírný severní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na jedničce, mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi obcemi Dražeň a Losou na severním Plzeňsku dejte pozor, po nehodě tam probíhá úklid vozovky. Na dálnici D5 na 30. kilometru ve směru na Plzeň se tvoří kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V 19 letech bojovali za druhé světové války za svobodu a teď ve 100 letech přijeli zpátky do Čech, aby uctili památku svých padlých kamarádů. Takové máme téma připravené do této hodiny. Víc uslyšíte před 10:45. Už za chviličku přivítáme v našem vysílání dnešního hosta.
4: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: 12 minut po desáté, Marta Kubišová a teď už je v našem karlovarském studiu připravena se svým hostem Pavlína Kyselová. Dobrý den.
1: Dobrý den, dnes je hostem dopoledního vysílání muž, který dokazuje, že tvrdá práce v kleci i mimo ní přináší výsledky. Rodák z Chebu, bývalý hokejista, energetik v těžebním průmyslu, který vyměnil týmovou hru za nekompromisní svět smíšených bojových umění. Přes amatérské soutěže a reprezentaci na mistrovství Evropy se propracoval až mezi profesionály v organizaci I Am Fighter. Aby toho nebylo málo, v civilním životě řídí energetiku na Hnědouhelném dole a na sociálních sítích s humorem ukazuje realitu života bojovníka. Vítám ve studiu Jana Čábelku, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: A vy jste v Chebu začínal s hokejem. A co vás vedlo k tomu, abyste týmový sport vyměnil za ten individuální a také extrémně tvrdý?
2: Vlastně, řekněme, takový ten přechod mezi těmi mladistvými kategoriemi a dospělým hokejem, tak tam byl asi ten největší milník toho, kdy jsem přešel, nebo proč mě to motivovalo k tomu přejít, k tomuhle sportu.
1: Hokej je taky takový boj, aspoň v mých očích. A jak náročný je vlastně přechod přímo, řekněme, z toho jednoho sportoviště na to druhé? Přece jenom led, brusle, nějaký, řekněme, takový prostě úplně jiná atmosféra než žíněnka, tělocvična, tak jak se dá tohle?
2: Hokejisti jsou bojovníci, jsou to zvědaví chlapi, který se nebojí někoho konfrontovat a být konfrontovaný. A hokej je tvrdý sport, takže si naopak myslím, že je to velmi blízko tomuhle sportu.
1: Takže jste byl od malička vlastně schopen přijímat ránu a zároveň i rozdávat.
2: Tak, řekl bych, že jo.
1: Prošel jste úspěšnou amatérskou ligou a reprezentoval jste Česko na mistrovství Evropy. A jak moc vás tato mezinárodní zkušenost vlastně formovala?
2: Tak je to velký krok, když se kluk z amatérské scény, který se pere vlastně s jinýma amatérskýma zápasníkama jenom v rámci republiky tady, dostane ven a má možnost se poprat a poměřit s klukama, který jsou zvenčí, prostě z jiných zemí, a porovná si potom sám v hlavě, v sobě ty úrovně, jaký je to u našich sousedů a tak dále. No.
1: Možná, že mě vyvedete z omylu, nicméně myslím si, že Cheb nepatří mezi asi největší metropole v bojových sportů. A jak je to složité budovat si tu kariéru nebo prostě tu pozici právě tady odsud ze západu?
2: Je to extrémně těžký, přeci jenom když jsou kluci z Prahy, kde je toho o dost víc, nebo v Ostravě jsou skvělý kluby, v Brně jsou skvělý kluby, tak z těchto měst je to daleko jednodušší, protože ten kluk začíná už v takovémhle klubu a je to jeho mateřský kmenový klub a většinou jsou tam daleko větší možnosti, zatímco tady u nás ze západu, kde vlastně donedávna vůbec nic nebylo, tak je to daleko těžší, protože si tu cestu musí prošlapat ten zápasník sám, nebo ten trenér mu musí pomoct prošlapat tu cestu, což je to prostě složitý. Ty kontakty tam nejsou takový, jako jsou tady v těch velkých městech a velkých klubech.
1: Takže jste se zkrátka někam sám hlásil, někam jste se jezdil ukazovat a na nějaké tryouty, nebo jak to začalo, to, že vás začali vnímat jako svého spoluhráče vlastně v té kategorii?
2: Vlastně tady v tom sportu to hodně funguje skrze nějaký osobní kontakty, takže si potrénujete, pozápasíte s klukem, který z toho města je, párkrát tam přijedete na trénink, protože vás pozve, jo, třeba se vám i jemu trénuje dobře společně, no, tak dorazíte do klubu, pak tam začnete dojíždět a zkamarádíte se tam s těma klukama a vlastně se stanete tak přirozeně součástí toho daného klubu. A když vás přijme i ten hlavní kouč toho daného klubu, tak máte potom otevřenou cestu do toho klubu, no?
1: Máte otevřenou cestu a vy jste nám přinesl ukázat i dres a rukavice, jestli jsem dobře zahlédla.
2: Ano.
1: Posluchači Českého rozhlasu mohou teď se podívat na naši webovou kameru a zjistí stejně jako já, co je to za klub, za označení, nebo co to vlastně je, co to znamená?
2: Tam není úplně označení klubu, tam jsou, je to vlastně nástupový triko, v kterém nastupujeme do zápasu, zápasu. Je tam označení organizace, pod kterou jsem měl poslední zápasy, a což není organizace I Am Fighter, ale je to organizace RFA. A na zádech mám jméno a rukavice. Rukavice jsou klasický zápasový rukavice. No.
1: První kolo z Čáby máme za sebou. Posloucháte rádio vašeho kraje. Teď vás osvěžíme písničkou a hned poté si necháme vyprávět, jak se dá vrcholový sport skloubit s prací energetika. Tak zůstaňte s námi.

0: Po písničce jsme zpět na vlnách rádia vašeho kraje a pokračujeme v rozhovoru s chebským bojovníkem Janem Čábelkou. Teď si ale promluvíme trochu z jiného úhlu. Skočíme rovnou do Uhelného lomu nebo dolu?
1: Lomu.
0: Na svém Instagramu s nadsázkou píšete, že váš svět je kolesové rypadlo a malá činkárna. Co si pod tím mám představit?
1: Můj život je kombinace mojí profesní kariéry, kdy vlastně jsem energetikem v těžebním průmyslu a kombinací profesionálního sportovce. Pro některý možná zvláštní to slovo profesionální, ale ano, v MMA ne všichni profesionálové vydělávají peníze takový, aby se tím mohli čistě živit MMA. Takže to je takovou kombinací tu těch dvou věcí dohromady, za což jsem strašně vděčnej, protože mě obojí baví extrémně, takže jsem šťastný, že jsem takhle multifunkční.
0: Doufám, že se opět nepletu v informacích, ale máte vysokoškolský titul právě z té elektrotechniky, je to tak?
1: Je to tak, jsem bakalářem.
0: Jste bakalářem a pomáhá vám tahle ta analytická schopnost a možná nějaké inženýrské myšlení i v tom sportu, anebo naopak je to ta vypínačka, tak a teď z tohohle přecházím do druhého?
1: Ne, já to hodně docela používám při svém sportu, dokonce se mi stává i při zápasech, že jsem uprostřed dění a nevím, zápasím a přemýšlím nad věcma, počítám čas a lítá mi to v té hlavě, že si říkám až kolikrát, že jsem asi nějaký autista nebo blázen. Jako. Takže kolikrát mi to říká i můj roh, že nad tím moc přemýšlím a trenéři v rohu takhle. Že na tím moc přemýšlím a že jsem šouplej už jinam.
0: No ale určitě jste občas vymyslel něco, co bylo nečekané pro toho druhého.
1: Jo, to určitě. To se jako, myslím si, že se mi to párkrát povedlo. No.
0: V čem se měří energie?
1: Energie?
0: Dá se změřit? Energie potažmo možná síla?
1: Síla se měří, jako myslíte, v newtonech, no. Tak...
0: Takže vy si občas děláte
1: rovnice? Já jsem nevěděl, že budu tady u státních zkoušek.
0: Ne, to je jenom tak pro zajímavost.
1: Nebo u rozhlasových zkoušek.
0: Jestli si děláte přípravu i ve stylu, jakou silou dáte ránu, jestli to máte třeba změřeno?
1: Jo, takhle, ne, to nemám. To
0: nemáte?
1: Nemám. Že bych měřil na džauli nebo na newtony sílu prostě.
0: Až takhle jako, daleko nejste.
1: Ne, až takhle
0: takže
1: daleko
0: roh může
1: nejste.
0: Být úplně v klidu. Až tam přijdou prepočty.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak.
0: Tak s vámi bude něco špatně. No a co mozek? Otřesy mozku a tak?
1: To určitě je tématem tady v tom sportu a já říkám vždycky, že chodím do školy, na univerzitu, abych množil mozkový buňky a do té klece potom, aby mi jich pár vymlátili, protože pak bych byl chytrý jak rádio, takže.
0: No, vy nejen, že jste chytrý jak rádio, ale dokonce máte i šikovné ručičky. Kromě energetiky máte blízko podlahařskému řemeslu, jsem našla.
1: Je to tak, no. Můj otec je podlahář, má podlahářskou firmu, první, která byla v Chebu. A říkám vždycky s trochou nadsázky, že je to nejlepší podlahář v republice, protože samozřejmě každý fandí svýmu týmu.
0: Jasně.
1: A já jsem mu od malička běhal za zády a bral jsem mu nářadí z ruky, takže jsem od malička podlahářem, no. Nestudovaným nevyučeným podlahářem.
0: Tak jenom, aby ta podlaha nebyla moc často i v tom ringu, že jo, nebo respektive v té
1: kleci. Já jsem zemař, takže já chodím na zem a na té podlaze jsem ale ve vrchní pozici, ne v té spodní.
0: A občas tam takhle jednou rukou i něco poladíte, jo?
1: Tak, přesně tak.
0: A bojovníci často možná sázejí, myslím si, že občas ještě i celkově sportovci, a sázejí vše na jednu kartu. Proč je pro vás osobně stále prioritou udržet si tu stabilní práci a také vzdělání mimo sportu? Musí být docela i vysilující.
1: No, je to tak, ale nikdy nevíme, kdy přijde nějaký zranění. A což se mi stalo zrovna teď, že jo, jsem po operaci předního křížového vazu za poplastice. A je to tak, určitě je důležitý mít vždycky nějakou určitou jistotu a vědět, že mám před sebou nějakou cestu, kterou můžu jít, takže vzdělání je pro mě důležitý a moje práce je pro mě důležitá. Nejenom, že mě baví, ale je to prostě důležitý.
0: Chytře to děláte. Posloucháte dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Naším hostem bude i nadále energetik, bojovník MMA Jan Čábelka. Každá tvrdá práce si ale občas vybere svou daň, už jsme to zmínili. A před námi je další písnička a hned po ní se ve třetím bloku zaměříme na Honzův aktuální návrat po operaci. Tak nás poslouchejte.

0: Jsme zpět v závěrečné části rozhovoru s Janem Čábem Čábelkou. Já jsem tam zmínila to Čáby, já se to nemůžu odpustit. A teď se budeme ptát na aktuální situaci, kterou Honza žije, a to je právě už zmíněný návrat po zranění. Co se stalo?
1: Na tréninku jsem doskočil a prasknul mi přední křížovej vaz a ještě se mi u toho natrhl část menisku a mám i poškozenou lehce chrupavku, takže tak, no, neštěstí při tréninku.
0: Takže operace.
1: Tak.
0: A následná rekonvalescence.
1: Přesně tak.
0: Jak je to těžké pro aktivního sportovce přijmout fakt, že musí zkrátka zpomalit, relativně asi i vypnout na nějaký čas? Tak ve vašem případě se troufnu říct, že se jako přeorientujete na další vaši jako kategorii životní, ale tak obecně, jak to ty kluci zvládají?
1: Je to extrémní, většina sportovců nemá tu možnost, co mám já, kdy jsem vlastně mám před státnicema, takže jsem se mohl věnovat diplomce, přípravě na státnice, zkouškám a většina jich tohleto nemá, takže je to mentálně strašně náročný vlastně vyplnit to prázdné místo a hlavně každý profi sportovec má v té hlavě to, že jakoby musí trénovat. A to je třeba odbourat a to je strašně náročný.
0: A sklouzávají potom třeba ti sportovci k depresím nebo k takovým nějakým jako nevím co se sebou, co jim pomáhá, jako tak mají nějaké asi rehabilitace většinou, že jo, ale co jako tak obecně platí?
1: Tak určitě asi k tomu můžou mít sklony, já tenhle ten problém nemám, protože skrze nějakou disciplínu věřím v to, že i ta rekonvalescence, rehabilitace je mojí přípravou na další zápas, kdy se připravuju, abych byl lepší verzí sám sebe jako zápasníka a snažím se každý malý prostor využít pro to, abych se posunul a byl prostě lepším zápasníkem nebo energetikem nebo čímkoliv prostě, co dělám, abych byl v tom lepší. No.
0: Zápas je individuální sport a také mám pocit, že se v této souvislosti extrémně mluví o hlavě takzvaně. Je to tak nebo je to jenom taková omílaná písnička?
1: Je to extrémně důležitý a myslím si, že u našeho sportu je to opravdu brutální, ten dopad je opravdu signifikantní.
0: Jak vlastně pracujete i s tím, když přijdete do té klece a teď víte, že se na vás vlastně navalí nebezpečí, je to tak? Tak co tam jako proběhne, jako aby jsem byl v tom zenu, aby jsem byl připravený? Nebo je to naopak nějaké vybuzení? Co je ta vaše vstupní tedy poloha té hlavy?
1: Já se tam těším. Takže já vlastně jdu a čekám jenom, to je jako sprinter před startem na stovce. Tam on čeká, má nějakou nervozitu, než až se to prostě odstartuje a potom už se soustředí maximálně na svůj výkon. A já jak vlezu do klece, tak prostě jsem tam, kde chci bejt, užívám si ten okamžik, ten moment, to, kde vlastně jsem, kam jsem to jakoby dostal. A vidím druhýho kluka, který má v očích to samé, co já a jdeme prostě udělat hezký zápas, jdeme se poprat. No.
0: Já si stejně pořád neumím představit to, že mi někdo rozbije prostě pusu a já jsem s ním kamarád. Já to prostě nechápu. Jak to děláte?
1: Protože ten vzduch se vyčistí, tak zápas je tady od úplného začátku. Vlastně byl druhým sportem na olympijských hrách a v antickém Řecku byl Pankration. To je v uvozovkách praděda MMA, jo, takže je to přirozený, patří to k nám a myslím si, že spousty lidí to ještě nerozkrylo, někdo to ani vůbec nerozkryje a nepřijde tomu na chuť, můj děda třeba to neměl nikdy rád ten sport a kroutil nad tím hlavou, jak to můžu dělat a u toho dělat svoji práci, kterou dělám a studovat, takže ten to proto pochopení neměl, ale prostě je to tak, no. Myslím si, že to k nám patří, že je to přirozen.
0: Vy jste tedy momentálně v rekonvalescenci. Už máte nějaký plán, kdy naskočíte zpátky?
1: V hlavě samozřejmě mám, no. Ale nechci se ani unáhlit, protože koleno mám jenom jedno.
0: Máte dvě, teda já to vám prozradím.
1: Tak pravý koleno. Děkuji. Pravý koleno mám jen jedno. A můj dobrý kamarád, který mi to koleno operoval, tak mi řekl, ať se nejdávám pozor, takže dle toho se řídím.
0: Honzo, my děkujeme za váš čas a otevřenost i dávku inspirace. Přejeme, ať koleno zkrátka drží, ať se dá dohromady a ať vás brzy vidíme zpátky v kleci. A posluchači Rádia vašeho kraje, zůstaňte s námi i nadále. Loučí se Pavlína Kyselová a také Honza Čábelka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: Radio vašeho kraje a Petra Černocká, 11:45. Dva američtí váleční veteráni přijeli do Čech. Oba už oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Kromě Chebu navštívili například i Loket na Sokolovsku, kde před 81 lety lokální německá posádka podepsala kapitulaci. A to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda.
1: Jedním z válečných veteránů, kteří přijeli do Lokte, byl stoletý Harry Hemison. Na konci druhé světové války byl součástí 5. pěší divize pod velením generála Pettona.
2: Říkal, že se dostal na evropské bojiště jako replacement, to znamená, že nahradil jiného zraněného nebo padlého vojáka. A vlastně jeden z prvních zážitků, který oni měli, když se na jaře 45 dostali do Německa, že byli u nějaký řeky, kde plavalo řada mrtvých těl, který museli vynášet na břeh, a potom byli teda v Německu a pak se dostali k Československu. To bylo na Šumavě, válka skončila, ale představil si, že kdyby museli dál bojovat, že by třeba tady nikdy už nebyl.
1: V bojích byl 50 dní.
2: Už se blížil konec války, takže to nebyly žádné významné bitvy, ale i tak 6x celkem měl na mále, jak to on řekl, 3x ze strany Němců, ale taky i ze strany přátelské palby. Takže to nebezpečí 6x za 50 dní ho potkalo na frontě.
1: Na akci byli také studenti střední vojenské školy v Sokolově. S nimi se váleční veteráni pozdravili.
3: One more time, salute.
4: Ready, two.
1: Filip Krajči, Filip Redik, studujete střední vojenskou školu v Sokolově. Teď jste měli možnost být po boku válečných veteránů. Jaký z toho máte pocit, Filipe?
5: Jsme vděční za to, co v minulosti pro nás udělali.
6: Za mě je to velmi zajímavá událost z toho důvodu, protože jsem viděl poprvé člověka na vlastní oči, který bojoval za druhé světové války.
1: Historik Jiří Kluc, přivezl jste sem do Lokte válečné veterány.
2: Oba dva veteráni, kteří jsou tady, prošli reálně boji ve střední Evropě, na různých místech, ať už Německo, Československo, u rakouských hranic. Nikdo z nich nebyl přímo tady v Lokti na konci války.
1: Byli už někdy v České republice?
2: Harry Hamilton byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
1: Oba američtí váleční veteráni se nakonec podepsali do pamětní knihy. Z Lokte na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: A ještě jedno zajímavé téma do 11. hodiny. Kdo bude dál spravovat areál Bolfánek v Chudenicích na Klatovsku? Městys se pře se spolkem Otisk, který jej má v pronájmu. Soud rozhodl ve prospěch Chudenic a zneplatnil tak nájemní smlouvu. Podrobnosti přidáme už po písničce Michala Tučného. 11:45.
8: Jsi krásu tvou a jsem trestán vězením. Dávno pryč je vůně táboráků. Ty ptáš se denně okliko.

0: Na Klatovsku pokračuje spor mezi městysem Chudenice a spolkem Otisk, který provozuje areál Bolfánek. Obě strany už se v minulosti soudily kvůli neuskutečněné výstavě o svatém Wolfgangovi v prostorách místní rozhledny. Spolek tehdy musel vrátit dotaci a městys dnes rozhlednu provozuje ve vlastní režii. Teď chce vedení Chudenic zrušit nájemní smlouvu na budovu hájovny a získat tak zpět i zbytek celého areálu.
1: My jsme tady na Bolfánek přišli v roce 2007. V houštinách byl starý dům s děravou střechou a svěšenýma oknama.
2: Popisuje Karel Jungwirth ze spolku Otisk, který areál Bolfánek provozuje.
1: My jsme vymysleli projekt, jak by to místo mohlo být využito, a zažádali jsme o dlouhodobý pronájem s tím, že se pokusíme zajistit finance, opravu i následný chod toho daného místa.
2: Občanské sdružení Otisk v roce 2008 získalo objekt bývalé hájovny do pronájmu bezplatně na dobu 99 let.
1: V roce 2013 jsme slavnostně otevřeli. V roce 2015 došlo k realizaci druhého projektu, zbudování přilehlého amfiteátru pro pořádání kulturních akcí. Otevřeli jsme operou Rusalka, která měla velký úspěch a byla vždy vyprodána. My jsme tady udělali desítky akcí, koncertů, divadel, přednášek, výstavy, Den země, environmentální akce. No ale bohužel s příchodem nového vedení začalo docházet k názorovým rozporům a došlo to až k tomu, že nám vedení obce dalo soudní výpověď, kdy po 17 letech najednou zjistili, že městys Chudenice nevyvěsil záměr a tudíž jsou dodatky k smlouvě o dlouhodobém nájmu neplatné. Tu věc my jsme nezavinili a zároveň je to bič na nás, aby jsme odsaď odešli. No. Je to zájem několika lidí. Asi tím hlavním je náš bývalý člen, jeden z prvních, který později odešel za svým vlastním projektem a v okamžiku, když se dostal do zastupitelstva, tak vycítil nějaký prostor, nějakou šanci se tady začít realizovat, ale k tomu nepotřebuje nás.
2: Myslí si o chudenické kauze Karel Jungwirth. Stanovisko obce vysvětluje nezávislý starosta Chudenic David Žák.
3: Snahou městyse je vyřešení majetkoprávních vztahů. Pronajímatel versus nájemce, což je spolek Otisk.
2: Pokusili jste se se spolkem dohodnout a společně tehdejší smluvní nedostatky napravit smírnou cestou?
3: Viděli jsme tam veškerou iniciativu k tomu, aby k nějakému konsenzu případnému došlo, ale bohužel na to nebylo reflektováno, takže opravdu nám nic jiného nezbývalo, než to řešit soudní cestou.
2: Co je předmětem soudního sporu?
3: Užívání té nemovitosti jako takové, neboť tato nemovitost nebyla správným způsobem ze strany tehdejšího vedení obce řádně pronajmuta.
2: Občanské sdružení Otisk organizuje v areálu Bolfánek spoustu kulturních akcí v průběhu celého roku.
3: Samozřejmě k tomu přistupujeme pozitivně. Spolek Otisk to nikdo nikdy nevyvracel, že se tam snaží tomu místu dali nějakou propagaci, samozřejmě dali tam nějakou práci tomu, ale každá mince má dvě strany. Druhá strana té mince je to správné provozování, jak toho objektu, tak těch přilehlých pozemků, aby to bylo všechno právně správně. Snaha obce je, aby se i uklidnila situace, aby ty lidi neřešili tady zbytečně něco prostřednictvím sociálních sítí, co je emočně podporováno k nějakým nenávistem nebo k nějakým zbytečným spekulacím, že někdo může to, někdo má zálusk. Ne, opravdu tam jde jenom o to, aby se narovnala právní podstata celého toho pronájmu. Je to takové celé nešťastné.
2: Okresní soud v Klatovech minulý týden rozhodl ve prospěch obce Chudenice. Občanské sdružení Otisk teď čeká na doručení rozsudku a poté se odvolá ke krajskému soudu. Celý proces tedy ještě není u konce a na Bolfánku se v tuto chvíli vše připravuje k realizaci letních naplánovaných aktivit. Z Chudenic Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Bohoslužbou v katedrále v Plzni dnes lidé oslaví výročí vzniku plzeňské diecéze. V Nýrsku s provozní koupaliště koncem června na dřívější provoz nejsou plavčíci. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Hezké dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Lidé si dnes můžou připomenout 33. výročí založení plzeňské diecéze. V květnu 1993 ji ustanovil papež Jan Pavel II. U příležitosti výročí vzniku diecéze se každý rok koná takzvaný Den plzeňské Madony. Oslava je naplánovaná na dnešní večer.
2: Hlavním bodem oslav je bohoslužba. Tu bude dnes od 18 hodin sloužit v

0: než začnou prázdniny nebo než začne nějaký zkouškový období na vysokých školách. Přitom, když ta kapacita je nějakých 600-800 návštěvníků, tak musí sloužit ve 4-7 dní týdnu, takže každý rok je složitější ty plavčíky zajistit.
1: Pro zajištění služeb je v Nýrsku potřeba alespoň 12 plavčíků. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Doposud stát podpořil na 600 tisíc domácností, z toho 2/3 od roku 2020. Sport. České hokejisty čeká ve Švýcarsku čtvrtfinále mistrovství světa. Od 16 hodin a 20 minut do něj nastoupí proti Finům. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střet s výraznými hráči zámořské NHL.
2: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle. A člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu je kolona už od 10. kilometru od Drahelčic. Dojíždíte tam opatrně. A dále na dálnici D5 na 140. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na stojící porouchané vozidlo. A kvůli opravám je uzavřený most v Třemošné za Plzní na tahu Plasy, Žatec a Most. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Rubrika Náš příběh připomene osobnost významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky, promiňte. A nabídneme vám ho už za 6 minut. Ještě předtím Petr Spálený a také František Nedvěd. Přejeme krásné dopoledne a příjemný poslech 4,5 minuty po 11.
3: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V červnu uplyne 100 let od narození významného plzeňského histologa a embryologa profesora Jaroslava Slípky. Byl jedním z prvních, kteří upozorňovali na propojení systémů imunitního, nervového a endokrinního. Miloval poznávání, neustále se vzdělával. Jakožto přírodovědec v širokém slova smyslu prostudoval mnoho set tisíc mikroskopických preparátů.
2: Dokázal udělat z mikroskopu, u kterého strávil velkou část života, jakési okno, a za tím oknem byl příběh. Příběh o tom, z čeho se naše tělo skládá, jak se vyvíjí a proč je uspořádáno právě tak, jak je. A kromě detailů byl schopen i zobecňování. Jo, a v tom je pro nás do dneška inspirací, protože člověk, který vidí detaily i celek, je pro přírodní vědy nenahraditelný.
3: Na pana profesora Jaroslava Slípku vzpomínáme s panem profesorem Zbyňkem Tonarem, vedoucím ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni. Vy jste znal pana profesora osobně. Jaký to byl člověk?
2: Radostný, veselý, s obrovskou intelektuální převahou, kterou ale vždycky používal k tomu, aby sdílel, pomáhal, vysvětloval. On dokázal sám prožít a druhým předat radost toho, že něco pochopí, prozkoumají, poznají a zabudují do svého vnímání světa.
3: A jako učitel, pedagog byl i pedant?
2: Byl především na sebe. On vyučoval 50 let na naší fakultě. Před každou přednáškou si poctivě prošel veškerou svoji přípravu, aby v jeho přednáškách nebyla ani vteřina hluchého místa. Já tady mám před sebou jeho skripta, která stále používáme v přepracované podobě, a říkáme z legrace, že to jsou asi nejtenčí skripta, která pro jednosemestrální přednášky studenti kdy uvidí, a přesto je v nich zkondenzována většina embryologie v rozsahu potřebném pro lékařské vzdělání a velká část histologie pro pochopení mikroskopické stavby lidského těla.
3: Přidáte i nějaký osobní zážitek s panem profesorem?
2: Já bych namísto jednoho epizodního zážitku řekl něco, co mě ovlivnilo na celý profesní život. A to byla situace, kdy já jsem jako student původně jiného oboru začal docházet na jeho veřejné přednášky o embryologii, které tady měl pro mediky. A tak mě uchvátili, že jsem se na tu školu nechal zapsat a vystudoval jsem ji. A dnes tady také pracuji. A o osobní zážitek bych poprosil dlouholetou spolupracovnici pana profesora Slípky, paní doktorku Alenu Němečkovou.
4: Pan profesor byl v mnoha směrech vynikající. Za prvé výborný učitel, toho si považuji dodnes. A při mikroskopování používal vážnou hudbu, pouštěl si, což mělo asi pro něj inspirující význam. Co si velice vážím také, že pořádal výstavy na Ústavu histologie známých plzeňských autorů, a tím pádem jsme teda vzdělávali i studenty, poněvadž vždy prohlásil, kdo má praktika, řekněte studentům, ať sem přijdou.
3: Kam až pana profesora Slípku dovedla jeho, jak on říkával, lidsky zakódovaná touha po poznání?
2: Několik dekád zůstal vysoce tvořivý díky své lidské pokoře. Musel kompletně zvládnout několik etap vědecké metodologie, která se i v našem oboru prudce proměňovala vstupem genetiky, poznatky z molekulární biologie a podobně. A možná by posluchače, ač to nemohou vidět, zaujalo. My tady máme třeba před sebou jednu z jeho přednášek na vědeckém kongresu. Jsou to vlastně folie větší než formát A4, které jsou ručně nakresleny barevnými fixy, kde jsou nakresleny stavby zárodků různých obratlovců. Ručně je to popsáno, barvami zvýrazněno. A to byl vlastně předchůdce dnešního PowerPointu, se kterým se pan profesor potom samozřejmě také naučil dělat na přednáškách, ale pořád tam byl jeho rukopis a vlastně ruční obrázky a malby.
3: Kdybyste měl jednou větou shrnout odkaz pana profesora Slípky, která věta by to byla?
2: Z vědeckého sympozia, které se konalo na jeho počest, mi utkvěla jedna, že byl stavitelem mostů mezi lidmi různých kultur, jazyků, národů a kontinentů.
3: Profesor Jaroslav Slípka se narodil 10. června 1926 v Lokti a zemřel 24. července 2013 v Plzni. Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Pokud se o profesoru Jaroslavu Slípkovi chcete dozvědět víc, na webu Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy najdete odkaz, který vás dovede na jemu věnované stránky.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A co nás čeká dál? Plzeňská čtvrť Košutka se vyvinula z historického území s nálezy z doby bronzové a z dělnické osady v dnešní městskou zástavbu. Oblast je známá bývalým dvorem, pozůstatky klocovy cihelny, zatopenými lomy a novou výstavbou. Právě o Košutce bude už 13. díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz a bude to ještě před 11:30. Přejeme vám stále krásné čtvrteční dopoledne a příjemný poslech.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Přejeme dobrý den, také 2 minuty před 11:30. Nový díl dokumentárního cyklu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz se zaměří na plzeňskou čtvrť Košutka. Seriál připravili Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Moment, historie takováhle, to vám jde, Lukáši. Hoření Lochotín, víte, o čem mluvíme?
3: No, to je původní název pro osadu vlastně cihlářů a kameníků, který byli kolem cihelen na Košutce. Až později od 20. let 20. století se Košutce říká podle toho původního statku velkýho.
2: Vítejte na Košutce. My jsme relativně namlsáni tím, jak jsme chodili po Lochotíně a po Bolevci, kde skutečně ten prostor je velkolepý.
3: Košutka je vlastně poslední sídliště, které je dělané opravdu jako velkoryse. Zbyněk Tichý, autor tohoto sídliště, měl opravdu jako volnou ruku při návrhu. Potom realizace už je jiná věc. A zejména jsem prosadil jednu věc, která dokonale změnila půdorys toho sídliště. Stojíme před ní. 120-stupňová sekce, která spojuje dva vlastně dlouhé paneláky horizontální, což je zcela unikátní, protože díky tomu na Košutce vznikly 4 velké bloky, které jsou polouzavřené. Uvnitř jsou čistě jenom zase školky a školy.
2: A celé to Karlovická.
4: Jak je tady ta doprava vedená po okraji, tak když matky posílají své syny do školy, tak se nemusí bát, že něco porazí.
3: To je pravda. To je skvělý. Ono to tak bylo opravdu zamýšleno, Zbyněk Tichý na tom pracoval.
4: Vybírala jste si to sídliště, kde budete bydlet podle toho, aby mohl malej chodit sám do školy?
5: Z tohohle důvodu to nebylo, ale určitě je to velká výhoda.
4: Takže jste klidná.
5: Klidnější.
4: Přicházíš nějakou silnici po cestě do školy?
6: Mám tam jednu, možná dvě. Podle mě asi dvě tam mám.
4: A Venko, kolik má silnic do školy?
5: Jednu.
4: Možná dvě. Všimněte si, Lukáši, jedné věci. My natáčíme venku 32 stupňů, ale tady se dá být.
3: Ano, kdybychom byli ve městě, bylo by nám mnohem více horko. Je tady hodně zeleně a je to velmi velkorysý, co se týká prostoru, že to tady krásně profokuje.
2: Dá se tady dýchat.
3: Martin Kopecký, známý primátor Plzně 19. století, bez tohohle byl naprosto nadšený.
2: Martin určitě. Víte, kde je život v míru?
3: Život míru je tadyhle kousek u školy, čtvrté základní. Tady vidíme zase pískovcový sousoší, je tam rodinka, matka, otec, dítě a pes. Ne, to je holubice míru, život míru.
2: Já právě jsem přemýšlel, zdali drží lehký kulomet.
3: No.
2: A ona je to holubice, mně se to moc líbí.
3: A má tu žulový podstavec, to je taková ta klasická plzeňská žula krásná, co zajímavá kombinace kamene.
2: Před čtvrtou základní školou je umění a mělo by evokovat Japonsko. No, Japonsko. Lukáš, já se jenom ještě zeptám, v čem je to tady v japonském stylu? Je tady kamení, je tady netkaná, která kouká ven. Jsou tady žulové kameny a uprostřed, no to by se dalo celkem pohodlně se... Aha, totiž to je stůl, který nemá židle.
3: Je to tak, je to sedací stůl.
2: Teď si vemte, kdyby se ještě doplnili třeba grill.
3: To by bylo moc pěkný. Uvidíme, co by s tím udělali teda děti, ale já myslím, že by se s tím poradili, že by to tomu místu prospělo.
2: Pojďme to brát jako takové poradíme městské části UMO Plzeň 1.
3: Dejte to lépe.
2: Lépe s grillem. Stop. Na venkově, když je kus trávy, tak jsou tam papriky, rajčata. Že to tady nikoho nenapadlo?
3: No, asi to není jejich pozemek, no, je to veřejné.
2: A tak kdyby se tam dal pár rajčat, já nevím, 200.
3: Já jsem rozhodně pro, podle mě by se to využít lépe mělo.
2: No, no.
3: To by hrozně taky prospělo, život na sídlišti by byl hned lepší.
2: Všimáte si, že dnešní díl je takový poradní pro městskou část?
3: Ano. 100 zajímavostí, jak lépe žít na sídlišti.
2: Představte si, kdyby tady místo toho trávníku byly záhony.
6: Jo, jako.
2: A co byste tam pěstovali?
7: To já nevím, víš?
8: Nevím. No, asi jahody.
2: Jahody. A že by to bylo dobrý?
8: Jo.
9: Komunitní zahrada.
2: Až já jsem vás kopnul, promiňte. Lukáši, já vám teď něco budu číst, jo. Tleskačova, Hojerova, Foglarova, Skautská, Dušínova, Metelkova.
3: To jsou jména ulic, který se nachází v dostavbě sídliště někdy z 10. let 21. století, tadyhle kousek na Košutce.
2: Součást Košutky.
3: Je to tak.
2: Jsou snídadla.
3: Ano, ano.
4: To byla Košutka, další ze sídlišť severního předměstí města Plzně. Celkem tady našlo svůj domov přes 60 tisíc lidí a vůbec tady nemám pocit nějaké stísněnosti. Vylepšení by sídliště sneslo, ale ten ohromný kus cesty od šedivého, zabláceného sídliště 80. let, to vás ohromí. Je nám tady dobře a myslím si, že i vám, Košuteckým, se tady dobře žije.

0: 12. díl seriálu Výtah mimo provoz. Ten další bude o sídlišti, které se rozestavilo před rokem 1989, ale dostavěné bylo po revoluci. 14. díl věnujeme plzeňskému sídlišti Vinice.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Novinka v plzeňském divadle Alfa s názvem Posviťme si na světlo potěší děti od 2 let a jejich rodiče. Co mohou malí diváci v divadle zakusit, to řeknou už po písničce tvůrci inscenace. Počkejte si na to.

0: Plzeňské divadlo Alfa po čase opět zařazuje do svého repertoáru inscenaci pro nejmenší děti. Novinka Posveďme si na světlo pozve malé diváky do magického divadelního světa plného světla a stínů. Seznámí se s kočkou, která umí neobyčejné věci, s rybáři, kteří místo ryb loví světlo, a s kouzelnou světelnou fontánou. Anděle Blaškové inscenaci představil její autor a režisér Jiří Ondra.
1: Ten název směřuje k tomu, že prozkoumáváme, co to je světlo, ať už jako světelný zdroj, třeba z technického hlediska, ať už je to svíčka, měsíc, slunce, baterka, lampička, tak pak si myslím, že tam je trošku taková linka toho, co světlo vlastně znamená třeba v tom duchovním slova smyslu pro nás jako pro lidstvo.
2: Nutno říct, že inscenace je vhodná pro děti od 2 let a samozřejmě i jejich rodiče. Jak náročné, popřípadě jak lehké je udělat představení pro tak malé děti?
1: Já moc nerozlišuju to, jestli dělám inscenaci pro děti nebo pro dospělé. To východisko je vždycky stejný. Myslím si, že to chce nepodcenit dětského diváka, nechovat se k němu jako k někomu méně cennému. To je tady v Alfě samozřejmostí u herců, což je perfektní. Čili pro mě to východisko je stejný. Samozřejmě víme, pro koho tu inscenaci děláme. A zároveň si troufnu říct, že ta inscenace je pro kohokoliv, že může být i pro půlroční děti, i pro mnohem starší děti, i pro dospělí. Mně přijde, že když inscenace pro děti funguje i pro dospělí, takže je to dobrý.
2: Seznamte nás s dějem, je tam příběh?
1: Ta inscenace je nenarativní, to znamená, že nemá lineární příběh od začátku do konce. Je to hodně výtvarně hudební inscenace, kde my sledujeme určitý obrazy. Je to taková světelná dílna, velmi dobrodružná, ale zároveň si myslím, že těch příběhů je tam spousta a v každém věku si tam někdo přečte svůj příběh.
2: V šestici herců se divákům představí také Lenka Lupínková. Nemáme úplně přesně daný příběh, ale přesto interakce mezi herci a malými diváky probíhá.
3: My děti pozveme na jeviště. Na jeviště hrajeme, ale děti sedí kousíček od nás. Každý má svého bubíka, děti si můžou kdykoliv zvednout, můžou jít za paní učitelkou nebo za maminkou, takže je to pro ně bezpečné prostředí a my rozehráme příběh, vlastně takovou laboratoř, kde si zkoušíme věci se světlem a se zvukem a oni to celý prožívají s náma, je tam tajemný klepání a otevíráme dveře a tak. A oni sice sedí, ale vlastně prožívají všechno s náma. A pak, když to světlo tak nějak jako polapíme a využijeme k tomu, že si třeba můžeme kreslit, tak tam už děti dostávají pastelky a kreslí s námi pomocí jako toho světla a tak. Takže oni i nakonec si to prožijou i nějakým svým vlastním jako tvořením, což je hrozně fajn.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: No a ještě malé doplnění, slavnostní premiéra inscenace Posviťme si na světlo proběhne v divadle Alfa v pátek 29. května od 16 hodin.

Radio vašeho kraje a Lenka Filipová, 11:45. Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková. V Humoriádě zase bude hostem po 16. hodině spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář Josef Fousek. No a ještě pozvánka na Babské rady, ty přijdou na řadu už za chviličku po písničce. Tu správnou chuť Asie dodá jídlu speciální asijské koření, bylinky, které vybrat, to vás naučí Jarka Vykoupilová. Počkejte si.

0: Babské rady.
1: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na asijské pokrmy? Mezi nejznámější patří koriandr setý. Pro svou výraznou vůni i chuť ho patrně budete milovat, nebo ho nesnesete. Je totiž součástí naprosté většiny pokrmů z Asie. Používají se hlavně listy, ale jeho stonky a kořínky jsou chuťově i aromaticky ještě výraznější. Čerstvým koriandrem zdobíme polévky, nudlové saláty či oblíbený grilovaný bůček. Tahle bylinka se s oblibou přidává i do letních závitků a skvěle doplní thajské curry. Využití najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zemřel Jan Hraběta, herci divadla Járy Cimrmana, bylo 86 let. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Čeští zemědělci kvůli dosavadnímu nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm. Tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaký srážky nebo nikoliv.
2: Lépe na tom jsou podle Václava Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu vyvinul nový neinvazivní systém pro trénink pánevního dna. Pomůcka podobná kalhotkám dokáže pomocí senzorů rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Pokračuje Jan Vychytil.

0: opravují lávku přes řeku Klabavu ve Dvořákově ulici. Pro veřejnost je zcela uzavřená. Podle mluvčí města Andreje Moravcové musí návštěvníci blízkého koupaliště, které v pondělí zahájí sezonu, provizorně využít chodník na silničním mostě, případně zrekonstruovanou lávku níže po proudu u fotbalového stadionu.
1: Chodci mohou bezpečně přejít na protější chodník, který je na mostě, nebo mohou použít lávku pro pěší v ulici u Soutoku, která je již opravena a je jim plně k dispozici. Lávka ve Dvořákově ulici bude pro pěší otevřena v první polovině června, kdy budou dokončeny stavební práce související s opravou lávky.
0: Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra. Ve hře hrál Bedřicha Síru. Sport. Čeští hokejisté nastoupí v 16 hodin a 20 minut ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu proti Finsku. Několik hráčů zažije duel mezi 8 nejlepšími na světovém šampionátu poprvé. Nervóznější budou podle zkušeného útočníka Davida Tomáška spíš starší hráči.
2: Když jsem já byl mladší a hrál se třeba playoff, tak taky jsem si říkal, tyjo, to ještě bude playoffu a paradoxně člověk si to tak nebere a je víc uvolněný, než je starší, protože tam už je tam nějaká zodpovědnost a třeba si říká, ale že takových zápasů už nemusí moc být a čím je člověk nebo ten hráč starší, tak si to víc bere určitě. No.
0: Dva čeští reprezentanti zabojují na tenisovém Roland Garros o postup do třetího kola. Vít Kopřiva se odpoledne utká se Španělem Landalusem. Kateřina Syňáková se představí večer proti Kanaďancem Bokové. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů, aby o zátěže na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 27 u obce Běšiny na Klatovsku je pod podjezdem uvízlý kamion. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Začínáme 5 minut po 12. hodině. Pošlete nám svoje přáníčko e-mailem anebo zavolejte na 221 554 222. Za mikrofonem Iva Kokešová přeje vám krásné čtvrteční odpoledne a příjemný poslech.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a tady je první gratulace. Dnes 28. května slaví paní Eva Lejčarová z Vochova krásné 79. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přejí Honza, dcery Vendula a Marcela s manželem Láďou a vnoučata Sebík, Ládík a Tereska.

Teď tady máme takové dvojité přání. Jednak budeme hrát k svátku panu Vilému Cajzovi, je to zaměstnanec domova Harmonie Mirošov. A potom zahrajeme také všem lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu personálu do celé fakultní nemocnice Lochotín. Speciálně děkuji za ochotu oddělení chirurgie, kde mi moc pomohli. Písničku a poděkování posílá Ota Plas z domova Harmonie Mirošov.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň a písničky pro vás, další mailová gratulace. Následující písničkou bychom chtěli moc poděkovat za vše, co pro nás v životě udělal a hlavně popřát k dnešním 85. narozeninám našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi Václavu Tremlovi z Chocké Lhoty. Přejeme ti všichni od srdce mnoho zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody a těšíme se, až to s tebou oslavíme. Máme tě všichni moc rádi.

Prosím o písničku od Marcela Zmoška. Děti jsou nejvíc pro slečnu Vlastu Procházkovou k narozeninám. Upřímně blahopřeji té nejkrásnější, nejmilejší a nejúžasnější dívce k narozeninám. Dnes si královnou a je to tvůj den, ať je tento den tím nejlepším. Ať se na tebe osud usměje a dá ti mnoho šťastných chvil a skvělých setkáních. Krásné narozeniny a hezkou oslavu přeje Anička z Kunic.

Tady je Český rozhlas Plzeň a čtvrteční písničky pro vás. Dnes, 28. května, slaví své krásné 83. narozeniny paní Jiřina Šedivcová z Křimic. Jejím krásným dlouhým životem proletělo spoustu práce, lásky, starostí, ale také nemocí, které si mamko vždycky zvládla. Moje zlatá maminko, přeji ti ze srdce ještě spoustu krásných zdravých let, moře lásky, štěstí a spoustu kytí. Na tvé krásné zahradě. Miluji tě z celého srdce, jsi pro mě to největší štěstí, kterému se říká máma. K blahopřání se připojuje i tvůj manžel Pepa, vnučky Lucinka a Jiřinka s rodinami. Máme tě moc rádi.

Písničku jen tak pro radost babi a dědovi Vlastě a Mírovi Sedlákovým posílají vnučky Adélka a Bára. Jsou to vaše věrní posluchači, píše se tady v tom mailu a písnička je vybrána.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Silva z Prahy nám připomněla, že dnes 28. května má 58. narozeniny australská zpěvačka Kylie Minogue a chtěla by zahrát ten její slavný duet s Nickem Cavem. Posílá písničku Willemům k svátku a taky všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně jejího kamaráda Daniela Šepka.

Za 9 minut bude 1 hodina, dokončujeme pro vás další aktuální zprávy. No a Iva Kokešová přeje krásné odpoledne, zítra se těším na slyšenou.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Tramvaje v Plzni ode dneška zajíždějí na zmodernizovanou konečnou ve Skvrňanech. Správci Švihovského hradu kvůli opravě stavidla vypustili náhon. Bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. V Plzni definitivně skončila oprava tramvajové trati z centra na Skvrňany. Ode dneška zajíždí tramvaje i na Konečnou, kde jsou zmodernizované výstupní a nástupní zastávky. Právě poslední část trati se opravovala až po dokončení prací na předchozím úseku. Náměstek primátora Aleš Stolar z hnutí STAN vysvětluje proč.
4: My jsme tu skvrňanskou rekonstrukci soutěžili i letos na jaře a pochopitelně zhotovitel musel začít ty práce až s nějakou jistotou konce toho zimního období. Takže tak se začala v dubnu, trvala 2 měsíce a tedy skončila v těchto dnech.
3: Náhon u Švihovského hradu je bez vody. Správci památky ho museli vypustit kvůli opravě stavidla. To je součástí protipovodňových opatření města a jeho nutné rekonstruovat, říká kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
5: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm vede komunikace, kolem hradu chodí lidé a to stavidlo nemělo zábradlí, takže rozšiřujeme tu pochozí část a přidáváme zábradlí kvůli bezpečnosti.
3: Zemřel herec Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
6: A teď se skočil z koně.
7: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
6: A největší spisovatel je Jirásek.
8: On byl pořád přirozený, jakoby nehrál.
7: Vzpomíná divadelní kolega

0: Meteorologického ústavu. Dnes bude slunečno, teploty se udrží většinou pod 25 stupni. Jasno nebo polojasno bude v Česku i v pátek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni, místy bude 28 stupňů. V sobotu meteorologové očekávají od severozápadu zataženo, místy i déšť a bouřky. V neděli by se pak přehánky měly objevit na celém území republiky. Víkendové denní teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximálně 21. Povane slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Rokycan pozor na práce údržby, levý jízdní pruh je uzavřený, opravuje se dopravní značení, jeďte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
2: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: za Amoří?
1: Jako spíš

0: Já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila i na NHL a tak a vlastně mě to zajímavé, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
1: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
0: To jsem řekla.
1: Ne, neřekla jste právě českým, našim hokejistům, tak se
0: jo,
1: ptám,
0: tak
1: kteří
0: myslím
1: jsou
0: našim
1: ty vaši.
0: Jako českým, samozřejmě českým.
1: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
0: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvá, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
1: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
0: Já? No, on to má totiž každý jinak.
1: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
0: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
1: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
0: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není. Tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni vždycky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, já jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19, podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám, a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále, a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
2: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale
1: strašný.
0: Také moment, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědovala, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jako že ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky.
1: No,
0: jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivedla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Bohoslužbou v katedrále v Plzni dnes lidé oslaví výročí vzniku plzeňské diecéze. Plzeňská Zborovská ulice a Výslní už budou propojené. V pondělí se otevře ulice za Rybárnou. Nejčastější dívčí jméno v roce 2025 je Viktorie. Po 13 letech porazila Elišku. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Lidé si dnes mohou připomenout 33. výročí založení plzeňské diecéze. V květnu 1993 je ustanovil papež Jan Pavel II. U příležitosti výročí vzniku diecéze se každý rok koná takzvaný Den plzeňské Madony. Oslava je naplánovaná na dnešní večer.
2: Hlavním bodem oslav je bohoslužba. Tu bude dnes od 18 hodin sloužit v katedrále svatého Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš Holub. Během bohoslužby biskup ocení vybrané osobnosti diecéze. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
1: Ulice za Rybárnou v Plzni bude průjezdná od pondělí 1. června. Díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení oblasti Výsluní na Zborovskou ulici. Před zahájením rekonstrukce se na této křižovatce často tvořily kolony. Opravy ulice za Rybárnou se dělaly současně s rekonstrukcí Zborovské ulice. Jejíž součástí je i Tyršův most. Projekt s názvem Propojení Tyršův most Výsluní začal loni v srpnu a končí s letošním květnem. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Vůbec poprvé se nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku stala Viktorie. Loni se jich narodilo 1193 a z čela žebříčku dívčích jmen tak po dlouhých letech se sadily Elišky.
3: Eliška se na špici oblíbených jmen držela 13 let. Viktorie ji loni předběhla o 68 novorozených dívek. Pokračuje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
4: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních 3 letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen. Takže takto se to stalo a Viktorie vyhrála.
3: K sesazení z prvního místa měl blízko i Jakub. O 18 chlapců narozených v roce 2025, ale prvenství uhájil před Matyášem. Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Evropská komise dala čínské společnosti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu téměř 5 miliard korun.

0: Té nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Poslední zápas ve skupině Češi s Kanadou prohráli, ale podle útočníka Lukáše Sedláka to byl povedený výkon, na který může národní tým navázat.
1: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
0: Čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut. Souběžně se proti sobě postaví Kanada a Spojené státy a ve 20:20 začnou zápasy Norsko-Lotyšsko a Švýcarsko-Švédsko.
2: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, ojediněle přízemní mrazíky, na horách bude 9 až 6. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 186 u obce Plánice na Klatovsku bourala dvě osobní auta, na místě zasahují složky IZS a na silnici 1/27 v Plzni blízko Borské věznice se srazila také dvě auta, i tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Přejeme vám pěkné čtvrteční odpoledne z Českého rozhlasu Plzeň. Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak Martin Písařík to zkusí za nás. Z muziky nabízím Petra Nováka a tohle je Petr Kotwald. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň.

Tady je Český rozhlas Plzeň a teď nahlédneme do zítřejšího vysílání. Paní Anna Košanová oslavila 27. května 2026 z té narozeniny. Během profesního života vystřídala několik zaměstnání a pracovala také v rozhlase. V plzeňském studiu byla v letech 1954 a 55. Na místo činu jsme paní Košanovou pozvali a natočili s ní rozhovor. Ten uslyšíte zítra dopoledne po 10. hodině. Připravené jsou tipy pro volný čas a teď taky Jelen s Janou Kiršner. Pěkné odpoledne. Někdy si

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: A Marie Rotrová zpívala o Markéce. Dneska má ale svátek Vilém, tak určitě nezapomeňte popřát.
1: Tipy pro volný čas.
0: V budově Českého rozhlasu Plzeň se dnes odehraje Peča Kuča Night. Peča Kuča je zajímavý a svižný prezentační formát 20x20, kdy přednášející ukazuje návštěvníkům 20 obrázků s tím, že každý zůstává na plátně pouhých 20 vteřin. Tématem 53. plzeňského pokračování, které se uskuteční ve velkém činoherním studiu S3, jsou vlny. Mezi hosty budou mimo jiné i Karel Sedláček, hlasatel a pamětník přelomových událostí z roku 1960 i 1989. David Jakš, bývalý i budoucí zahraniční zpravodaj a současný ředitel regionálních studií Českého rozhlasu Plzeň a Karlových Varech. No a taky tam bude hostem ještě Rudolf Havlík, spisovatel a režisér. Akce začíná v 18.20. V kině Čekan v Domažlicích se uskuteční projekce českého snímku Pět švestek, ve kterém hrají například Lenka Ternerová, Oldřich Kaiser a Petr Kostka. Promítání začíná v 8 hodin večer. V domě s pečovatelskou službou v ulici Loudů v Dobřanech se koná setkání u seniorů, na kterém vystoupí základní umělecká škola Johana Sebastiana Bacha Dobřany. Akce začíná ve 14 hodin, což už bylo před 25 minutami, v Dobřanech v objektu bývalé jízdárny v Tyršově ulici a dále se koná školní akademie. Od 16 hodin na ní zve základní škola Dobřany. V rámci festivalu ZUŠ Open se mimo jiné koná i absolventský koncert základní umělecké školy Horšovský Týn, který bude v budově školy od 17 hodin. Malá letní scéna v Nepomuku také láká na ZUŠ Open od 16 hodin. Tam můžete na základní školou uměleckou v Nepomuku strávit příjemné hudební odpoledne pod širým nebem. Připraven je i doprovodný workshop. Základní umělecká škola Hanuše Štajna zve od 18 hodin na absolventský koncert. V kině Sušice se koná Divnobraní, třetí ročník celovečerního představení literárně dramatického oboru základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici. Začátek akce je v 17 hodin. Na malé scéně divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni bude zahájen festival francouzské kultury Bonjour Plzeň, představení Svatby v domě. Začátek inscenace je v 19 hodin. Jarní edice festivalu potrvá až do 18. června. A u branky v Plzni se od 17 hodin uskuteční druhý promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno. Tolik tedy kulturní tipy na čtvrtek, no a teď už posíláme kapelu Scorpions. Pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň.

Vodní hrad Švihov výjimečně nelemuje voda. Správci památky vypustili celý náhon, aby opravili stavidlo, které je součástí protipovodňových opatření. Často po něm nejvíce přecházejí turisté a cesta pro ně není bezpečná. I výlet na vodní hrad Švihov bez vody vám nabídne odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň.

0: Vodní hrad Švihov je bez vody. Takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř půlkilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody. Vydala se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
2: My chodíme na procházky hodně, tady se do těch nikde jinde nedá. Takže.
1: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné, to stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
1: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
1: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
3: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
1: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčouk.
4: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhadl asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6-7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm chodí lidé, takže rozšiřujeme tu pochozí část.
1: Po té rekonstrukci tedy bude stavidlo nejen funkční, co se týče zadržování vody, ale bude i bezpečnější, protože ona přes něj vede naučná stezka a dosud bylo docela úzké, navíc na něm nebylo žádné zábradlí, to se tedy změní.
4: Ano, potom jsme toužili už mnoho let a konečně tedy jsme toho dosáhli. Ono to bylo i nebezpečné, protože přestože je to technická stavba, tak místní lidé jsou zvyklí tudy chodit třeba v zimě s kočárkem, to někdy bylo docela dobrodružství.
1: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
4: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části, tedy té izolace toho zabezpečení stavidla. A teď na to bude navazovat další etapa, a to je ta pochozí část se zábradlím. A ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
1: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud takže bude voda nad jezem, teda, samozřejmě.
1: Aby si posluchač udělal představu, ten náhon je široký zhruba a dlouhý?
4: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
1: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
4: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
1: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň.

0: Tak jak se hrála na Českém rozhlase Plzeň a vy si pomalu můžete připravit vaše inzeráty a taky telefony, protože ve 14.47 otevřeme rozhlasové tržiště.
1: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Otevíráme čtvrteční rozhlasové tržiště, tak si vemte telefony a zavolejte váš inzerát na číslo 221 554 222 a my se hned můžeme podívat na prvního volajícího. Dobrý den, můžete povídat.
4: Dobrý den, prodám lipové prkna, jsou vyschlé, nebo bukové fošny a dále bych prodala motor o síle 4,5 kW. To vše na telefonu 722 818 808. Děkuji, je to Domažlicko.
3: Domažlicko, telefon je 722 818 808 a my děkujeme za váš inzerát. Mějte se hezky, naslyšenou. Posloucháte dál Český rozhlas Plzeň a pokud se k nám dovoláte, tak si prosím rychle stlumte rádio, aby jsme se neslyšeli dvakrát, tak můžete povídat vy. Dobrý den.
5: Ano.
3: Stlumte si prosím rádio.
5: Dobrý den. Prodal bych obracečku se schrnovačkou, má to 4 kola, je to pojízdní v pořádku. A potom bych prodal kanistry s umělý moty i plechový. A to je všechno na číslo 727 909 305. A je to
3: Spálené pořičí 727 909 305, to je váš kontakt a my vám děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou.
5: Děkuju, naschle.
3: Budeme si povídat teď s vámi, váš inzerát je na řadě, povídejte.
6: Dobrý den, já prodám 2 dámská kola, jedna je horské, je to Scott americký a druhé je SK trekkingová. Kontakt je 605 108 845, Šmihovsko.
3: 605 108 845 a pan už to takhle rychle položil. Byl moc rychlý, tak děkujeme za zavolání a teď si uvědomíme vás, povídejte.
7: Přeju hezký den, já volám z Plané a prodala bych 5 vynešených sopic za 200 korun i s krmením. A je to na telefonu 723. 717-158, děkuji moc.
3: Vy jste byla hrozně moc rychlá, doufám, že jsem se trefil. 723 717-158?
7: Ano, díky moc.
3: Není zač, mějte se hezky, naslyšenou. Teď si povíme váš inzerát, dobrý den.
8: Dobrý den, já bych prodal hligonku, hlaváčka, 3 řádku, potom bych prodal 3 kytary a potom bych prodal modely letadel, veliký letadla na rádio. Jenom nasadit vysílačku a lítat.
3: A váš kontakt, a bylo, prosím?
8: A bylo by to na číslo 602 572 091.
3: 602 572 091 je váš kontakt. My vám taky děkujeme za zavolání. Mějte se hezky, naslyšenou. A budeme teď poslouchat váš inzerát, tak můžete začít.
9: Dobrý den. Já bych prodal stanovou přicín polskému obytnímu přívěsu, je kompletní v dobrém stavu. Dále prodám 4 pneumatiky bez disků letní o rozměru 195, 65x15 a jako poslední bych koupil nějakou dodávku. A vše na mobilní čísle 702 319 171.
3: 702 319 171.
9: Já vám děkuju.
3: Nemáte zač vůbec, mějte se hezky, naslyšenou. A teď si dáme ještě jeden inzerát, dobrý den. Haló, posloucháme vás.
10: Haló, dobrý den. Tak my nabízíme dřevěnou vinotéku na 16 lahví vína za 400 korun. Potom elektrický strojek na přípravu cukroví za 300 korun. A na závěr domácí pekárnu Eta Siesta za 1000 korun. Vše je k dispozici v Plzni, nebo dovezeme směrem na Holšovský Týn po Běžovicko. Informace na telefonním čísle 720 175 159 a na internetu v celodenních záznamech Českého rozhlasu Plzeň.
3: My vám moc krát děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště, to další opět zítra.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel. Český rozhlas.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák CZ.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Silničáři do konce týdne obnoví vodorovné dopravní značení na okružní křižovatce v Plzni u Makra. Policisté pátrají po starším muži z Plzně. Jeho automobil našli v lese nedaleko Stříbra na Tachovsku. Plzeň rozdělí mezi mladé a handicapované sportovce 3 miliony korun. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Na okružní křižovatce v Plzni u Makra začaly práce na dokončení vodorovného dopravního značení. Přestavbu křižovatky dokončilo ředitelství silnic a dálnic už loni v září, ale kvůli špatným klimatickým podmínkám byly šipky a čáry na silnici v provizorním provedení. Náměstek primátora Aleš Stolar z hnutí STAN k tomu dodává.
3: To značení bylo pochopitelně provedeno už v loňském roce při té celkové rekonstrukci, ale tehdy na čerstvý asfalt pouze v provizorním provedení, ne v tom trvanlivém, které je instalováno nyní. Ty práce nyní probíhají drtivé většině v nočních hodinách, tak aby dopady do dopravy byly co nejmenší a nejpozději do konce tohoto týdne do víkendu by mělo být hotovo.
2: Policisté pátrají po 61-letém Pavlu Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus kombi se našel v lesním porostu mezi Kladruby a Stříbrem. Další informace k pohřešovanému muži doplňuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
4: Pohřešovaný je 170 až 190 cm vysoký, zdánlivého stáří 60 až 65 let. Na sobě měl mít černé tričko bez nápisu s krátkým rukávem, světlé šortky a na nohou modré boty. Informace k pohřešovanému muži přijmeme na jakékoliv policejní služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.
2: Rada města Plzně schválila finanční podporu pro úspěšné sportovce, kteří reprezentovali Českou republiku v individuálním nebo kolektivním sportu a dosáhli významných mezinárodních úspěchů nebo uspěli v nejvyšších národních soutěžích. Přerozdělí mezi ně 3 miliony korun. Jak informovala mluvčí magistrátu Eva Barburková, podpora je určena reprezentantům od 12 do 23 let a handicapovaným sportovcům bez věkového omezení. Finanční dar obdrží 111 žadatelů, kteří částku využívají na pokrytí nákladů spojených se sportovní přípravou a absolvování závodu a soutěží v uplynulé sezóně. Zemřel herec Jan Hraběta, bylo mu 86 let. Dlouholetý člen divadla Jary Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Před divadlem Jary Cimrmana se původně živil jako zvukař a osvětlovač, vzpomínal pro Český rozhlas herec a spoluzakladatel divadla Zdeněk Svěrák.
5: Do našeho divadla se dostal, když jsme hráli v Redutě. A tam jsme zjistili, že má talent i herecký a právě takový, jaký naše divadlo potřebovalo. Byl pořád přirozený, jakoby nehrál. Byl to prostě hrabě.

0: počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, ojediněle přízemní mrazíky a na horách 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Kladrub na Tachovsku pozor na odstavené porouchané auto. Na silnici 186 u obce Plánice na Klatovsku bourala dvě osobní auta a v Plzni v ulici Tyršova se srazila také dvě auta u křížení s Pražskou. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný, i tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pěkné čtvrteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň a jestli tak děláte v autě, tak přejeme šťastnou cestu. V seriálu Příběhy nejen šumavské se za pár minut vypravíme na vrch Sedlo, kde je 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled. Samozřejmě, jak jinak než na naši krásnou Šumavu. Do té doby třeba Václav Neckář, ať se vám dobře poslouchá.
0: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Šumavu v minulosti obývali obři. Nemluvím o ranklu Sepovi, který žil v 19. století nedaleko Kvildy. On sice byl opravdu velký chlap, měřil prý 213 cm, ale mám na mysli opravdové obry, kteří Šumavu obývali dávno před ranklem. Více vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské. Šumavští obři se v dávných dobách usadili v okolí Kašperských hor. Za svoje sídlo si vybrali místo, kterému se říká Obří hrad. Odsud vyráželi na výpravy do okolí, nebo když bylo potřeba pracovat a připravit něco ze železa, využívali skalní kovadlinu, která se nachází mezi Strašinem a Vacovem u osady Růždí.
2: Jenže jak bylo obrů stále víc, tak už jim jejich obří hrad byl malý. A tak začali hledat nějaké nové místo, kde by mohli pobývat. Našli ho nedaleko, na vrcholu hory Sedlo nad Sušicí.
1: Tato jedinečná hora, tyčící se do výšky 902 metrů nad mořem, se ale nelíbila pouze obrům. Padla do oka také Keltům. Ti tady na přelomu 6. a 5. století před naším letopočtem vystavili obrovské hradiště.
2: Pro představu, jak velké bylo, přidám pár čísel. Opevněná plocha se rozkládala na skoro 3 hektarech a zaujímala velkou část vrcholu hory. Půdorysem připomínala nepravidelný čtyřúhelník a celková délka opevnění dosahovala skoro 1 kilometr. Šířka obraného valu v některých místech přesahuje i 13 metrů.
1: Předpokládá se, že toto hradiště mělo obranou funkci a v čase ohrožení poskytovalo útočiště obyvatelstvu. V jedné části valu byla dokonce nalezena zásoba oblásků, která mohla sloužit jako munice do praků. Hradiště díky nadmořské výšce umožňovalo také dobrý rozhled do okolní krajiny a samo mohlo být významným orientačním bodem. Později se Sedlo pravděpodobně stalo sídlem tehdejší elitní společenské vrstvy.
2: Díky těmto archeologickým zjištěním je jasné, že toto původní keltské útočiště je druhým nejvýše položeným hradištěm v Česku. Výše Keltové vyšly jen na Obří hrad.
1: V novodobé historii vrchol Sedla přilákal vojáky. Ti zde v průběhu druhé světové války postavili pozorovatelnu, která sloužila vojenským účelům ještě v 50. letech minulého století. Na přelomu 60. let ztratila tato stavba pro armádu význam a opuštěná hláska se stala oblíbeným turistickým cílem. Neudržovaná stavba se ale postupem času zřítila.
2: Život se sem vrátil v prosinci 2009, kdy turistům začala sloužit z brusu nová, skoro 28 metrů vysoká rozhledna, ze které je úžasný výhled.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň,

0: Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň ve čtvrtek odpoledne a Madonu vystřídá v našem éteru Kateřina Marie Tichá. Než si ale vezme slovo, tak pojďme soutěžit. Volná je linka 221 554 222. Tak zavolejte do odpolední soutěže a připomínám, že soutěžit s námi můžete jednou za 14 dnů. No a co se tady dneska hraje? Před sebou mám audioknížku Eduarda Fickera Paní ze šedivého domu z cyklu Česká detektivka. Audioknihu načetl Václav Knop, takže kdo máte rádi detektivky, tak volejte.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A my se podíváme na to, kdo se nám dovolal. Pěkné odpoledne, tady Český rozhlas Plzeň a Richard Endovský.
2: Dobrý den, Pavel.
0: Pavle, odkud voláte?
2: Plzeň.
0: Plzeň. Poslouchal jste před chvilkou příběhy nejen šumavské?
2: Tak na jedno ucho.
0: No tak doufejme, že vám to jedno ucho pomůže. Před chvilkou teda jsme slyšeli tyhle příběhy nejen šumavské, které mě se třeba osobně hrozně moc líbí, protože mám Šumavu rád. A ty byly obrazně řečeno o obrech a vrchu Sedlo, které je 28 metrů vysoká rozhledna. My jsme se taky zmiňovali v ohlášení toho seriálu o jednom obrovi, neboli velkém chlapovi, Ranklu Sepovi, který žil v 19. století nedaleko horské Kvildy. Mě by zajímalo, jak vysoký byl chlap jako hora Rankl Sep. Slyšel jste to číslo? Dáme typovačku? 199, 230 nebo 213. Haló, haló, jsme tam?
2: No mám tady za rohem nápovědu 213.
0: A kdo vám to napovídá teda?
2: Máma na gauči.
0: Dobře, tak maminka na gauči vyhrála. Právě teď vyhrála audioknížku Detektívku, kterou si budete moci společně pustit Paní ze šedivého domu. Já vám moc gratuluji, zůstaňte prosím na telefonu. Mějte se hezky a naslyšenou. Pozdravujte maminku.
2: Ano.
0: A my si zahrajeme další písničku. Jak jsem sliboval, tak to bude Kateřina Marie Tichá a její písnička Plamen. Takže my vám přejeme pěkné čtvrteční odpoledne s datem 28. květen.

0: O kom říkáme, že je krkoun?
1: Že umí hýbat hodně krkem.
2: Krkavec.
1: Ten, co hodně krká. Že má dlouhý krk.
3: Někde nosí tričko na hlavě.
4: Postava ve svým snu.
5: Neví, co chce.
6: Že mi nic nechce počít.
7: Odsekává.
8: Vychlubuje se.
9: Umí krkat, kde chce.
10: To je můj brácha.
11: Že hloupej.
12: Smrdí mu plnožky.
13: Ahoj, rádio!
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Plzeň a za minutu bude 15:30. Nejmodernější protidronová obrana může vypadat docela nenápadně. Třeba jako 3 dodávky zaparkované vedle nákupního centra. Právě takovou technologii právě dnes představili její výrobci na letišti v Rokycanech. Co všechno umí a dokáže, představíme už za chvilku. Teď Michal David, pěkné odpoledne.

0: Rokycanské letiště dnes zažilo nevšední podívanou. Výrobci a vývojáři dronů tu představili první kompletní mobilní a modulární protidronový komplex vyvinutý v Česku. Systém Murmus umí včas zneškodnit široké spektrum rozvědných a útočních dronů, používaných v současných válečných konfliktech, včetně dronů kamikadze typu Shahid. Technologiemi prošpikovanou jednotku tvoří na první pohled tři nenápadné civilní dodávky.
1: Nákladový prostor jedné ze tří dodávek.
2: To je ten mozek toho celého systému, ten dohlíží na tu oblast, kterou potřebujete hlídat.
1: Štěpán Pouzar ze společnosti, která modifikuje speciálně upravená auta.
2: Zbylá dvě vozidla, to jsou mnohem víc nenápadná. Přece jenom to má na střeše poměrně velký komplex hledávací. Menší vozidla boční můžou sloužit, protože jsou zaparkovaná někde třeba u nákupních center. Vypadají jako dodávka. A v momentě, kdy toto vozidlo zachytí hrozbu, vozidla, která jsou v rámci toho území, které se hlídá, blíže té hrozbě, tak dostávají vlastně prioritizaci od operátorů tady a vysílají drony a tu hrozbu se snaží zneškodnit. Tady vidíte, že naši operátoři tady teda mají nějaké svoje zařízení, svoje věci. Ten prostor je poměrně velký, je uspůsobený pro to, aby v něm vlastně ty operátoři byli schopni žít nebo přežívat klidně i několik dnů. Samozřejmě závisí na... Akorát nám vzlítává quattro. Tohle je ta největší hrozba, která je pro branné síly ukrajinské. Tuhle hrozbu prostě my se snažíme likvidovat našimi interceptory.
1: Přípravě profesionálně vyškolených pilotů obranných dronů, takzvaných interceptorů, které jsou schopny zlikvidovat nepřátelský útok v okruhu 8-12 kilometrů a ve výšce až 5 kilometrů, se věnuje operátor Evropského školícího centra, český bojovník v elitní třetí samostatné útočné brigádě ukrajinské armády, který kvůli zachování bezpečnosti vystupuje pod jménem Faker.
3: Volací jména tam používá každý. Je naprosto běžné, že nezná jména svých kamarádů v brigádě. Faker je vlastně ukrajinský termín pro pochodeň. Ten operátor je tam alfa omega všeho. V těch bojových podmínkách je to všechno strašně živelný.
1: Podle výrobce dokáže jako jeden z mála v Evropě první mobilní a modulární protidronový komplex vyvinutý v Česku fyzicky zlikvidovat i těžké útočné kamikadze drony typu Shahid.
4: Murmus jako takový je dneska poskládaný především proto, aby jsme ho mohli rychle dodat na Blízký východ. V tom základu se skládá ze tří aut.
1: Anna Růžičková ze společnosti S-Tech Ventures.
4: Vy musíte nejprve umět detekovat to nebezpečí, v drtivé většině případů jsou to Shahidy, a tím, jak jste mobilní, dokážete systém přesunout velmi rychle na místo.
1: Český protidronový mobilní deštník Murmus nemá sloužit jen armádě. Systém je modulární, takže se dá upravit i pro civilní potřeby.
2: Já si dokážu představit velmi živě, že tento komplex může být nasazený při nějakém bezpečnostním riziku nebo vyhlášeném mimořádném stavu, při ochraně kritické infrastruktury, jaderných elektráren, vysílačů a tak dále.
1: Dodává Štěpán Pouzar. Ukázky taktické pilotáže a letových testů na rokycanském letišti předvedly, že Česko dokáže vyvinout technologii na světové úrovni. Jestli český systém Murmus nakonec doplní výzbroj armády České republiky nebo složek integrovaného záchranného systému, ukáží další testy a jednání. Z rokycanského letiště Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Plzeňské krematorium na Ústředním hřbitově slaví v těchto dnech významné jubileum. Přesně před 100 lety se brány této tehdy velmi pokrokové budovy otevřely veřejnosti vůbec poprvé. Pojďte s námi nahlédnout do historie stavby, která odstartovala zcela novou kapitolu západočeského pohřebnictví. S regionálním stopařem se spojíme po další písničce.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk byl na Českém rozhlase Plzeň a do celé zahraje Síl a Hana Zagorová.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Cesta k modernímu pohřbívání během žehem nebyla v Plzni vůbec jednoduchá. Radní se přeli o to, zda má budova krematoria vyrůst na Roudné, na Doubravce nebo v dnešním Borském parku. Architektonický unikát z pera Hanuše Zápala nakonec našel své logické místo na vznikajícím ústředním hřbitově. Téma sleduje regionální stopař Jiří Trnka. Vítej ve vysílání.
2: Já přeji dobré odpoledne, Richarde.
0: 100 let je dlouhá doba, Jirko. Když se vrátíme do roku 1919, kdy byl pohřeb žehem legalizován? Jaké byly největší obavy Plzeňanů a proč se o umístění krematoria tak dlouho diskutovalo?
2: Tak lidé si na novou republiku i na nové tradice teprve zvykali a představa krematoria v sousedství obytných čtvrtí vyvolávala emoce. Správně si říkal, že ve hře byly lokality jako Roudná, Doubravka nebo Bory. Nakonec zvítězil zdravý rozum a logická varianta na ústředním hřbitově. Samotný projekt dostal na starosti nejvýznamnější plzeňský architekt té doby Hanuš Zápal. Ten se inspiroval moderními stavbami tohoto druhu v Německu nebo Švýcarsku a navrhl monumentální budovu, která stála na tehdejší poměry obrovskou sumu peněz. Necelé 3 miliony korun. 2 miliony korun.
0: Stavbu sice provázely komplikace s počasím, ale v květnu 1926 se konečně otevíralo. Jaké byly tehdy na toto moderní dílo ohlasy?
2: Zatímco tehdejší legendární starosta Luděk Pík stavbu hrdě označil za splnění pietní a pokrokové povinnosti města, z centra republiky přišla nečekaná kritika. Předseda celostátního spolku krematorium František Mencel Plzni veřejně vytkl, že s modernizací Zápala a nechtěla se předběhnout, nebo že se nechala předběhnout jinými městy. Veřejnost však budovu vzala útokem a otevření vyvolalo obrovský zájem. Architekti dodnes obdivují, jak Zápal dokázal skloubit přísný exteriér s vnitřními prostory, které nesou až barokizující prvky.
0: Dá se nějak porovnat tehdejší provoz se současností? Jak moc se role Zápalova díla za to jedno století proměnila?
2: Ta čísla mluví zcela jasně. Za necelých prvních 10 let provozu zvládlo krematorium spopelnit necelé 3000 zesnulých. Dnes se stejný počet žehů odehraje za jeden jediný rok. Původní technologii na koks už sice dávno vystřídali moderní plynové pece a špičkové filtry, ale samotná zápalová budova je tak moderní, že drží i po 100 letech obrovského náporu, slouží spolehlivě svému účelu a zůstává jednou z nejvýznamnějších architektonických dominant Plzně.
0: Tolik Jiří Trnka jako regionální stopař v odpoledním vysílání. Díky, pěkné odpoledne a světlu stříc.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

Věděli jste, že v Radnicích na Rokycansku je židovský hřbitov? Leží asi 1,5 kilometru jihovýchodně od města na okraji lesa. Má tvar nepravidelného šestiúhelníku a rozlohu skoro 4000 metrů čtverečních. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1734. Letopočet vzniku hřbitova není přesně znám. Podle některých pramenů to bylo v 16. století.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Domácnosti mohou v nové zelené úsporám Light požádat o bezúročnou půjčku až 2 miliony korun. Na náměstí Republiky v Plzni budou už v létě zelené stromy. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Na kompletní renovaci rodinného domu si bude možné z programu Nová zelená úsporám půjčit až 2 miliony korun, a to bezúročně, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na jeden byt bude možné získat bezúročnou půjčku až 750 tisíc. Dříve mohly domácnosti z programu Nová zelená úsporám čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že půjde už jen o bezúročné půjčky. Přímou dotaci, a to až 400 tisíc korun, budou moci získat jen chudší domácnosti. Příjem žádostí začne 25. června. V Plzni pokračuje rekonstrukce hlavní plochy historického náměstí Republiky v centru města. Jedná se o první etapu, kdy se předělává západní část, tedy prostor mezi katedrálou svatého Bartoloměje a biskupstvím. Náklady na tuto část jsou 55 milionů korun. Hotovo by mělo být koncem července nebo začátkem srpna, říká náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů.
3: Co se říká náměstí, tam práce pokračují zejména na přeložkách. Konečně se podařilo vyměnit všechny ty trubky a dráty a tak dále, a bude se postupně budovat ten systém rýh a hospodaření s dešťovou vodou, tak abychom mohli už během příštího měsíce sázet ty stromy. Jsou to speciální jilmy, které jsou velmi odolné a měly by vydržet, řekněme, ty náročné podmínky toho náměstí vylážděného.
2: Současně Plzeň připravuje projektovou dokumentaci na obnovu další části náměstí Republiky. Ta by se podle Pavla Bosáka měla dělat příští rok. Do Lokte na Sokolovsku přijeli dva američtí váleční veteráni, oba už oslavili sté narozeniny. Jako 19-letí mladíci se podíleli na osvobozování Československa. Přijeli hlavně proto, aby uctili památku padlých kamarádů. Zatímco jeden z nich je v České republice poprvé, druhý už byl například v Plzni nebo Praze, říká historik Jiří Kluc.
4: Harry Humason byl minulý rok hostem na 80. výročí konce druhé světové války. Tentokrát jsme byli právě v Česku i v zahraničí. My jsme byli na válečném hřbitově americkém, kde jsem přímo našel vojáka, který byl s ním v jednotce a poprvé po 81 letech uctil svého padlého kamaráda. Druhý veterán Arnold Strauch, který je z New Yorku, je v České republice jako poprvé.
2: Právě Loket si organizátoři vybrali, protože před 81 lety tam lokální německá posádka podepsala kapitulaci, a to krátce předtím, než do města dorazila americká armáda. Sport. Čeští hokejisté nastoupí ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku s Josefem Kořenářem v brance. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni v ulici Karlovarská bourala dvě osobní auta, je to ve směru z centra města na Lochotín blízko Aleje Svobody. Na silnici 22 u Nalžovských hor na Klatovsku tam havaroval motorkář a nehoda překáží na vozovce. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.

0: Ahoj.
1: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
0: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si jukl, kapr, fanda, fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
1: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
2: Humoriáda.

0: Hojte všichni novní, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, sami chcete, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, 1 rohlík, 1 veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, bude to můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miruška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný,
2: a je to můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A tak a zkousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat moje fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o učitelích.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už nebo

0: matematika a fyzika z profesor Kubíček, který mu nebylo možný vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematický formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouří. Seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahambený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, a udělá to další takový. Docela ticho, se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u Domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viníka, a až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
3: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděrček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomíne kousek pro velké i pro dětičky, básněl Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v Semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval moji vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplýval chodkami. Uh-huh. Neplýtval s nimi.
2: Uh-huh. Tak Petr Nárožný by Petr, mohl já jsem pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
3: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
2: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to ano. Je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
3: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miroslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil, zásluhou lékařů. A on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
2: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Rádo se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scháním knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím ostatní vás, peronky má kdo ještě, organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už jsem byl.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně, nechoďte nikam, díku zatáhnu na kyšno. To je srdce ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrám do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Vokínko, vokínko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte hraje.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u vokínka.
10: No, moje místo, tak sedíte u vokínka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta. Ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: No já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte si, oni vás stejně zbuděj.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě netopili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte to ruky pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
12: Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. To je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý den.
4: Pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauca.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, bezva. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlíku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: A pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdař Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se zeptám, a hned se to dozvím, až jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nepomůžeš. To bude Karel. Bože, to bude Karel. Já to přichodím.
9: Můj bože, můj kamarád. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tady, už je tady.
10: Karlínku! Já myslím, že jsi říkal Freddy, tohle je tady,
9: zlázní. Zavři oči a nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo šadej, že já si nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Lužičku, druhou.
10: Jaký vám mě připravila lužička překvapení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlínku. My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám si hezky večkerek doma.
9: Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, že jsem to přehodila.
10: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Tvoje kytičky, já jsem zalévala denně.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítí vermut.
9: Vermut.
10: Tyhle chodím se vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady
9: dělala? Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na kdeky.
10: A co ty flašky tady chodí? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohle. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano. To, ty tak já...
9: Ne, to byl ještě plný
10: kamer.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jedno.
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abyste on nějakou tu knížku nevzal.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brát.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer. Příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Rychnovska.
3: Děkuju vám. Moc
1: děkujeme. Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. Prejít. No pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu bydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, ale figura nám zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši Maria, myšle.
10: Jaký myšle?
9: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkořeka. Co to má znamená tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluv ty.
11: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Tady žádný čárky nevidím.
11: Když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
11: To ti klidně můžu
9: říct. No to mě řekni, to je zajímavé.
11: To ti řeknu a to ti bude zajímat. Tak, pana! No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
11: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
11: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
11: To je tě málo.
9: Komediánský
11: to byl. No a potom přišli holky. Komediánský hodničko.
9: Herberg jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbergu někde.
11: Nožičky.
9: Člověk jenom vytáhne pak z baláku.
11: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je. Tak jde tam tady.
11: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
11: A pokud. Co? Co je zase?
12: Moment.
9: Je. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšápal? Bačkovi skoro od tři číslo. Říkám, že to byly holky.
11: Kadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. To je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil od 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
11: Nejdřív zeštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Problémy s pamětí může odhalit nová aplikace, vyvinutá českými vědci. Představili ji dnes v Plzni. Lávka pro pěší přes Klabavu ve Dvořákově ulici v Rokycanech je kvůli kompletní opravě uzavřená. Paliva zítra nejspíš mírně zlevní. Ministerstvo financí snížilo cenové stropy. V pátek čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci, vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
2: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
1: Rokycany opravují lávku přes řeku Klabavu ve Dvořákově ulici. Pro veřejnost je zcela uzavřená. Podle mluvčí města Andreje Moravcové musí návštěvníci blízkého koupaliště, které v pondělí zahájí sezonu, provizorně využít chodník na silničním mostě, případně zrekonstruovanou lávku níže po proudu u fotbalového stadionu.
3: Chodci mohou bezpečně přejít na protější chodník, který je na mostě, nebo mohou použít lávku pro pěší v ulici u Soutoku, která je již opravena a je jim plně k dispozici. Lávka ve Dvořákově ulici bude pro pěší otevřena v první polovině června, kdy budou dokončeny stavební práce související s opravou lávky.
1: Řidiči zítra nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín bude o 58 haléřů nižší než dnes. Čerpací stanice budou moci prodávat litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější bude i nafta, a to o 59 haléřů. Litr budou moci řidiči nakoupit za maximálně 40 korun a 26 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Osiřelé mládě rysa ostrovida se vrátí do volné přírody v chráněné krajinné oblasti Brdy. Jde o historicky první případ v Česku, kdy se ochráncům podařilo zachránit rysí kotě bez kontaktu s lidmi. Odborníci doufají, že by mladá samice mohla v budoucnu pomoci vytvořit stabilní populaci rysů v Brdech, říká vedoucí oddělení HKO Brdy Bohumil Fischer.
4: Je to v podstatě ze zkušeností možnost, jak pomoci okrajové části populace.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté hrají v Curychu proti Finsku čtvrtfinále mistrovství světa a po první třetině Finsko vede 2-0. První tenista světa Ital Sinner vypadl na Roland Garros už ve druhém kole. S Argentincem Serundolem prohrál 1-6 v rozhodujícím pátém setu.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, ojediněle přízemní mrazíky a na horách bude 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách maximálně 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Karlovarská bourala dvě osobní auta, je to ve směru z centru města na Lochotín u Aleje Svobody a je tam silný provoz. A na silnici 22 u Nalžovských hor na Klatovsku havaroval motorkář, nehoda překáží na vozovce, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v

0: No a vy se to dozvíte za chvíli, protože budeme mluvit přímo se starostou vítězné obce. Taky nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Britská společnost Rolls-Royce si vybrala plzeňskou Škodu jaderné strojírenství jako jednoho z dodavatelů jaderných komponentů. Spolupráce se bude týkat vývoje a výroby malých modulárních reaktorů. Budeme o tom mluvit v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Správci vodního hradu Švihov vypustili celý náhon lemující gotický objekt, aby opravili stavidlo, které je součástí protipovodňových opatření. Po stavidle navíc často přecházejí návštěvníci a cesta pro ně není zcela bezpečná. Důvody, proč začíná oprava, řekne kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
3: Zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm chodí lidé.
2: Podrobnosti se dozvíte ještě v této vysílací hodině. Lidé si dnes mohou připomenout 33. výročí založení plzeňské diecéze. V květnu 1993 ji ustanovil papež Jan Pavel II.

0: U příležitosti výročí vzniku diecéze se každý rok koná tzv. Den plzeňské Madony. Oslava je naplánovaná na dnešní večer. Hlavním bodem je bohoslužba, kterou bude od 18 hodin sloužit v katedrále svatého Bartoloměje plzeňský biskup Tomáš Holub. Na okružní křižovatce v Plzni u Makra začaly práce na dokončení vodorovného dopravního značení. Přestavbu křižovatky dokončilo ředitelství silnic a dálnic už loni v září, ale kvůli špatným klimatickým podmínkám byly šipky a čáry na silnici pouze k provizornímu provedení. V Plzni definitivně skončila oprava tramvajové trati z centra na Skvrňany. Ode dneška zajíždí tramvaje i na Konečnou, kde jsou zmodernizované výstupní a nástupní zastávky. Právě poslední část trati se opravovala až po dokončení prací na předchozím úseku.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak teď už to můžu říct, letošní vesnicí roku Plzeňského kraje jsou Všeruby na severním Plzeňsku. Do soutěže se přitom přihlásili vůbec poprvé, čím zaujali hodnotící komise, jak vůbec tohle vítězství oslavují. I na to se právě teď zeptáme nezávislého starosty Všerub Václava Červenky. Tak pane starosto, hezké odpoledne a pochopitelně moc gratulujeme.
1: Dobrý den a my moc děkujeme.
0: Tak už v těch Všerubech oslavujete, anebo vás ty největší oslavy teprve čekají?
1: No, my už oslavujeme. My jsme vlastně začali oslavovat hned v úterý, když komise odjela. Takže jsme vlastně lidi, co jsme se účastnili celé té akce, celého toho našeho filmového představení, jak jsme to pojali, tak jsme zůstali vlastně na hřišti a slavili jsme vlastně až skoro někteří až do nočních hodin, bych to tak řekl.
0: Takže tam vám to hned řekli, že jste první, ano?
1: Ne, my jsme slavili v to úterý, jsme slavili, že se nám to povedlo, že jsme si mysleli, že se nám to povedlo. A prostě to z nás spadlo všechny ty dvouměsíční přípravy. A takže jsme tam prostě s těmi všema lidma zůstali a slavili, no že se nám to povedlo.
0: Zřejmě ty předčasné oslavy zabrali a opravdu to vyšlo.
1: Tak, jo. Včera, když jsme se to dozvěděli, pardon.
0: Ano, povídejte.
1: Včera, když jsme se teda dozvěděli, že teda jsme to vyhráli, tak jsem hned teda svolal vlastně naší obec rozhlasem zase na hřiště a zase jsme slavili. To už jako oficiálně teda.
0: Tak jak už jsme řekli, je to vaše vůbec první účast v té soutěži Vesnice roku a hned je z toho vítězství. Proč jste se vůbec přihlásili?
1: Proč jsme se přihlásili? My jsme chtěli ukázat, jak si tady žijeme. Jo, my jsme vlastně, já jsem starosta teď 3 roky, nebo 3,5 roku, a ty 3,5 roku jsme něco tady udělali, a tak jsme si řekli, že to ukážeme, jak tady žijeme, jak se tady máme rádi a jak se tady máme.
0: Tak buďme konkrétní, co všechno jste ukázali tady na té hodnotitelské komisi, čím jste ji zaujali, pokud to tušíte?
1: No, já si myslím, že jsme ji zaujali tím, že víceméně oni tady byli u nás v úterý vlastně od 10 hodin do 12 hodin, vlastně dopoledne pracovní den a tady bylo neuvěřitelně hodně lidí. Lidi se brali dovolený nebo šli k doktorovi a pak přišli, jo, děti ze školky, děti si brali omluvenky, rodiče omluvali a prostě spousta lidí. My když jsme vlastně končili na závěr takovým tanečkem společně i s komisí na hřišti, tak když jsem se potom koukal na fotku, tak jsem tam napočítal asi 180 lidí, jo, že bylo prostě v úterý v poledne na fotbalovém hřišti. Takže jako za mě úplně perfektní.
0: No to velké finále soutěže Vesnice roku vždycky hostí ta vítězná obec. To datum už známe, je to 12. červenec. Tak co vás do té doby čeká a jak chcete tuhle slávu pojmout?
1: No tak my to pojmeme asi po našem, takže je hodně veselé. A vůbec jako teda ještě jako nemáme nějak přesun, nebo víme, že jsem sejde strašně lidí, vlastně všech těch 22 obcí by se tady mělo sejít. Veškerý delegace, takže očekáváme 1000, možná i přes 1000 lidí. No a my jim tady prostě uděláme nějakou show, takovou, jakou umíme.
0: Říká starosta Vesnice roku Plzeňského kraje Václav Červenka. Připomínám, že Vesnicí roku jsou Všeruby na severním Plzeňsku. Takže ještě jednou gratulace a díky za informace a za rozhovor.
1: Já taky moc děkuju a jestli můžu takhle, tak tohle cestou poděkovat všem mým občanům.
0: To víte, že můžete. Tak ať to vyjde, i ty oslavy.
1: Děkuju a mějte se a díky za zavolání.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: počasí.
1: Možná tak o 3-4 stupínky se snížila ta teplota venku oproti předchozím dnům, ale to člověk obecně snad ani nepostřehl. Prostě mohu říci, že české tropy nadále pokračují a jak to bude dál v nejbližších hodinách, to by nám měl říci a také řekne Ivo Boman z Meteorologického ústavu. Pane Bomane, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, tak sice dneska bylo o trošku chladněji, ale skutečně, jak říkáte, se to moc nepoznalo. Hit pokračoval v odpoledních hodinách na sluníčku, někde jsme těch 25 stupňů nakonec přeci jen dosáhli. No, během noci ta teplota klesne podstatně výrazněji na hraních 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích to může být kolem 3 stupňů. A zítra se nevylučují nějaké ty přízemní mrazíky. Noc přitom zůstane jasná.
1: Jak to bude přes den?
2: Tak očekáváme jasno nebo skoro jasno opět, až někdy večer bude přibývat takové nevýrazné vysoké oblačnosti. Teploty zítra dostoupí znova těch letních hodnot 25 až 28 stupňů, na horách to bude maximálně 24. Vítr zítra jen slabý proměnlivý.
1: No, zaslechl jsem, že snad o víkendu by mohlo pár kapek spadnout. Co je na tom pravdy?
2: Tak vypadá to tak, také kdy jindy než o víkendu, že ano, takže v sobotu s nějakou poloviční a v neděli už s velkou pravděpodobností se těch přeháněk případně bouřek dočkáme.
1: Říká Ivo Boman a my mu věříme. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: čem se mluví.
1: Tady je Český rozhlas Plzeň. Pěkné odpoledne přeje Michaela Vondráčková. Pozvání do našeho studia dnes přijal Karel Bednář, generální ředitel Škody jaderné strojírenství. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví?
1: Pane generální řediteli, začneme rovnou žhavou novinkou, kterou včera oznámil britský Rolls-Royce a která se Škodovky jaderného strojírenství zásadně týká. O co přesně se jedná, co je to za novinku?
2: Pro nás je to vyvrcholení více než 3 leté spolupráce. Myslím si, že pro nejenom Škodovku, ale i pro obecně jaderný průmysl je to velká zpráva. My jsme hodně dlouho spolupracovali s Rolls-Roycem na přípravě naší firmy pro výrobu klíčových komponent, jako jsou reaktorová nádoba. A myslím si, že to zveřejnění toho dodavatelského modelu, že Rolls-Royce bude mít 2 dodavatele těžký komponent primárního okruhu, jedním z nich je náš korejský protihráč a jedním z nich je Škodovka jaderné strojírenství, je velký úspěch.
1: Čili to je novinka, kterou vítáte.
2: Myslím si, že je to fakt velká zpráva.
1: Mimo té čerstvé spolupráce s Rolls-Roycem, na které už se tedy ve Škodovce pracuje, jaké další významné projekty má firma ve výrobě, na čem dalším se podílíte?
2: My jsme tradiční výrobce pro středoevropský jaderný průmysl. Pro nás je klíčová podpora provozovaných elektráren od náhradních dílů až po obalové soubory na vyhořelé jaderné palivo, ale zároveň spolupracujeme například s Framatomem. Na nových blocích dodáváme komponenty pro nové bloky v Anglii a myslím si, že doopravdy ta výroba pokrývá celý životní cyklus od výstavby elektráren až po třeba skladování vyhořelého jaderného paliva.
1: Předpokládám, že chcete určitě také dodávat i pro nový blok nebo bloky v Dukovanech, které má postavit korejská KHNP. Jak tam to pro Škodu jaderné strojírenství vypadá?
2: Je to veliká stavba, je to doopravdy pro celý jaderný průmysl, nejenom pro Škodovku, naprosto zásadní zakázka a chceme tam v tom segmentu, který děláme, hrát zásadní roli. Nicméně ten projekt je relativně čerstvý, je to velká stavba, která vyžaduje projektovou přípravu a chápeme, že zase než dojde k objednávání, tak to ještě nějakou dobu bude trvat. Ale náš záměr je se tam etablovat v tom našem portfoliu, které vyrábíme.
1: To jsou tedy Dukovany, ale pojďme prosím také ještě připomenout, do kterých zemí už dodáváte vaše zařízení.
2: Pro nás určitě nejdůležitější zahraniční trh je Slovensko, kdy jsme dlouhé roky etablovaní na dostavbě Mochovců 3 a 4, zase jako dodavatel primárního okruhu a komponent primárního okruhu. Ten projekt jde letos do finále, 3. blok už je úspěšně v provozu a teď se blíží zavezení paliva, což je takový vždycky na té nové jaderné elektrárně významný milník. Mělo by to proběhnout někdy o prázdninách, takže to je pro nás určitě pořád ta jednička. Další pořadí jsou pro nás obecně středoevropské země, které provozují jaderné elektrárny, Maďarsko, cílíme hodně do Bulharska a obecně západ, nové bloky EPR, stavěné v Anglii, lokality Hinkley Point C a Sizewell C, máme tam významné dodávky a pro nás je to klíčový zákazník.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem v našem dnešním vysílání je generální ředitel Škody jaderné strojírenství Karel Bednář. Pokud se nepletu, tak vy jste do funkce generálního ředitele nastoupil poměrně nedávno, 1. dubna na apríla, ale v oboru jaderné energetiky působíte prakticky celou svoji profesní kariéru. Řízení Škoda jaderné strojírenství jste převzal v roce, kdy si firma připomíná 70 let od svého založení. Co stěžejního má podle vás firma, která vznikla jako v uvozovkách pouhá pracovní skupina pod vedením inženýra Josefa Hauera v roce 1956 za sebou, co všechno zvládla?
2: Škodovka vznikla jako jaderná firma, vznikla kvůli tehdy československému programu výstavby nových jaderných bloků, takže nejenom vyrobila 22 kompletů těžkých komponent primárního okruhu, ale byla i dodavatelem, byla stavařem, takže určitě ta první etapa Škody ES je spojená s výstavbou nových jaderných bloků v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku. De facto jsme bloky VVR 440 a 1000 ve střední Evropě buď to dodávali komponenty, anebo stavili tady z Plzně ze Škodovky. Na konci roku 2000 nebo v těch nultých letech, tak firma musela najít nové uplatnění z pohledu dalšího fungování, protože obecně výstavba jaderných bloků byla utlumená. Myslím si, že naši předchůdci dokázali tu firmu velmi výrazně a dobře etablovat právě v podpoře provozovaných bloků. A dnes jdeme právě do, řeknu, další etapy, použiju slovo jaderná renesance, kdy se nejenom hodně mluví, ale už i hodně investuje do nových jaderných bloků. A pro nás po těch 70 letech je to svým způsobem návrat na začátek a chceme a věřím, že máme potenciál na tom úspěšně participovat.
1: Zeptám se teď na zaměstnance, kolik jich Škoda JS aktuálně má a řekněte nám, jak je těžké schánět takzvaně mladou krev. Ono se říká, že technické profese jsou aktuálně nedostatkové.
2: Je nás asi 1100, což je relativně stabilní číslo. Obecně ten jaderný průmysl netrpí nějakými výkyvy nahoru a dolů. Myslím si, že pro nás je rozhodující být atraktivním zaměstnavatelem. Nabídnout těm lidem atraktivní práci, nabídnout jim atraktivní budoucnost.
1: Čili daří se.
2: Já si myslím, že se daří.
1: Ještě k tomu výročí, letos tady slavíte 70 let firmy. Oslavy už proběhly nebo se teprve chystají?
2: Ty základní události nás teprve čekají. Máme připravený den otevřených dveří pro školy, máme připravený den otevřených dveří pro zaměstnance, jejich rodiny a i širokou veřejnost, takže budu rád, když se fanoušci jádra techniky přijdou podívat. 12. a 13. 6. Máme připravenou knihu, která bude dostupná, si myslím, už na podzim v knihkupectvích a chceme, aby stopa toho, že Škodovka tady 70 let působí, byla dostatečně silná, byla dostatečně vidět.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem v našem studiu je dnes generální ředitel Škody jaderné strojírenství Karel Bednář. Jaderní strojaři z Plzně se během 7 desetiletí stali českými lídry ve výrobě a dodávkách zařízení pro jadernou energetiku. Mimo tuhle výrobu, s čím ještě si mohou třeba plzeňané Škodovku JS spojit?
2: Myslím si, že v Plzni jsme určitě nejvíc známi jako dlouhodobý partner extraligových hokejistů. Ta spolupráce je pro obě strany velmi významná, my si ji velmi vážíme. Mimo hokejisty máme partnerství s mládežnickým týmem Házené, podílíme se na filmovém festivalu finále a podporujeme, což je pro nás třeba hodně důležité, Západočeskou univerzitu, nejenom fakultu strojní, ale na fakultě strojní pořádáme, myslím si, taky tradiční jaderné dny, které jsou zaměřené na osvětu světu a seznámení studentů a žáků škol s tím, co se ve Škodě jaderné strojírenství děje.
1: A že se tam pořád něco děje, možná bychom mohli ještě připomenout úspěch z konce dubna letošního roku, kdy jste jako první středoevropská firma získali jeden z nejnáročnějších certifikátů jaderného průmyslu. O co se jedná, co tento certifikát umožní?
2: Získali jsme ASME certifikaci sekce 3, což je doklad o tom, že ve Škodě jaderné strojírenství se můžou vyrábět jaderné komponenty pro světový trh.
1: Čili se dostáváte opravdu mezi elitu.
2: Já si myslím, že i třeba z pohledu projektu Dukovany 2 korejského dodavatele je tohle pro nás velmi důležitý krok.
1: A pokud si mohu na závěr dovolit osobnější otázku, jaká byla vaše cesta do plzeňské Škodovky a proč právě tam?
2: Já jsem celou profesní kariéru jaderník, vlastně od školy jsem se pohyboval v jádru. Velkou část svého profesního života jsem spojil právě třeba s dostavbou Mochovců. A za mě to bylo vyvrcholením kariéry. Já jsem vždycky vnímal a vnímám Škodovku jako to nejlepší, co v Čechách v jádru je.
1: Říká generální ředitel Škoda jaderné strojírenství Karel Bednář, kterému děkujeme za dnešní návštěvu ve studiu. I kolegům prosím tlumočte naši gratulaci k letošnímu 70. výročí Škody JS. Přejeme, ať se vám daří i do budoucna. Děkujeme, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí i Michaela Vondráčková. Pěkný den.
0: Český rozhlas Plzeň. O čem se mluví?

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Je 6:45 a 2 minuty k tomu, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. A možná už jste také od nás zaslechli, že vodní hrad Švihov je bez vody. Takový pohled se teď naskytne každému, kdo projde okolo této gotické památky. Kvůli opravě stavidla museli správci vypustit téměř 0,5-kilometrový náhon, který hrad lemuje. Voda se tam ale brzy vrátí.
1: No, je to zvláštní to vidět bez vody. Vydalo se okolo hradu na procházku Nela a Marcel ze Švihova.
2: My chodíme na procházky, oni tady se do těch nikde jinde nedá, takže...
1: Z hradu okolo náhonu lidé dojdou právě až sem ke stavidlu, po kterém můžou přejít a obejít hrad celý kolem dokola. Teď je to tedy nemožné. To stavidlo se opravuje.
3: Chceme to rozšířit, teď to bude šířka 2,10.
1: Vysvětluje zedník Ivan.
3: Na tu stranu bude o 60 cm široký.
1: Co tady bylo pro vás nejtěžší?
3: No, nejtěžší bylo, že tady jsou bláto a jsou ta zem hodně měkká. Je to trošku špatně dělat, ale nic.
4: Právě probíhá oprava stavidla, které pouští vodu do vodního náhonu kolem hradu a zároveň je ale součástí protipovodňových opatření města.
1: Popisuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
4: Je to kamenná stavba s vylitým betonem uvnitř. Výšku bych odhad asi na 3,5 metru, když stojí člověk dole a šířka 6-7. A zjistili jsme, že stavidlo propouští, netěsní úplně dobře ve své spodní části a my jsme chtěli ještě opravit tu vrchní část, protože po něm chodí lidé, takže rozšiřujeme na tu pochozí část.
1: Po té rekonstrukci tedy bude stavidlo nejen funkční, co se týče zadržování vody, ale bude i bezpečnější, protože ona přes něj vede naučná stezka a dosud bylo docela úzké, navíc na něm nebylo žádné zábradlí, to se tedy změní.
4: Ano, potom jsme toužili už mnoho let a konečně tedy jsme toho dosáhli. Ono to bylo i nebezpečné, protože přestože je to technická stavba, tak místní lidé jsou zvyklí tudy chodit třeba v zimě s kočárkem. To někdy bylo docela dobrodružství.
1: Tady vlastně už ta stavba pomalu končí.
4: Ta stavba ještě nekončí, ona končí stavba té spodní části, tedy té izolace toho zabezpečení stavidla. A teď na to bude navazovat další etapa, a to je ta pochozí část se zábradlím. A ta už se bude dělat za napuštěného stavu vody.
1: Jak dlouho to trvá, než se to zaplní?
4: 2-3 hodinky. Je to vlastně docela rychle. Pokud bude voda nad jezem, teda, samozřejmě.
1: Aby si posluchač udělal představu, ten náhon je široký zhruba a dlouhý?
4: Ten náhon je dlouhý zhruba 400 metrů, šířka od 3 do 6 metrů, v tom nejširším místě možná i 8.
1: Rekonstrukce stavidla přijde zhruba na 1 000 000 korun.
4: Pro nás v tom rozpočtu na opravy hradu je to velká částka. Naštěstí nám v tom pomáhá i město, protože to stavidlo je opravdu zapojené do té protipovodňové ochrany, takže větší třetinu nákladů na sebe bere město.
1: Rekonstrukce stavidla by měla skončit zhruba v polovině června. Ze Švihova Jitka Englová, Český rozhlas.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Hodina 54 minuty, dnešní den v kraji se pomalu chýlí ku svému konci, tak ještě pár slov o našem zítřejším vysílání. V Plzni a okolí se v sobotu uskuteční jubilejní 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Ten závod patří do národního šampionátu jednodenních soutěží a 88 posádek čeká 8 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 70 kilometrů. V zítřejším vysílání si můžete poslechnout rozhovor s ředitelem závodu Jiřím Hasmanem. Paní Anna Košanová oslavila 27. května 2026 sté narozeniny. Během profesního života vystřídala několik zaměstnání a pracovala také v rozhlase. V plzeňském studiu byla v letech 54 až 55. Na místo činu jsme paní Košanovou pozvali a natočili s ní rozhovor. Ten si nenechte ujít zítra dopoledne. No a zítřejší odpolední turistický tip vás pozve do zámku Hradiště, respektive do muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Na místě, kde dnes zámek stojí, byla tvrz. V 16. století objekt získal podobu renesančního zámku. Na začátku 18. století se tam uskutečnily dvě barokní přestavby. Tak na to se můžete těšit zítra, ale už za chvíli po zprávách tady budou muziky pro příznivce dechovky a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: 20 strážníků z Plzně tento týden trénovalo záchranu tonoucích z vody. Začíná rekonstrukce Květné ulice v Plzni na Slovanech. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Záchranu tonoucích z vody tento týden trénovali strážníci městské policie v Plzni. Výcvik se konal v bazénu SK Radbuza pod dohledem vodních záchranářů. Akce se zúčastnilo 20 strážníků z celého města, říká zástupce velitele městské policie Tomáš Petřík.
2: Jak se říká, je vždycky dobré být připraven na ty situace a vzhledem k tomu, že město Plzeň je městem řek a rybníků, tak to považujeme za velmi důležité, aby strážníci tímhletím školením prošli. Chceme, aby jim prošli všichni strážníci, aby základní znalosti v záchraně tonoucího měl úplně každý.
1: V Plzni na Slovanech začíná oprava Květné ulice. Práce jsou rozdělené tak, aby co nejméně ovlivnily dopravní obslužnost. V první etapě je úplně uzavřený úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Na čem se bude konkrétně pracovat, upřesňuje mluvčí města Barbora Hajková.
3: V Květné ulici se opraví vozovka, chodníky a pásy zeleně a doplněna budou parkovací stání pro osobní automobily. Provedeno bude taky odvodnění ploch do nových odvodňovacích prvků, přeložka plynovodu a obnoveno veřejné osvětlení. Po dokončení stavebních prací zde bude vysazeno celkem 69 nových alejových stromů, konkrétně třešní, jasanů a jeřábů.
1: Práce na rekonstrukci Květné ulice potrvají do konce listopadu a vyjdou na téměř 40 milionů korun. Pracovní skupina ke změně financování České televize a Českého rozhlasu se má sejít v úterý 9. června. Při dnešních interpelacích to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Přizvat si chce generálního ředitele obou médií Hynka Chudárka a Reného Zavorala. Ředitelé České televize a Českého rozhlasu tento týden v otevřeném dopise vyzvali Babiše k zastavení projednávání návrhu zákonu o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Vláda by měla v polovině června projednat návrh ministra kultury o ty klempíře za motoristy, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Zemřel dlouholetý herec divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta, bylo mu 86 let. V divadle působil od roku 1978. Nejdříve byl rok osvětlovač, pak začal hrát. Proslavili ho například role praotce Čecha ve hře České nebe, Varela Frištenského v dobytí severního polu anebo faráře v němém Bobšovi. Člen souboru Miloň Čepelka řekl Českému rozhlasu, že Jan Hraběta jako herec vynikal nejen v divadle.
4: Já jsem ho rád, protože on byl přirozený herec, který si na nic nehrál a vždycky se před tou kamerou, kterou já nemám rád, tak on se i před tou kamerou choval prostě naprosto přirozeně.
1: V divadle Járy Cimrmana vystoupil Jan Hraběta naposledy v neděli. Sport. Čeští hokejisté bojují s Finskem o postup do semifinále mistrovství světa a po druhé třetině Finsko vede 3-1. Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. 19-letý golman podepsal 5-letou smlouvu. Úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupová částka může vyšplhat až na v přepočtu 121 milionů korun. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 8 až 5 stupňů, ojediněle přízemní mrazíky a na horách 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu u Mýta na Rokycansku se pracuje na údržbě mostu a platí tam dopravní omezení. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky, muziky.

Dozněla polka, při které je vždy plný parket. Tímto vás, vážení posluchači, zvu na půl hodinku, kde si povíme něco o autorovi této skladby, Antonínu Borovičkovi. Dobrý podvečer vám přeje Jaroslav Tachovský. Antonín Borovička je celoživotně spjatý s městem Davle. Tam se 4.11.1895 narodil a od 7 let se učil hrát na housle u místního kapelníka. Povšimněte si, že všichni naši největší skladatelé lidové muziky, o kterých jsme si zde povídali, se již v dětství naučili hrát na několik hudebních nástrojů, ať již dobře nebo špatně. To znamená, že oni věděli, jak tyto nástroje zní, ve které poloze mají ten nejkrásnější zvuk, a nebo naopak. Proto jejich písničky tak krásně zní a muzikantům se výborně hrají. K nim patří i mladý Antonín, který si k housličkám přibral ještě baskřídlovku, bariton a kontrabas neboli basu. Ale zpět do Davle, kde mladý Antonín po zvládnutí hry na všechny vyjmenované nástroje začal ve 12 letech hrát s místní kutálkou. U svého otce se vyučil hrnčířem, ale jelikož rodiče neměli peníze na jeho hudební studium, tak se Antonín začal učit hudební teorii sám.

Hudební znalosti se mu vyplatily, když v roce 1915 narukoval k 42. pěšímu pluku v Terezíně, kde po výcviku byl předělen k plukovní hudbě. Později byl převelen k 28. pluku do Segedínu v Uhrách a poté s plukem putoval do Bruku ve Štýrsku. Tímto přemístěním se ocitl přímo na italské frontě. Vzpomínal, byly to smutné chvíle. Hráli jsme kamarádům do pochodu, ze kterého se mnozí již nevrátili. Jeho 28. pluk byl ovšem tak zdecimovaný, že ho velení rozpustilo. Borovička ale zůstal v Korutanech, kde v polním kině doprovázel na housle němé filmy. Monarchie však měla čím dál méně vojáků, takže rušila kapely a muzikanti se stávali řadovými vojáky.

květnu 1917 šel Antonín Borovička na frontu poblíž Terstu. Avšak hned v červenci byl těžce zraněn do pravé nohy. V Záhřebu v nemocnici mu ji nakonec museli amputovat. V místním lazaretu a pak ve vojenské nemocnici v Praze prožil těžké časy, kdy bojoval o život. V roce 1918 se vrátil jako válečný invalida domů do Davle. Bylo mu 23 let. Hrnčířské řemeslo, kterému se vyučil, nemohl vykonávat, tak jako odškodnění dostal od státu trafiku, jak bylo tehdy zvykem. Jeho láska k muzice a silná vůle ho zachránila. Založil dechový orchestr, který se stal základem spolku Vltavan v Davli. Kapelu vedl 40 let.

Borovičku v Davli se scházívali slavní textaři v očekávání, že Borovička složil něco nového. Chodívali sem například Jiří Voldán, Ladislav Jacura, Vilda Sýkora, Stanislav Ostrezí, Joška Zeman, ale také tři králové dechovky, Josef Poncar, Karel Vacek a Jaromír Vejvoda. Sedávali u stolu v kuchyni, nad kterým visel kříž s Kristem. O tom kříži vyprávěl Borovičkův vnuk Toníček, kterého tímto zdravím, cituji. Děda mi vyprávěl, že kříž vylovil z Vltavy v době, kdy ještě nebyly přehrady a byla velká voda. Kříž pak natřel barvou a pověsil ho na zeď. Když ho chtělo odkoupit muzeum, neprodal ho. Děda nám řekl, že kříž nikdy nesmíme prodat, že tady bude vždycky viset.

Antonín Borovička napsal jen něco okolo 40 skladeb, ale téměř každá z nich je v repertoáru orchestrů. Například Až budou trumpety, Chaloupku nízká, Davelská, Růžový sen, Vyhrávala kapela a jiné. Jsou známé i v cizině. V Německu si nedovedou představit koncert, na kterém by nezazněla Leffelpolka, česky Nejhezčí koutek. Vážení posluchači, tak jsme na konci putování životem Antonína Borovičky. Jen snad dodám, že pan Borovička se dožil 73 let a tam, kde se narodil, také zemřel. A to v Davli 3.12.1968. Příště se na vás těším na vlnách rádia vašeho kraje.

Přijem dobrý večer. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Sám sobě si položím otázku. Jsem Plzeňák? Před rokem jsem vysílal několik pořadů, ve kterých jsem reagoval na velice zajímavou knihu Jana Heischmana Plzeňsko-český slovník. Cílem této knihy bylo a je nejen ukázat na květnatost současné plzeňské mluvy, ale i připomenout slova, která se běžně používala ještě ve druhé polovině 20. století. Hana Rajdlová z Nepomuku mě přeposlala zajímavý materiál s podtitulem Copa tuto nějak, jsem já hrdý Plzeňák? Odpověď zazní i v závěru dnešního pořadu. Přeji hezký poslech.

Plzeňštinu se nenaučíš, s tou se narodíš. Víte třeba, kdo je to paňár? Je to nezvladatelný kluk, kterému není nic cizí. A slovo popondat znamená přemístit o kousek dál, posunout, odstavit, přemístit o kousek dál, posunout. Tu skříň popondáme kousek ke dveřím. Nebo drobet ten hrnec popondej z plotny, ať ty knedlíky neutečou.

Pražák přijde někdy později, ale Plzeňák přijde vždycky díl. Tatínek někdy prohlašoval, dnes přijdu díl, jdu po práci se svými žáky hrát volejbal. Několik let totiž učil v učilišti spojů v dnešní Husově ulici. Dnes je na tomto místě pěkný kulturní stánek se sálem a patří Plzeňské konzervatoři.

Na vlnách rádia vašeho kraje jste právě vyladěni na hudební půlhodinku Špalíčku lidových písní, dnes s podtitulem Jsem Plzeňák. Víte, co znamená slovo Pofírung? Přeloženo z plzeňštiny buď nepohodu, nejčastěji ve spojení se silným větrem až vichřicí, nebo také pozdvižení, poplach, silný negativní ohlas, většinou při nějakém průšvihu. Když neodevzdáme tu studii včas, bude z toho na Weiboru děsnej Pofírung.

Co to je pangejt? Pangejt, škarpa, silniční příkop. Úzký pruh země mezi silnicí a stokou. Sjel s autem rovnou do pangejtu. Jestli pa víte, jak máte jít, když se řekne hyčmo, znamená to nejít rovnou za nosem, ale nějak jinak. Nebo když například visí obraz na stěně křivě, visí hyčmo. Víte, čemu se na Plzeňsku říká Saturna? Rybáři mě potvrdí, že jde o vlasec. V této souvislosti si vzpomínám na svoje dětství, když jsme chodili ke hřbitovu v Božkově pouštět na podzim draky. Já jsem nikdy draka neměl. Tatínek mi ale vyrobil malou hvězdu, dal mi naviják a Saturnu. A i když nebyl velký vítr, hvězda mi vysoko lítala. Byla lehoučká a Saturna tomu sama o sobě velmi pomohla.

vzpomeňte na další slova. Vošouch, Radvanec, Rocna, Zíps, Čiší, Vysokačky a další. Tato slova se u nás doma běžně používala a už my, děti, jsme přesně znali jejich význam. Při studiu na Slovensku se mě pak mnozí smáli. A dnes i někteří významní herci ve vzpomínkách na plzeňské kulturní osobnosti s humorem sobě vlastním rádi připomínají. Přátelé, a abych odpověděl na dnešní otázku, jsem Plzeňák? Ano, jednoznačně jsem. A k tomuto městu se velmi rád pokaždé hlásím. A tady už končí dnešní špalíček. Pokud se vám líbil, je to pro mě velké potěšení. Přeji hezký večer a zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: První českou mobilní protidronovou jednotku dnes její autoři a vývojáři představili na rokycanském letišti. Policisté pátrají po starším muži z Plzně. Jeho automobil našli v lese nedaleko Stříbra na Tachovsku. Čeští hokejisté podlehli ve čtvrtfinále mistrovství světa Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý večer přeje Štěpánka Zítková. Na letišti v Rokycanech dnes čeští výrobci představili první kompletní mobilní protidronový systém. Je nainstalovaný ve třech dodávkách a nabízí zázemí pro profesionální tým operátorů dronů. Jeho hlavní předností je rychlý přesun na místo obrany. Operovat může až do vzdálenosti 12 kilometrů a dokáže zneškodnit i kamikadze drony Šahid, říká Anna Růžičková ze společnosti S-Tech Ventures.
2: Murmus jako takový je dneska poskládaný především proto, aby jsme ho mohli rychle dodat na Blízký východ. Vy musíte nejprve umět detekovat to nebezpečí, v drtivé většině případů jsou to šahidy a tím, jak jste mobilní, dokážete systém přesunout velmi rychle na místo.
0: Policisté pátrají po 61-letém Pavlu Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus Kombi se našel v lesním porostu mezi Kladruby a Stříbrem. Další informace k pohřešovanému muži doplňuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
3: Pohřešovaný je 170 až 190 cm vysoký, zdánlivého stáří 60 až 65 let. Na sobě měl mít černé tričko bez nápisu s krátkým rukávem, světlé šortky a na nohou modré boty. Informace k pohřešovanému muži přijmeme na jakékoliv policejní služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.
0: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moci požádat nízkopříjmové domácnosti. Resort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti mohou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti mohou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Kanada porazila Spojené státy 4-0 a postoupila do semifinále. Od 20:20 jsou na programu zbývající dvě čtvrtfinále. V Curychu budou hrát domácí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu se utkají Norsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách bude maximálně 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici u České Kubice na Domažlicku bourala dvě osobní auta. Jeďte tam opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Věčně se to řeší léta, že už se může psát gymnázium ze Z, přitom ještě před lety bylo možné psát gymnázium jenom s S, renesance a tak dále. Proč je základní podoba u slova filozofie se Z, ale u slova diskuze se S? Ptá se jeden z posluchačů Hezky česky.
2: Taky se ptám. Já teda vím proč, ale štve mě to, no, trošku. Protože tady jde o takové ty dublety, takzvané cizí slova, přejatá slova, kde se píše S a Z. A tady to pravidlo je podle mě trošku komplikované a dokonce jsem se setkala s tím, že mi jedna mladá překladatelka řekla, že jsem buď stará nebo z nějakého zastrčeného regionu, že jí tu diskuzi opravuji na diskusi.
1: No, každopádně, filozofie, diskuse, všechno můžeme používat, ale posluchači jde o to, proč je tahle podoba filozofie ze z a

0: diskuze se s tak nějak více přijímaná?
1: V těch pravidlech jde o ten příznak slohový. Neboli filozofie se z je neutrální a když dáme s, má to příznak jakési knižnosti a tak dál. Je tam prostě slohový.
0: Ta patina historická.
1: Tak, tak. A u té diskuse je to přesně naopak. Tam je ta podoba se s, ta základní, a když dáme diskuze, tak je to něco jako když napíšeme režisér. Můžeme už dneska, říká se to tak, můžeme to tak napsat, ale má to příznak. Je to novější, trošku. No a dané je to, to pravidlo celé, proč filozofie a diskuse to mají obráceně, je dáno tím, že tam se máme řídit výslovností. Abychom to psali, tak jak to vyslovujeme. A protože ani velký filosof neříká filosofie, ale filozofie, tak tam ta základní podoba je z. A spisovná výslovnost slova diskuse byla až donedávna diskuse. Akorát, že to nikdo nerespektoval a všichni pěkně jako vy moderně začali říkat diskuze.
0: Takže teď jste do toho ještě zapletla, tak jak se to může vyslovovat, nejenom psát.
1: Všichni říkají diskuze, takže jazykovědci řekli dobře, spisovná výslovnost je i diskuze. Řekli, ale ta psaná podoba je pořád ta základní ses, tam nic měnit nebudeme. Takže teď, aby se v tom pes vyznal.
0: Je to tak, no nejlépe se vždycky podívat do slovníku, a to třeba i s romantismem nebo charizmatem.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Michala Čira, Tešu Karšuněben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi. Ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuji ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

0: Posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme, přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigio Toscana, držitele čestného titulu UNESCO – Umělec pro mír. A to vše za podpory nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Luigio Toscana oslovila Iveta Durdoňová.
1: Nacházíme se na pražské Kampě, jsme na náměstí a zde vystavuje mezinárodně uznávaný fotograf Luigi Toscano. Pane Toscano, co vás vedlo nafotit tyto portréty?
2: Ta myšlenka začala před 10 lety, když jsem se začal zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
3: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
1: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
3: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
2: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, poté, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Jak jsou velké formáty fotografií?
2: 2,25 m výška a 1,50 m šířka.
1: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
2: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
2: Samozřejmě to bylo různé podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku a zvláště Romové a Sinti, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
1: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
2: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým. Nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky. A to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
3: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
1: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
2: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin a ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
1: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
2: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost, Stiftung EVC, podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem, jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích, jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
1: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
3: Ich hatte das Gefühl, er war so glücklich, dass ich da bin.
2: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel, a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. Bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu větu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
0: Jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Budbacht. Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel BM z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
6: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
5: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonem v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
7: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
5: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
8: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ta třetí třetina dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
9: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě jo, českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i toho Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím.

0: je hezký, že to vlastně to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
1: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem taky ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý. No, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval. On byl vůbec takový, jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i tomto?
1: Si tam někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni dnesky řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady, plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později. Ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na Brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás?
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to, takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: strašný. Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, taky kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě v době,
1: věnoval,
0: kdy jste to věnovala tatínkovi, ten scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále, a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle na schvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Je to jednodušší potom na tom place.
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila tu, nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil, a já si pamatuju, vždycky přišel asi, a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? A nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo, protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo, vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří. No. A já, mon táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela. A teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím Otu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No, nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, jste si přivezla nějaký
1: samozřejmě,
0: materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. Já třeba nejradši z těch tří teda mám, se přiznám, to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
2: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Chata vnikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
4: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
2: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
5: Ty hráči, kteří byli trošinku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilídnout ke spoustě věcí. Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka a pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen Nashvillské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát, i když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc krásně.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun na byt. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU-ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
2: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
3: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
4: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, jsi starší.
1: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
0: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je tě o hodně míň.
1: Ale víš, že já si to taky myslím.
0: No, to
1: ale
0: je...
1: není to pravda.
0: O sobě.
1: No o sobě.
0: Já taky mám tuhle tu chybu.
1: K neuvěření tohleto. No.
0: Ano, tak ano. Není to chyba, je no, to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Jo, takhle já bych, ano, zachoval dekorum
1: a
2: toho
1: to
2: našeho dnešního.
1: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
1: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
1: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná, ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, to že bylo, jo, to bylo. To
2: jste pamatujeme. Někde na brigádě jste se poznali, nebo co jste?
1: To nebyla brigáda.
0: To byly kulturní brigády, byly to jedna za druhou.
1: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili, to všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná,
1: pozor.
2: Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
1: Ivuško, dávej si na něj pozor. Dávám. On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
0: O tom, se z nás vytáhnou, jak... co ještě nemá.
1: No jistě,
2: neurečte se, ale...
1: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
1: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
1: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
1: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
1: až už nebudete slavit narozeniny a budou to jubilea.
2: Až už tady nebudete, že řekne se, až už tady nebudete.
1: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
1: On už nás nebude poznávat. A to teď Hůčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hůčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
1: No pozor, to je skoro... No ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to mu říkám. Námluvy Komtesy Gladiol.
0: No jasně, to
1: my
0: si
1: jsme
0: pamatuju.
1: Byli na nádherném zámku v Hořovicích.
0: Ano.
1: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký učni taky a tak, ale přeci jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs. Intarzie, trojbarevný. No jak se diví.
2: Mě to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
1: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kdy my jsme jako chodili různě kafíčka, kdyby jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a

0: kreslovala si ty interiéry, to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál. To ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
1: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
0: A to je z Žirovnice.
2: No takhle, no jinak a už
0: tam
2: by...
0: Je, tam je perletí.
1: Ty jsi kompjuter, Pavlíno, ty víš všechno. No. Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
1: jak
3: narodila?
1: Jak si to můžeš pamat, nevím.
2: V Praze.
1: V Praze, viď?
2: No jo.
0: Nestyč se ptát.
1: No já se budu
0: přišel
1: ptát.
0: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme. No.
1: Jak si může pamatovat, kde jsem se já
2: narodila? Povídejte si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
1: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych jaksi vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
0: Taky.
1: A s kým ještě?
0: Se všema.
1: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těchto těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi
0: se bála. Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. No. Těm se vyhybali, jo? Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli. Jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák. No. Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se teda, jo. Tak. To on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho. Jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď... A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil. No. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
1: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
0: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
0: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, my to tak neberem, vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně, kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo? A nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný. Kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
1: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
0: Já teď... No to jasný, že jo. To, v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
0: Někoho úměrného.
2: Někoho úměrného věku, nebojte
0: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
0: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
0: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý. Já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý,
3: to jsme bratranci.
2: Pomlčka bratranci.
3: No, tak, my si to říkáme, my jsme hledali v rodinných
2: klečeli, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo.
3: Ano, tak,
2: a hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové
3: ano.
2: setkali,
3: ano.
2: Protože jsme zjistili, že oba dva máme
3: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
4: Jsme... Karel, jo, příjmení.
3: No příjmení,
4: ne, já si říkám Karel, Tomáš, to je příjmení, promiň.
3: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
4: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
2: A byla krásná scénka, jestli můžu.
3: No.
2: Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byly...
4: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
2: Valdemara Matušku.
4: Ano.
2: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
4: Tedy hodně.
2: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
4: Takže ty se mrveš rodinu.
3: No jasně.
4: Ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě, ne, ale my tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
3: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Hvězdu. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady to samý vzdělanci. Já jsem naturščik, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pač mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen,
4: no,
5: proč to povídám.
4: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášino,
4: vybydleně
5: poházený papír.
2: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
4: Ne, ten je tam teprve půl roku.
5: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo. To nevíš, a to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojí v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
4: že
5: a že
4: nevzali,
5: pomoc
4: ano.
5: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý mockrát. A u něj seděl hoch, ovšem mladý, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistounkej, vůňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
2: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrát smích.
5: A to vypadá jako, že je to něco proti Moravě, nezdáte?
4: Ne.
5: Nezdá se vám, že ne. Pan inženýr si docela dovolil?
4: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí. No. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takovej sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. Když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
4: To byla včera, neděle byla.
5: No,
3: no jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Hmm. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, kterýmu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne. No. To se to potom pracuje.
2: Mě připomněla jednu, promiň, s tím režisérem mě připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji znáte.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale tady, oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zverímek, se říká, abych chtěl papouška. A oni říkají, máme tady krásně, a teďka přinesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranův monolog, to si poslechněte. Říkám, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme. Máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinosu takového vopelíchanýho, jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, a kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. To je.
4: Proč klaun?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešinské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá, všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček. My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
3: Dietu.
2: Tak nějak.
3: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
2: Ovšem hudební.
3: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
2: no,
3: co mám rád.
2: Čím se hojíte?
3: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludvíka van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
2: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
3: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
2: Tak to bychom měli, ten
3: to
2: koncert,
3: bychom měli.
2: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
3: Děkuji za optání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
2: No tak hlavně zdraví, ale
3: hlavně
2: koho
3: zdraví
2: bychom si vybrali
3: a hlas.
2: Třeba.
3: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... On je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluji Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
2: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
3: No tak
2: jste
3: já doufám,
2: si zajímavý
3: že ne.
2: Ještě?
3: Ale
2: to
3: jo.
2: Se Bobka zeptám potom.
3: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat. V čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mě.
2: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
3: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
2: kouřů
3: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto ho mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
2: Ano, necháme ho vyprávět.

0: jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět, já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prej má číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jisti, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se
0: čte. No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně, Jenůfy tedy. Jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, no to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceniera. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě, to se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, směřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený. Že jo? Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednou časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši. hluboka dýchat, hluboka dýchat, vypnout prsta, přicho zastrčit.

0: raz, dva, tři. To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
1: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmonienzise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
0: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
1: Máte pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
2: Nepřerazila tě?
3: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
2: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
3: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
2: Já vůbec nezavřela oko.
3: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
2: No ten brajgl, ty jsi to neslyšel?
3: Ale Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívati se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
2: To byl fajn šramot. Celá Honorace byla spanákovaná.
3: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé Honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe Honoraci nekritizovat.
2: Ty máš už jen pro Honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
3: Ale Sisko, přece víš, že mu je postavení ve městě...
2: To je tvá největší hamba. A ta tvá Honorace, to jsou lumpové.
3: Sisko...
2: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
3: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
2: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať jsem

Tak to byl potlesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím? Čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy, a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové Všichni můžou všechno, a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoše Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: To
1: a
0: pravda.
1: Mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morsteinová a já nevím teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela,

0: si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou a ta babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, a, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to v posteli na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
1: A já vám za ní moc děkuju, paní Ano.
0: Ke knihám. A vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
1: Děkuji moc, paní Aničko.
0: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště,
1: Přesně tak.
0: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
1: Povodně, přesně
0: no,
1: tak.
0: Tak v dobrém.
1: Dobrou noc a děkuji ještě jednou naslyšenou.
0: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
1: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válejí knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hanna Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou, já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hanna Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina. Máte ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Že jo.
1: Je to nádherně napsaný. A i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmové, filmoví kritici a
1: určitě,
0: podobně.
1: Určitě, no. Víte jak, no, tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že nebudeme to rozebírat.
0: Nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, už tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hřmánkové údolí, které je pro mě takovou
1: knihu? Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten Pán hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda ty Sinty Harod i Gos. To mám všechno taky od ní. Potom Vilbura Směta. Bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co napsal. Jena Folletta čtu. Takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy. Já jsem hodně velký čtenář. Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: Ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám. I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. Všechno.
0: No moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na tu moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem nějak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já vtedy říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu ne.
1: A tak
0: ne.
1: Víte jak, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně
1: tak říkám, tak prostě, nevím, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: Mě úplně to tak kopíroval, to všechno z těch, tak jak my jsme,
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže to hráli dokonale, prostě, protože hráli sami sebe. Bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: Všechno, ano.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Steno. Zdravím, zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovanni Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říká, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Medicine man

0: koho měla nejraději v dětství, mládí či současné době paní Jaroslava z Prahy, na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knížky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů, že jo.
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem přešla, četla jsem i české autory. Samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách. Já Alojze Jiráska. Ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Scott, že jo? Teďkonem to jméno.
0: James Herriot? O tom zhrolékaři?
1: Ano, se hodná, že se, ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluje paní Jaroslavu.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastný a to je náplně jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem, já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala a píše historické romány, ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu
1: ano.
0: Klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybu jenom s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Přidám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá číst Splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda. Protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny. A dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech, od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujem. Jo, děkujeme za tip a dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumilu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musel, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale vy mi to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá, děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: děkuju ti.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny informace měly. Ano, ano.
2: Pán se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No, vidíte.
2: Jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy. Ono je to někdy krutý, jo, ale ano. Opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju. Děkuju vám, paní Marie. Zdravíme do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju, děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás, si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Tak já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda začala od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Defoe, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofie, no to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofina Volba.
1: Sofina Volba. Mm-hmm. Sofina Volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kinsla, Anglii, Garden Party u královny a co tam ještě dal, Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to přečte, tak je tím jakoby o to bohatší, je bohatší. Ještě Iga, pana Iga, Dimase, Malé ženy mě bavily, ženské takové ty thrillery jako Stýlová, Labidle Spencer, Brownová, Krencová, Collinsová, Madisonské mosty, to bylo úžasné.
0: No, to je nádherný film, přesně tak.
1: To bylo úžasné, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě, někde jste podepisovala.
0: Aha.
1: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozenáce.
0: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to bude.
1: No, mám to tam.
0: Z Poděbrad. Tak děkuju.
1: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám. A jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
0: Taky. Naschledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům, já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100+24+100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari, Stručné dějiny lidstva a Stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne, rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury, abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Mám naději, že uslyšíš

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc, a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně jaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy. Vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček. Tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o Křemílkovi a o Chomůrkovi. Měla jsem ráda Broušťci, jo, ty byly taky krásné. Pak Červenou karkulku, o Rimfajzovi, Mance a Cipískovi, pak různé knížky o zvířatech.

0: ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té babičky, měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná. Byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, jo, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu, no ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několika desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích, tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bíle, Ivetě Bartušové,
1: ano.
0: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi, no, takže takhle tyhle ty knížky, i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi, jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydával vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo. Ano. No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Pak i zváž zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakým takovým antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
1: Ano.
0: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný. Takže to bylo taky zajímavý. No. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako, se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem, nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný té bohyni, jakoby knížku. No, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky, zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
1: No, no těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
0: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho Tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hosti takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
1: No, paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
0: Takže říkám, moc děkuji. No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí. Tak.
1: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šance zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Alojzi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být 10 let, tak jsem četla Jiráskovi.

0: Jiráska. Mamka to nikdy nechápala, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii v LVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině z Podkrkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je to pravda, jako zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a. A to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury v knihách.
0: No to jo, to evidentně. A jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Čivova Bišonek.
0: Tak ty
1: teda
0: kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já jsem sama s pejskem už teďka, no, takže...
0: Já vím,
1: mám já teda
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho, než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a... Prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda, paní Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky,
0: nashledanou. Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolemjdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří, bez slovníku se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kdybych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jendru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera. Ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. Nevím.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čirá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji. Že
0: já taky děkuji, paní Jindro. A ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc. Naslyšeno. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala. Protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjelená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuji vám.
0: Já vám děkuji, paní Jindro. A naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální,
0: ano.
1: Ano. A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda.
0: Uh-huh,
1: jinak je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Paní Jindra, jestli poslouchá.
0: Ano, ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná
1: umělá
0: věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské
0: bohyně. Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Ale... Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, no. Koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic. Přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti. Ráno stáváš, to by tehdy jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a teď jsem si vypůjčila právě tady asi 5 knížek, jela jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic.
0: Co?
1: A já už to tak, jak ví, já fakt ten večer, já si vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční
0: linka. Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Jestli ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Nemoc děkuju.
1: No, to je moc pěkný a je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky, já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. A i teda i ty, mám zlatý razný půjče, já jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenom že jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i všeho. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si tady číst a bych si vrátila zase do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou,
0: tak se přečtete. Tak moc děkuju. No, moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina. Oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Yu Nesbø a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantasy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer. Kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno. Tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev. Takže můžete klidně objednat přes internet. Během písničky jsem to dohledala. Takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná síru pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

na Bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.

0: gram chcę zgadnąć, trzeba zejść brać. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hoconský šípky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tyflo Servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal vám? Já si myslím, že tohle je krásné téma, na to si určitě bude Jitka s posluchači povídat celé dvě hodiny a možná by mohla povídat si i celou noc. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák, plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost, pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Načpak kolečka? No, přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl,

0: v botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, Hlemíš si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před Hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl Šibal počitý střevlík. Jak se před ním Hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se Hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí Hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený Hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten Pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemník a huhlal, to by se nemělo Bůh ví jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk Pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky.

0: ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjařeni, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
1: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
0: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo: mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8 a pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
2: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své: mami, mami. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal.
0: Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pitlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit, ať to alespoň nějak napravíte.
2: A pitlík, jednak že se trochu styděl a jednak že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá.
0: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtěla hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina, napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychli. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli. Chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala, policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
5: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Co se stalo s ní?
1: Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
2: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla košt jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, Pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na oca se.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně se plál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, huh. Pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak si ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ
8: v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas. A23.

0: tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, žán?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku s margarínem.
3: Och, tak! Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem, není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Jede.

0: I plus.
1: Co pak to bručí? Nežene se bouška?
2: To není bouška. Uhni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.

0: bezpečí, no ohni příkopu.
1: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
2: Po silnici mezi poli jede žlutý.
1: Pozor!
3: Co to? Co to bylo?
0: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
3: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
0: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
4: Tu.
3: Na stromě.
0: Pojď dolů. Žabák nemá na stromě co pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
3: Asi tím nárazem.
0: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
4: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
0: Mluví z cesty.
4: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
3: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
4: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
0: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
4: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků. Žlutých vozů? Tu.
0: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je vyškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.